0: zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten můj.

0: slovensky. Rádio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou.

0: Jen Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru lesa. Na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
3: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
2: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není. Španělská Ceuta čelí invazi migrantů z Maroka. Do města na africkém kontinentě už v minulých dnech přišlo několik set uprchlíků ze sousední země. Včera ale Ceuta celý den čelila nekontrolovanému přílivu tisíců Maročanů. Ti překročili hranici po souši i na moři. V kilometrových zástupech mladých mužů byly vidět i ženy a děti. Večer španělská vláda rozhodla, že policii, která nebyla schopná čelit tak velké vlně příchodů, pomůžou vojáci. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč zemí a odvětvími. Stavebnictví opět nabírá tempo, naráží ale na akutní nedostatek lidí.
4: Odvetvie stavebníctva má najvyšší podiel zamestnancov vo veku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnú výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuálny barometer trhu práce. Najviac chýbajú klampiari, pričom ich plat atakuje hranicu 50 000 korún. Za nimi nasledujú tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 000 korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do 3. předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě 2. předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal 1. ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve 3. předkole se utká s lotyšským týmem RFS Riga. Dvojzápas začne za týden doma. Uspěli i fotbalisté Hradce Králové, ti postoupili do 3. předkola Evropské ligy. Otroci ve večerní domácí odvetě 2. předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Ve 3. předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. V pátek bude pokračovat horko večer, v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Den ale bude slunečný s teplotami mezi 32 až 39 stupni. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Stavbaři kvůli horku mění pracovní dobu. Například v Liberci dělníci v těchto dnech začínají pracovat před 6 ráno, aby se vyhnuli největším vedrům. Horka ale nesvědčí betonu nebo venkovním obkladům. Meteorologové obecně varují před velmi silnou zátěží teplem. Ta bude extrémní hlavně na jihu Moravy. V Brně například v ulicích naměřili pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí, ale i oblečení. Horké budou i noci. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, srážek ale nebude moc, proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů. Vedra mají pokračovat i začátkem příštího týdne. Maďar vyzval Maďary k omezení spotřeby elektřiny. Budapešť kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami proudu mohla být kritická. A to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder. Premiér Maďar proto odpoledne vyzval velké odběratele, jako třeba automobilky, aby snížili svou spotřebu elektřiny během odpoledne a večera. Hladina Dunaje v Maďarsku poprvé klesla už během červnové vlny veder. Od té doby spadla na rekordní minimum. Narušilo to i říční plavbu. Podobné problémy jako v Maďarsku mají i další jaderné elektrárny, které používají pro chlazení vodu z řek, třeba ve Švýcarsku, Francii nebo Rumunsku. Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva i odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi nabízí zázemí i pro malé rekreační lodě. Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů vysvětluje, že kromě nafty tam plavidla nově natankují i benzín.
2: Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální. A my se snažíme to na území celé České republiky generálně řešit servisními centry a servisními plavidly.
1: Nová servisní loď je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou. Plavidlo využívá nízkoemisní pohon doplněný o hybridní technologii s akumulátory, který umožňuje ekologický a tichý provoz centrem Prahy. Lidé na Plzeňsku cestují na úřady desítky kilometrů. Nejdál to mají obyvatelé obce Úterý. Například kvůli novému řidičáku musí do Nýřan 43 kilometrů.
3: V kraji s 600 obyvateli působí 15 obcí s rozšířenou působností. Tam lidé cestují třeba pro nový řidičák nebo kvůli přepisu auta. Vzdálenost 40 kilometrů musí urazit i obyvatelé Železné Rudy do Klatov. Z Bezvěrova do Kralovic to je 37 kilometrů. Čas může ušetřit bankovní identita, kterou lidé z těchto míst často využívají. Online tak vyřídí sociální a zdravotní pojištění, daně nebo třeba rodičovský příspěvek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci ve večerní domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromse 3-1. Ve třetím předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Uspěl i fotbalový Jablonec a postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě druhého předkola s chorvatským Varaždínem severočeši zvítězili 2-0. V pátek meteorologové čekají velmi silnou zátěž teplem. Nadále bude slunečno a horko až 39 stupňů. Večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
3: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
2: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zato voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není. Španělská Ceuta čelí invazi migrantů z Maroka. Do města na africkém kontinentě už v minulých dnech přišlo několik set uprchlíků ze sousední země. Včera ale Ceuta celý den čelila nekontrolovanému přílivu tisíců Maročanů. Ti překročili hranici po souši i na moři. V kilometrových zástupech mladých mužů byly vidět i ženy a děti. Večer španělská vláda rozhodla, že policii, která nebyla schopná čelit tak velké vlně příchodů, pomůžou vojáci. Slovensku chybějí řemeslníci. Firmy hlásí problémy s náborem napříč zemí a odvětvími. Stavebnictví opět nabírá tempo, naráží ale na akutní nedostatek lidí.
4: Odvětví stavebnictva má nejvyšší podíl zaměstnanců vo věku nad 60 rokov, čo vytvára silný tlak na generačnou výmenu. Hlad sektora po zručných profesionáloch potvrdzuje aktuální barometer trhu práce. Nejvíc chýbají klampiari, přičem ich plat atakuje hranicu 50 tisíc korun. Za nimi nasledují tesári, údržbári, zvárači a nástrojári. Chýbajú však aj pekári, no táto profesia je slaboplatená s priemernou mzdou len niečo cez 30 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do 3. předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě 2. předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec, který se vrátil do poháru po 5 letech, zdolal první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Ve 3. předkole se utká s lotyšským týmem RFS Riga. Dvojzápas začne za týden doma. Uspěli i fotbalisté Hradce Králové, ti postoupili do 3. předkola Evropské ligy. Otroci ve večerní domácí odvetě 2. předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Ve 3. předkole Evropské ligy se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. V pátek bude pokračovat horko večer, v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek. Den ale bude slunečný s teplotami mezi 32 až 39 stupni. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
5: Prázdniny jsou v půlce, tak se vás dneska Klára a Honza ptají, co jste zažili o prázdninách nejkrásnějšího.
6: Jo, co jste stihli a co ještě ne.
5: Přesně tak, ozvat se nám můžete dneska klasicky přes Radio WhatsApp.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Na Impulzu zpívají holky 4 minuty po 5. hodině.

0: Legendární Bony M, krásná písnička dohrává.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Na Impulzu.
2: Na Impulzu dnes uzavíráme prázdninové vysílání z Vysočiny. Náš reportér Tomáš Kabát tentokrát začne u řemeslníka a pak se podívá na úspěšně vybudované veganské bistro u Humpolce. Pěkné ráno.
0: Pěkné ráno.
3: Zdravím vás, já už teďka mířím do Brtnice na Jihlavsku. Má tam své zázemí rodinná firma, která ručně zpracovává kožešinu. Podíváme se na to, co taková práce odnáší. Prohlédneme si mokrou i suchou dílnu a podíváme se na výrobky, které tam vznikají. Potom se potkám spolu s manželi Schmiedermajerovými, kteří proměnili bývalou obecní prodejnu ve Vystrkově na veganské bistro 269. Právě tato číslice je symbolem pro ochranu zvířat. Cestu úspěšného podniku začali psát před 3 lety přímo v domě, kde bydleli. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
0: Hezký den i tobě, Tomáši, a my právě v tuto chvíli startujeme Elány. Vy si užijte léto a prázdniny, české prázdniny s rádiem Impuls. Je pátek 31. července.
4: Pokým krásně svítá, zostane prikrytá.

0: já použiju známou frázi, kdo máže, ten jede.
1: Ano, máme pro vás písničku na cestu. To víš, že jo? Hlavně, že jsi přijel ty včera. Kde jsi byl? Kde jsi svlákal?
0: Já jsem byl na koncertě. V Plzni vystupovala funková soulová legenda Diana Ross. Moc ji obdivoval Michael Jackson, možná naši posluchači znají skupinu Supremes a tak dál. A já jsem tam byl na koncertě, protože její vnuk snad studuje v Praze nebo něco, nebo studoval. A ona tu Prahu zařadila mezi... Prahu, Plzeň, zařadila mezi tři města v Evropě, kde letos vystupuje. 82letá paní.
1: A dobrý, jo.
0: Skvělá atmosféra. Lochotínský amfiteátr má neuvěřitelnou atmosféru. Neuvěřitelnou. Jako je to skvělý a bylo to skvělý.
1: To mám radost, že jsi s tou užil. Vrátím se zpátky k tomu, proč jsme teď tady.
0: Rozhodně.
1: Máme pro vás písničku na cestu, ať už jedete kamkoliv, ať už jedete čímkoliv. Napište nám právě teď do studia na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám tu písničku na cestu zahrajeme. Co, Diana Ross?
0: Já nevím, jestli by si někdo přál Dianu Ross. Když jo a máte ji rád a víte, o koho jde, není problém, ale klidně vám pustíme i Kabáty nebo Marka Straceného,
1: no,
0: nebo kohokoliv jiného, nebo Činasky, nebo kohokoliv budete chtít. Takže nezapomeňte se ozvat teď hned. Napište jedu, to je spouštěcí slůvko, spouštěcí heslo. My vám voláme zpátky, ale musím ještě upozornit Kláry, že voláme zpátky ze skrytého čísla.
1: Tak nám to berte.
0: Že tam neuvidíte identifikaci, tak se nelekejte, jsme to opravdu my. Jedu na 605 222 007 a za chvilku jsme spolu ve vysílání.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a rádio Impuls je vždycky tam, kde má být.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Kdo má, že ten jede? Začneme na D1 na Vysočině. Na 116. kilometru u Jihlavy směrem do Prahy bouralo nákladní auto s dodávkou a doprava tam zpomaluje. A v obou směrech vázne doprava na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. To je z dopravy pro tuto chvilku všechno. Kdybyste měli doplňující informace, budeme rádi, když je nahrajete přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou jízdu a dobře dojďte.

0: s Honzou za mikrofonem. Halo, tady Implozové s náma ve vysílání posluchač Petr. Vydrželo spojení, Péťo?
1: Určitě.
2: Péťo, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kam jedete?
1: Teď jdu nakládat do Kadaně a vyrážím do Portugalska.
2: No a jak zatím vypadá cesta?
1: Cesta Praha úplně krásně průjezdná. Zatím jsem v Praze, takže cesta no, úplně na pohodu.
3: Dobrý.
2: Hele, a co budete nakládat? Co tam povezete?
1: Nějaký stroj velikánskej do Dánsku.
2: Stroj, to mě nebaví.
0: A mě baví stroje, jaký?
1: Vůbec netuším, co to je.
0: Netušíte, ale nějaká jako technologie, chápu. A to v obrovský auto teda, kamion to bude, jo? Tahač nebo?
1: Ne, já mám dodávku na steroidech, 7,5 tunu.
0: Jo, takhle, dodávka na steroidech, jak vy to máte kategorizovaný, vždycky se mi strašně líbí. Jaká je ta vaše práce, baví vás to pořád?
1: Jo, baví, jako to teplo je hrozný, no.
0: Jo, a máte klimatizovanou kabinu nebo?
1: Jo, mám.
0: To je jediný štěstí, jak by se to nedalo vůbec vydržet. No tak, jak jdou prázdniny jinak? Co jste všechno zažil teďka o prázdninách? Ptáme se dneska posluchačů.
1: No, já spíš, teď jsem byl u známých pod Ještědem, na chatě Pláně, všem doporučuju, výborně tam vařej, ale jinak jsem většině v práci, takže...
0: Jinak se maká. Máte rodinu?
1: Nemám.
0: Nemáte. A jste mladý kluk, jo, teda? Chápeme to dobře.
1: No, mladý, 46.
0: 46, no tak...
2: Jura!
0: Jura, pro boha živýho. Teď to všechno teprve začíná. Co si zahrajeme?
1: Je mi to úplně jedno, hlavně pro všechny lidi, kamionáky a... A všichni dobře do cíle.
0: Vy jste skvělí, ještě se podělíte, to je neskutečný. Takže tady je písnička Léto je léto od Heli Vondráčkový. Co vy na to?
1: Super.
0: A je to, problém. Je česká, všichni si zaspíváme. Mějte se nádherně a dobře dojďte do Portugalska.
2: Šťastný taky, naslyšenou.
1: Díky, mějte se.
4: Písnička na cestu.

Lumose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Pokud se chcete zapojit do vysílání, můžete nám dneska taky nahrát třeba počasí, jaký u vás, nebo o něm napsat přes radio WhatsApp Klárce 605 222 007.
1: A čeká nás krásný další teplý letní den, bude jasno až polojasno, později bude přibývat oblačnosti, místy se přidají přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Bacha na to, počítejte s tím, že dneska to opravdu bude výheň. V Plzni aktuálně 21, píše Standa, a Šárka Skrnová hlásí 24. Děkujem za vaše zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip dne.
3: Kocour přednáší zvířatům o nehodovosti v jejich obci. Minulý rok bylo neopatrnými řidiči sraženo u nás 19 koček. Prosím vás, pěkně ta vzadu, ta myš může přestat laskavě tleskat.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: 4 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V ostravské multifunkční Ostravar aréně unikl čpavek, hasiči evakuovali budovu. V Novém Brbnu na Opavsku se ještě nepodařilo lokalizovat požár na 27 hektarech lesa. Tisíce lidí z Maroka vtrhly do španělské Soety, situaci řeší armáda. Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pakš. A fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy, Hradec Králové do třetího předkola Evropské ligy.
0: Nechcete s náma zazdílet, co nejkrásnějšího jste zažili letos o prázdninách? Jsme totiž v jejich půlce, tak se ozvat můžete i vy, a to přes radio WhatsApp 605 222 007, kam jdou nahrávat i textové zprávy.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Vysílají Klára s Honzou, to byli skvělí Bee Gees. Co nejlepšího jste zatím o prázdninách zažili, odpovídá i Zuzka Bubílková. Dobré ráno.
1: Zdravím impulzavy. Chcete smyšlenou selanku nebo realitu, která ovšem tu dobrou náladu, co šíří Radio Impuls, nasměřuje k zamyšlení?
2: Zkuste to druhé.
0: Přesně.
1: Kdysi jsem dělala rozhovor za satelkou Kamilou Moučkovou. Najednou koukla na hodinky a pronesla: musíme končit, moje dcera slaví 70 a já se mi slíbila, že přijdu. Pobavilo mě, že matka slaví 70 dcery. Mně je 74 a plním slib, že rodiče doopatrují doma. Otci je 98, potřebuje celodenní péči. Městské služby jsou vytížené, dobrovolníkům nevěřím a soukromé dlouhodobě finančně nedostupné. Ceny se pohybují kolem 40 000 měsíčně. Horka jsou pro tyhle seniory obzvlášť náročné, takže moje prázdniny jsou permanentním hledáním kompromisu, jak zajistit finančně dostupnou péči otci a pro sebe si ponechat aspoň kousíček vlastního života.
0: Rozhodně to nemáte jednoduchý, Zuzanko. Co kromě spolupráce s naším rádiem jste si teda ponechala?
1: No, vedle otcova bytuje fitko, takže večer připravím večeři, posadím otce k televizi a jdu si zacvičit. Pak se vrátím a připravím ho na noc. Nevěřili byste, jak se mi zlepšila kondice a postava. Jako kdybych se vrátila od moře. Vaše Zuzana Bubílková.
2: Já už jsem byla u mořička letos. Jsem stihla v té půlce prázdnin, v té první.
0: To já taky.
2: No to jo, vlastně, pravda. Jsi byl v Chorvatsku.
0: No jo, na Istrii.
2: Jsi byla na Krétě. No co tě ještě čeká teďka v druhé půlce prázdnin?
0: V druhé půlce prázdnin mě nečeká vůbec nic. Musím se přestěhovat, to je jedna věc. A druhá věc, budu pracovat a budu tady dělat radost našim posluchačům, naší rádiové rodině. Co čeká tebe?
2: Já tady budu míň. Já poletím do Lyonu. Ano. Neplánovaně na fotbálek se
0: podívám. To je jenom prosím tě dvakrát tady.
2: Nebudeš, no a pak poletím ještě do Aten na svatbu kamarádky.
0: No, to jsou povinnosti všecko v podstatě,
2: takže
0: co říkáš.
2: Takže já ještě budu mít pár výletů před sebou.
0: Tak jako vo výletech.
2: Příští týden nás čeká přece Marek Ztracený, jeho koncert.
0: No to je taky pravda, na to se moc těším. Posluchači
2: Rádia Impuls.
0: Na to se moc těším, to doufám bude pořádná show. Posloucháte Impuls, co nejlepšího jste zatím letos o prázdninách zažili vy. Napadá vás něco hezkýho, tak to s náma zazdílejte. Nahrajte to třeba přes aplikaci Rádia Impuls.

0: Skvělá písnička Dalibora Jandy.
1: Když do života vchází.
0: Tady jsou vaši skvělí impulzové, vaše rádiová rodina. Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka.
2: Krásné ráno, jste v práci nebo míříte do práce a chcete potěšit nějakého svého kolegu nebo celý tým, tak můžete prostřednictvím Rádia Impuls. Máme totiž milionové kolegy, vlastník Korec pro milionové kolegy hraje 7 pecek v kuse a vy ty své můžete přihlásit prostřednictvím webu impuls.cz, tam to všechno najdete. No a vlastník prostě už jenom zahraje a udělá jim radost, tak proč by ne?
0: Boural se na dálnici D1. Za chvilku budeme na Vyškovsku a Hodonínsku, to je téma dopravy 007.
3: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
4: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo? Za jeden kus, za takovou tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
5: Tak to se tam upaví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí o těch statistik.
3: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 116. kilometru u Jihlavy ve směru do Prahy. Se srazil nákladák s dodávkou, kolona má přes 2 kilometry. Jsme na Vyškovsku, profíci z Global Assistant zhlásí nehodu osobního auta mezi Rousínovem a Habrovany. A na závěr Hodonínsko, za Ratíškovicemi směrem do Milotic srazilo osobní auto 7. Další dopravní informace můžete nahrát přes aplikaci Impulzu. I vy.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Už za chvilinku dorazí taky pan profesor, zkouší nás z literatury a je tam takový to oblíbený, nebo mně se to strašně líbí, mohli se potkat, nemohli. Víš, jako
1: to taky miluju,
0: v tom čase,
1: taky miluju, je to poutavý, spouštím.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno přeji stále z Vysočiny. Tento týden tu zakončíme trochu dějepisem a trochu literaturou a hlavně otázkou, nad kterou většinou rádi přemýšlíte. Ta otázka zní, mohli se potkat? A protože jsme na Vysočině, tak půjde o dva slavné spisovatele spjaté s tímto krajem. Mohli se tedy potkat Jaroslav Hašek, autor Švejka, a Jan Karafiát, autor Broučků. Letopočty bychom si u Haška ani Karafiáta dohromady z hlavy nedali, ale doba, ve které žili, měla něco společného a potkat se mohli. Jaroslav Hašek, který na Vysočině dlouho žil a zemřel 1923 v Lipnici nad Sázavou, se narodil v roce 1883. A autor slavných Broučků Jan Karafiát se na Vysočině v Jimramově narodil sice o 37 let dříve než Hašek, ale přežil ho o 6 let. Blízko k sobě ale neměli, protože jeden byl asketický farář a ten druhý bohémský anarchista a hospodský povaleč. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: No jo, co když byť oba z Vysočiny se potkali u Kolína?
0: Klidně jako mohli, ale koukejte. A byla zima. Ach, to byla zima, zlá zima. Potoky zamrzly až na dno. Ptáci padali z povětří. Mrzlo, až to jiskřilo.
1: To máš nádherný přednes, já vím. To je, ale to bylo tak roztomilý a vždycky mě to bavilo. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Díky, že jsi to našla. Můžeme dávat broučky. Proč bychom nemohli dávat
0: pravidelně.
1: Pravidelně. 6 minut před 6 hodinou. Klárka s Honzou vysílejí Halo tady Impulzovi. Přejeme dobrou náladu do celého Česka.

0: prožíváte české prázdniny s rádiem Impuls, počasí hlásí Klárka.
1: Vy jo, vidíš, to na to jsem taky zapomněla.
0: Na co na počasí?
1: Bude jasno až polojasno, později bude přibývat oblačnosti, místy se přidají přehánky nebo bouřky. A nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Hasiči zasahovali v Ostravě u úniku čpavku. Na německých silnicích hrozí kolaps. Fotbalisté Jablonce i Hradce uspěli v boji o evropské poháry. Je 6 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V ostravské multifunkční Ostravar aréně unikl čpavek. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Podle ostravského primátora Dohnala zrovna probíhal zápas mládežnického hokejového týmu. Látka se nedostala mimo budovu. Lidé v okolí ale dostali pokyn, aby si zavřeli okna. Hasiči na síti X uvedli, že se místo úniku čpavku podařilo provizorně utěsnit. Po 23. hodině odvolali bezpečnostní opatření. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody. Omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Letošní horší situaci s vodou Impulzu potvrdil i hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž.
5: To je z důvodu toho už dlouhého sucha už z loňského roku. Největší problém je s tím, že jsme část rybníků nebyli schopni ani nasadit, ani vlastně napustit a část těch rybníků, který měli nedostatek vody, už jsme byli nuceni slovit. Je to přibližně 5 rybníků, jinak přibližně u dalších 30 máme velký podstav vody.
4: Rybářství Hluboká hospodaří na přibližně 150 rybnících. Podle Kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemísťovat do rybníků, kde voda ještě je.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Německé silnice čekají dopravní zácpy. Situace bude v těchto dnech komplikovat především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají školákům prázdniny. Dopravu bude navíc komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. K problematickým trasám patří i silnice vedoucí do České republiky a do Polska. Na vině jsou mimo jiné pokračující hraniční kontroly, které provádí spolková policie.
2: Sport.
4: České fotbalové týmy zvládly první boj o evropské poháry. Jablonec v domácí odvetě druhého předkola konferenční ligy porazil chorvatský Varaždin 2-0 a otočil dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Senzačně postoupil do třetího předkola soutěže. Dařilo se i Hradci Králové, který ve druhém předkole evropské ligy po úvodní výhře v Norsku 1-0 zvítězil v odvetě nad Tromsø 3-1. Ve třetím předkole se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul. Aktuální počas přeje spíš plavání než hokeji. Jenže za měsíc a půl se rozjede hokejová extraliga a hráči se na ní musí připravit horku navzdory. A tak například Spartané od pondělí trénují každý den.
6: Jejich nový trenér Patrik Augusta si po třech sezónách u reprezentační dvacítky zase užívá klubový hokej.
7: Ta každodenní práce mi chyběla. Máme tady skvělou partu kluků, jsou zdraví, chtějí rád hokej, dělají něco, co milují, stejně tak jako my trenéři.
6: Po mužstvu bude chtít charakter a profesionalitu, že má být hokej zábava při pouští, ale až po tvrdé práci, kterou vyžaduje.
7: První je tvrdá práce a výsledky a potom je zábava. To je takový moje krédo, jsem ta starší generace, takže určitě nebudu vstupovat z nějakého tvrdého tréninku.
6: Tak tomu do týmu dobře zapadá nová posila Sparty útočník Matěj Bliml, který přišel z nižší zámořské AHL. Po trénincích si totiž ještě přidává.
8: Zůstanu několik desítek minut po tom tréninku a pracuju na detailech a věřím, že mi to pak prostě pomůže do těch zápasů. Jsem takhle zvyklý.
6: Na jaře to bude 20 let, co hokejisté Sparty naposledy získali titul. Jak říká trenér Patrik Augusta, pro všechny je to výzva, ale tlak na hráče přenášet nechce. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: Rodina připravena?
1: Jo, to je signalizace.
0: Ano. Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Naši ranní společnici, máš jedním slovem nějaký zážitek z prázdniny, který se ti nejvíc mega líbil?
1: Benátska.
0: U mě meloun. A Chorvatsko. Dvě slova. Jak jste na tom, vy milí posluchači?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Jak jste na tom, vy milá rodino, už jste byli na dovolené, klidně se nám můžete svěřit přes Radio WhatsApp 605 222 007.

0: Ahoj impulzáci, stalo se vám letos v létě, protože jsme uprostředka prázdnin, něco, co svět ještě nezažil?
1: Jo, nějaký zážitek, který je nezapomenutelný, a nebo něco, co jste nečekali, co vám prostě udělalo radost, a nebo naopak, třeba vyšla vám skvělá dovolená, a nebo přihodilo se na dovolené něco opravdu nečekaného. Jak hodnotíte tu půlku prázdnin, která je za námi, a na co se těšíte v té druhé půlce, která je před námi? Já tady mám zprávu od posluchačky, která se podepsala. Já vám to přečtu a jistě pochopíte, proč já vlastně jako neřeknu její jméno, my to nechceme překazit. Takže posluchačka píše: doufám, že zažiju do konce prázdnin překrásnou věc. Líbí se mi kolega z práce, tak doufám, že budeme aspoň milenci.
0: To je neskutečný prostě tohleto, ale to je přirozený. To se někdo prostě tady teďka svěřil impulzovým úplně přirozeně a pohodově. Já nevím, měli jste letos dobrou zmrzku a přemýšlím, že jsem měl, melouny mi vychází letos v létě, jo. Ty jsou úplně dokonalý. Kterýkoliv meloun jsem dal do pusy, byl sladoučkej, byl dobrý, byl nejvíc jako. A hrozně se mi líbí, jak Chorvati říkají melounu.
1: Jak říkají Chorvati melounu?
0: Je to lubenica.
1: Jako v podstatě láska.
0: Miláček. V podstatě miláček, že lubím tě, je slovenské miluju tě, jo. Lubenica říkají, a to si myslím, že je ten nejkrásnější světový název pro meloun. Neslyšel jsem hezky.
1: Je, tak já zkusím najít, jak se meloun řekne v různých jazycích.
0: Tak pojď.
1: To je
0: pojď,
1: dobrý.
0: A máme téma. No a Jana mimochodem nereaguje na nejkrásnější zážitek, ale má zajímavý postřeh.
2: Dobré ráno z Beskyd. No, o to se fakt musím s váma podělit.
0: Pojďte, Jani.
2: Od východu nádherné jasno vychází sluníčko, od západu oblačno, silný vítr, bouřka a prší. Fakticky lidé tady chodí ven a dívají se na ten úkaz.
0: Jani, a doufám, že jste natočila video. Jestli ho ještě nemáte, tak prosím vás, zlapněte mobil, natočte nám videjko a pošlete nám to přes náš radio WhatsApp 605 222 007. Je takové situace, patří k létu.
3: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Posloucháte Impulzovi, možná bychom se posluchačů mohli zeptat na nejhorší a nejlepší zážitek tohoto léta. Jsme uprostřed prázdnin, krásný den vám přejí Impulzovi, se kterými zažíváte české prázdniny. No a před malou chviličkou jsme se taky svěřovali, kde jsme byli, jaké máme zážitky, třeba z našich dovolených a z cest, tak já jsem si udělal takový, dá se říct, trošku jako prodloužený víkend na Istrii v Chorvatsku a bylo tam moc, moc hezky a já vím, že Chorvati melounu říkají Lubenica, mně se to název strašně líbí. No Češka Larinka neváhá a okamžitě se zeptala pana Googla, jak se řekne meloun v mnoha jazycích.
1: Tak ve španělštině třeba, jo? La sandía. Italštině Il Cocomero. A pojďme do jiných jazyků. Ta chorvatština za mě teda určitě vítězí, ale líbí se mi arabština, tam je to batit, anebo v japanštině je to suika. A jako oproti těm ostatním si myslím, že to je dost nuda, že prostě Lubenica prostě je Lubenica.
0: Jasně, moje řeč. Posloucháte Impulzovi a vy nám své zážitky můžete nahrát třeba radio WhatsAppem 605 222 007. No už za chvilku se mrkneme zase na silnice, jak nám to tam jede, mrkneme na D1, na D6, ale začneme v hlavním městě už za okamžik.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Máte rádi oholmoucké tvargle? Jestli ne, tak byste měli. Tvargle jsou perfektní nízko

0: nedeli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, začneme v hlavním městě. Bouralo se ve Štěrboholské spojce, na Štěrboholské spojce směrem na Černý most před sjezdem na Běchovice. Kolona popojíždí od Štěrbohol. Pomalu to jede ve Kbelské, taky ve směru z Letňan do Satelic. Uspávat se začíná příjezd do Prahy po D7 u letiště. Míříme na D6 na 28. kilometru před Novým Strašecím směrem. Do Varu srazil osobní auto Srnu a ještě se přesuneme na D1 na 116. kilometru u Jihlavy směrem do Prahy. Došetřují policisti srážku nákladního vozu s dodávkou. Jeďte opatrně, doplňující informace nám nahrajte přes aplikaci Impulse.
2: Tento týden jsme na Vysočině a Zuřivec samozřejmě s námi. A za chvilku se tam znovu vypravíme.

0: Rádia Impuls.
1: České prázdniny na Impulzu jsou v plném proudu. Aleš se tentokrát vydal na Vysočinu, protože jsme tam celý týden a konkrétně je v historickém městě Náměšť nad Oslavou. A vypravíme se třeba i do staré tkalcovny. Dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Impulzovi, zdravím vás, dobré ráno. Z Náměšti nad Oslavou, takže jsme na Vysočině, v tomhle nádherném historickém městě. Dokonce to je, myslím, že historické město roku 2025. Tak Náměšť nad Oslavou je krásná zastávka pro mě, kde mě provází krásná dáma Jana Vojtěchová. Jano, dobré ráno.
4: Dobré ráno všem.
3: Tak a vy jste mě vzala, protože na takové ty staré kulturní skvosty ještě spolu půjdeme, ale vy jste mě vzala teďka vlastně do modernějšího prostoru a to je jakási tkalcovna.
4: Ano, vzala jsem vás do staré tkalcovny, která je tady na břehu řeky Oslavy. Vznikla ve 40. letech 20. století a je výjimečná tím, že zaujme charakteristickou tady tou zubovou střechou, ano. Typickou právě pro továrny té doby.
3: No jo, jenže ten prostor není úplně běžně otevřený. Ten je otevřený teď.
4: Přesně tak, ten je otevřený právě teď o folkových prázdninách, kdy z toho krásného prostoru uděláme ještě hezčí a zaplníme ho vlastně různými výstavami, dílnami. Máme tady teďka aktuálně výstavu velkých pláten výtvarníka Honzy Lamra, vzadu máme výstavu o Jiřím Černém a tak dále. Každý rok prostě ta tkalcovna vypadá maličko jinak.
3: A jelikož na folkových prázdninách tady v Náměšti, tak se konají různé koncerty po městě a tak dále. A tady taky asi něco probíhá, ne?
4: Přesně tak, tady probíhají mimo jiné noční koncerty, které jsou po půlnoci nebo téměř okolo půlnoci, takže zase ten prostor vlastně stichne, setmí se a vybere se taková muzika, aby ty lidi už v podstatě nalákala tak trošku do pelíšku a má to opravdu genius loci.
3: Já děkuji ještě jednou moc Janě Vojtěchové a my spolu budeme pokračovat dál do města.
4: Ano, krásný den.
3: Dobré ráno.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové nádherné ráno přejí Honza a Klárka, která hlásí počasí pro celé Česko.
1: Bude jasno až polojasno, později bude přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty velmi vysoko, 35 až 39 stupňů Celsia. Aha. Ještě vám řeknu, co píšete vy. V Kopřivnici 25 stupňů a je po krátké přehánce, napsal Radek. A taky míříme na Šluknovský výběžek do Jiříkova, tam je 17 stupňů a jasno, to napsala Zdeňka. Jak je u vás, dejte vědět, je vy náš WhatsApp, má číslo 605-222-007.
0: Ta situace ve studiu je taková, že jsem koukal na Klárinku a říkám, no tak a co posluchači, jo? Jako řeč očí
1: nic,
0: jenom.
1: No.
0: A Klárinka na mě zírá a kouká a říká, co po mně jako chceš? Bylo by škoda je neříct, když už ti píšou. 605-222-007. Vy klidně můžete napsat o počasí u vás v obci, v místě, kde jste, nebo z dovolenkového místa na náš Radio WhatsApp.
2: Právě vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa. To dobré začíná u nás.
12: 2 minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť v Česku zhoršila kvalita vody. Policie vypátrala ve Španělsku muže stíhaného v Česku kvůli podvodu za 50 milionů korun. Evakuace kvůli požárům ve Francii se dotkla i rodiny amerického herce George Clooneyho. Po pádu laviny v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců. A fotbalisté Jablonce otočili dvojzápas s chorvatským Varaždínem a postoupili do dalšího předkola konferenční ligy. Hradec Králové se po dvou výhrách nad norským Tromsø dostal do třetího předkola Evropské ligy.
0: České prázdniny s rádiem Impuls. Tento týden je trávíme na Vysočině a vás se ptáme, jaký nejkrásnější prázdninový zážitek teď uprostředka prázdnin máte. Svěřit se můžete přes náš Radio WhatsApp nebo aplikaci Impulzov.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Cestovatel Rádia Impuls.
1: I dneska se vám přihlásí Jirka v dopoledním vysílání. Představte si tropický ráj v tichém oceánu a v něm jezero, kde plavou miliony zlatavých medúz.
2: A to nejlepší, nemají žahavé buňky, takže mezi nimi můžete volně plavat.
1: Cestovatel Jirka Kolobaba nás dnes vezme na souostroví Palau v dalekém Pacifiku.
2: Nenechte si ujít zážitky z tohoto neuvěřitelného přírodního zázraku v dopoledním vysílání krátce po půl jedenácté.
1: Je pátek 31. července, přejeme do celého Česka krásné dobré ráno a za chvíli se vracíme do ranního tématu. Ptáme se vás na váš nejkrásnější prázdninový zážitek. Nahrát ho můžete radio WhatsAppem. Krásné dobré

0: Dnešní den zní takhle.
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
2: Teď to psala posluchačka Jiřinka, když psala, že v odolené vodě mají 24,5 stupně. A rovnou tam dopsala, bude hit, Cecilko.
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
2: Bude.
0: Pokud právě teďka posloucháte Impuls za volantem a nikam jedete, stačí nám napsat jedu. Je to spouštěcí heslo do našeho vysílání. Když napíšete jedu na 605 222 007, to je náš radio WhatsApp, my vám zavoláme zpátky, pozor, je to ze skrytého čísla, nelekejte se. Vezmeme vás do vysílání a pokecáme. Probereme hits a další věci, ale hlavně vám pustíme písničku na cestu.
2: Ale bereme i ty, co letí někam, nebo jsou na cestě na letiště,
0: prostě
2: nebo vlakem.
0: Musíte
2: prostě
0: být v pohybu.
2: Kdekoliv, čímkoliv.
0: Jo? Jedu na 605 222 007.
3: Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno, 007, zdravím na silnice, začneme na Jižní Moravě, pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna z Prahy, je to typicky klasický 196. Jsme na Vysočině na trase z Jihlavy do Brodu, si postojíte v obou směrech u Střítaže kvůli opravám. Jsme v hlavním městě, kde se bouralo ve Štěrboholské směrem na Černák a do kolony se vyjíždí na jižní spojce u Záběhlic. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Belské směrem z Letňan do Satelic a víc než kilometrová kolona je na příjezdu do hlavního města po D7. A na závěr D6 na 28. kilometru před Strašicím směrem do Varu srazilo osobní auto z Srny a je to...
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.cz.

0: S náma ve vysílání by teďka měl být mladý 12-letý muž, jmenuje se Maty. Slyšíme se?
1: Ano.
0: Ahoj, tady jsou Klárka a Honza.
2: Maty, krásné ráno.
1: Děkuju.
2: Tak my už víme, že je ti 12, takže asi pokud jedeš vozem, neřídíš ty sám, ale někdo řídí. Kdo to je? A co děláte? Kam jedete?
1: Můj táta a jedeme zrovna do Velkých Krakovic. Teďka jsme... do Velkých Krakovic a tam budeme prodávat slepice.
2: Tam budete prodávat slepice. Tak no. A vy chováte ty slepice?
1: Jako by chováme, no.
2: To je hustý. Tak co, holky, už se těší do nových domovů?
1: Ještě jednou?
2: Už se holky těší do nových domovů?
1: Jo, jo, těší, no. Jo. Mám i brojlery a husokačeny.
0: Jo, husokačeny, no jo, to je hit. Jako
2: mňám teda, musím říct.
0: A mohl bys nám dát na chvilku tátu?
1: Jo, jo.
0: Určitě, super, díky.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady jsou Klára, Honza, halo, tady Impulza, moc vás zdravíme. Vaše křestní jméno?
3: Otakar.
0: Pane Otakare, zdravím vás, takže jste vzal synka takhle na výlet, jo?
3: No, no, je se mnou týden v práci, na službě, ale nevím, co on dělá, já jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No tak prostě poslouchá Radio Impuls, že jo, a napsal nám jedu na náš Radio WhatsApp a vyzval tím, aby jsme mu zavolali zpátky a my vám chceme pustit písničku Na cestu, no tak jako, jestli byste rádi?
3: Ano.
0: Jo, může bejt?
3: Určitě.
0: No tak váš synek tohle to spáchal, no a jak jde jinak léto, jak se máte?
3: Kdyby bylo chladněji, je to lepší.
0: Tomu rozumím určitě. Tak a slepičky jsou jako v nějakým klimatizovaným jako kamionu nebo autě?
3: Jo, máme to dodávku odvětranou.
0: Je to odvětraná dodávka, v pořádku. Jo, jo. A vy je vozíte jako na chov nebo na porážky nebo...
3: Ne, na chov.
0: Rozumím. Tak no, ať se, do Velkých Karlovic, rozuměli jsme správně.
3: Ano.
0: Tak se tam mějte nádherně, dávajte na sebe pozor v tom horku a pozdravujte Matyho, mějte se.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Naslyšenou, no, takže podívejte se, vaše děti můžou spáchat to, že se ocitnete ve vysílání Rádia Impuls. Ani nevíte jak. No a pro vás, pro všechny a hlavně pro Otakara a Matyho posíláme letní písničku Gypsy Kings.
4: Písnička Na cestu.

0: Letní pohoda, české prázdniny, impulzový pátek 31. července. Jsme v polovině prázdnin, máte nějaký skvělý zážitek, sem s ním, zazdílejte ho s impulzovými, nahrajte ho třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později bude přibývat oblačnosti a místy se přidají přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na buřty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
7: České fotbalové týmy v Evropě postupují. Pohřešovaná dívka z Tábora na Trutnovsku je v pořádku. Teploměr může dnes ukázat 40. Kateřina Palajová vás ve k poslechu zpráv 7.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Českému fotbalu se včera dařilo. Jablonec otočil dvojzápas chorvatským Varaždínem a po výhře 2-0 mu zbývá vyřadit dva další soupeře, aby si zajistil podzim konferenční lize. Prvním z nich bude lotyšská RFS Riga. O stupínek výš se pohybuje Hradec Králové, jehož vítězství 3-1 pod lízátky sledoval reportér Tomáš Zemánek. Hezký den, Tome.
9: Dobré ráno, vyprodaná aréna pro 9300 diváků viděla odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsé. Z prvního zápasu měli otroci skvělý jednogólový náskok, ještě k tomu zlepšili hru a soupeře jednoznačně přehráli. První evropský zápas po desítkách let si tedy Hradec i jeho obyvatelé užili dosyta.
10: Od prvního gólu, který jsme dostali, začali naši hrát fotbal.
11: Velmi, velmi dobrý.
12: Já jsem si to užil mega dobře. Bylo to někdy napínavý.
11: Super, super atmosféra, super lidi.
10: Co jiného na domácí, když je vyprodáno.
11: To bylo perfektní.
13: No tak bude to jiný voříšek, no. Ten Bešiktaš, co nás čeká.
9: Jeden z nejlepších týmů Turecka bude ve dvojzápase jasným favoritem a Hradec může jen překvapit. Začne už příští týden doma, odvetu v Istanbulu pak rozehraje ve čtvrtek 13. Zatímco Jablonec si musí nejslabší ze tří evropských soutěží konferenční ligu zasloužit skalpy dvou soupeřů, Hradec už i v případě postupu přes Turky bude mít jistou, pokud jim podlehne, utká se oni pouze v jednom střetnutí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Policisté v noci našli 13-letou pohřešovanou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Nebyla přitom v dobrém psychickém stavu. Z budovy vylezla oknem, neměla u sebe doklady, peníze ani mobilní telefon. Policisté nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Hasiči pomáhali v hledání drony s termovizí. Dívka je podle informací hasičů v pořádku.
3: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
7: I dnešek bude mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit také problémy například v dopravě nebo energetice. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou od nořeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
14: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavoch alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch se zrážky neočekávají. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
7: Španělsko čelí velké migrační vlně. Do města Ceuta vtrhly tisíce lidí z Maroka. Policie označila situaci za nekontrolovatelnou a požádala španělskou vládu o pomoc. Ta na místo vyslala armádu. Ministři se shodli na co nejrychlejším provedení opatření zajišťujících návrat všech lidí, kteří vstoupili do města nelegálně. Itálie kvůli dění v Ceutě vyzvala k pozastavení schengenské dohody se Španělskem. To španělský ministr zahraničí Alvarez kritizoval a označil reakci Itálie za nevhodnou od spřátelené země.
0: Haló, haló, krásné dobré ráno, vám přeji Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Dneska s otázkou, jestli máte nějaký krásný prázdninový příběh, co jste prožili. Jsme v polovině prázdnin, tak s náma ty české prázdniny pojďte strávit taky.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Jo, prázdniny jsou prostředka, my se ptáme na vaše prázdninové zážitky, protože zážitky vám nikdy nikdo nevezme. Můžou být jako hrozný, bizarní, můžou být veselý, prostě jednoduše. Každopádně jedno je jisté.
1: Bude hic, Cecilko, hic bude.
0: S tím počítejte. Co zažil Jakub?
2: Tak mezi můj nejlepší zatím zážitek během dovolené bylo, když jsem se plavil na trajektu mezi Tallinem a Helsinkama. Bylo to velmi zajímavé a líbilo se mi to.
0: Skvělý zážitek, příhoda naší posluchačky z dovolené.
3: Před 15 lety se synem, kdy jsme byli v kempu, syn si chtěl nasekat dřevo a vlastně si prosek jakoby ruku, netrefil se. Takže opravdu dovolená v tom týdnu výborná, kluk byl v Jindřichově Hradci v nemocnici, takže opravdu dovolená se nám vydařila. Pak mám zážitek před 7 nebo 8 lety, kdy jsme byli s dcerkou v Chorvatsku, dcerka na gymnázium ve 4. ročníku, za měsíc pak po dovolené přišla s tím, že je těhotná, takže opravdu některý dovolený mi upili v myšlenkách vlastně dodnes.
0: S tím těhotenstvím, kdyby to slyšela babi, tak zakřičí pro Krista Pána, to snad
4: hele, prostě
0: možný.
4: Léto čaruje, rozumíš, jo? Pak, že to prostě taky někdy nechá následky. Sonja napsala, já jsem se letos již po páté zúčastnila rock festivalu v Hořicích a tam jsem jako jedna z mnoha darovala své dlouhé vlasy na projekt Daruj vlasy na paruky pro onkologické pacienty. Tímto chci upozornit na to, že pomáhat je lidské a není to vždy jen o penězích. Soni, to jste udělala krásnou věc a myslím si, že i to musí být zážitek a určitě máte i hezký účest teďka nově.
0: Zpěvačka Beyoncé zpívá Svatozář nebo o svatozáři. Každopádně po hezké písničce se vám znovu přihlásíme a vy zatím se můžete zamyslet a nahrát nám svůj prázdninový zážitek přes WhatsApp.

0: Tak co, máš někdy jako Beyoncé svatozář nad hlavou, Kláro?
1: Já non-stop, já ji ani nesundávám. Vlastně, když jdu spát a myju si vlasy, jo, tak ona mi pak překáží, takže na tyhle ty dvě činnosti tu svatozář sundávám, ale jinak prostě já jsem...
0: Paní Šedová má non-stop svatozář. Podívejte se, jo, jak má, je důležitý mít v dnešní době, ono to bylo důležitý vždycky, ale v dnešní době musíte mít ramena, jo? Nevzdávat se, mít to zdraví, pořádný sebevědomí, jít do toho po hlavě.
1: No ty si nech ramena, já si nechám svatozář.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: A je to tak, rodino, co se děje na silnicích, za chvilku v dopravě 007.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Minutka po čtvrt na 8, krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v hlavním městě, kde nehoda komplikuje provoz na Štěrboholské spojce směrem na Černák. Je to před sjezdem na Běchovice. Dlouhá kolona se táhne od Spořilova. Pomalu to jede před sjezdem na Kbelskou a taky z Novopatské i Cínovecké. Ucpávat se začínají také příjezdy k ruzinskému letiště směrem od D7. Míříme do středních Čech mezi Jablonou u Pří a Příbramí na přemostění D4. Zasahují záchranáři u nehody nákladě s motorkou, jezdí se Kyvadlově. A ještě pohled na jižní Moravu, tradičně popojíždí D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem.
2: A za chvilku zuřivec, zamíříme s ním na Vysočinu, tam jsme celý týden, pokračujeme v českých prázdninách a tentokrát je to Náměšť nad Oslavou.

0: Rádia Impuls.
1: České prázdniny na Impulzu jsou v plném proudu. Zuřivec je na Vysočině, tak jako my, celý tento týden a vyrazil do Náměště nad Oslavou. Představte si, že tam mají most, kterému se přezdívá Moravský Karlův most. Jak vypadá, Aleši, krásné ráno.
2: Krásné ráno.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, tak já vás zdravím právě teď z nádherné památky, tady z mostu v Náměšti nad Oslavou, ale nejsem na to sám, takže všechno k tomu nám tady řekne Jana Vojtěchová. Jano, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: My jsme tady na jednom z nejúžasnějších míst tohoto města, to je ten most kamenný. Tak něco nám o něm řekněte, to je snad jako jeden z nejstarších mostů na Moravě minimálně.
4: Určitě a vlastně se mu přezdívá Moravský Karlův most. Hmm. Určitě je to barokní kamenný most, který má 20 soch. Samozřejmě originály nejsou tady, ale jsou na zámku. A je z něj úžasný pohled na zámek, na kostel, ano, na faru a samozřejmě na řeku Oslavu.
3: Jako tady opravdu máte pocit, že fakt se podíváte tady jako na ten zámek, to je krásná dominanta na kopci, že jo, tady nalevo ten kostel, pak dál tady vlastně koukáme na tu svatou trpě svatá trojice.
4: Ano, ano, ano, sousoší svaté trojice.
3: Sousoší svaté trojice, to jsou úžasný pohledy. Vy mu nějak říkáte tady tomu mostu?
4: Ano, je to v podstatě takový Moravský Karlův most.
3: Moravský Karlův most.
4: Zcela skromně.
3: Přejdete ho mnohem dříve než ten pražský. Není o nic jakoby horší, je prostě skromnější a hlavně můžete tady na něm být i sami. Co je pro vás taková srdcovka tady v Náměšti?
4: Pro mě asi srdcovka nebude to úplně kulturní památka, ale bude to ta pospolitost lidí.
3: Fakt?
4: Určitě.
3: Je to tady speciální?
4: Je to tady naprosto speciální. Už to,
3: Mějte
4: že vlastně
3: příklad.
4: Festival folkové prázdniny, to byl nápad místních obyvatel a z blízkého okolí kamarádů, kteří prostě měli rádi folkovou muziku. A těch 40 let ty folkovky vlastně fungují právě proto, že se ty lidi dokážou domluvit, dokážou se natknout pro věc, udělat to zcela nezištně. Krásně tady fungují spolky, ať je to Český svaz žen, ať jsou to rybáři, ať jsou to myslivci. A myslím si, že tohle je jedinečný a tohle dělá přesně to město takovým, že zde stále přibývají noví obyvatelé. A že se tady krásně žije.
3: Tak to je Náměšť nad Oslavou, Impulzovi, jedno z krásných měst Vysočiny. A já za průvodcovství tady děkuji Janě Vojtěchové. Jano, mějte se krásně, co vám daří.
4: Já děkuji a všechny posluchače zvu do Náměště nad Oslavou.
3: Ještě do soboty máte možnost tady užít folkové prázdniny.
4: Přesně tak, těšíme se na
3: vás. Ať se vám daří, naschle.
4: Díky. Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská?

0: se ptám i dnes. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Jsem se včera malinko přismahla, připekla a převařila. Pětistovka šla do nemocnice. Jo, ale nebojte, jenom klasická garančka. Jo, tak chvilku to zabralo. Tak já jsem si říkala, dojdu do města, to je z Vršovic, jsem chtěla na náměstí Míru, tak nějaký 3,5 kiláčku. Byla zašprcla teďka. No a to bylo z toho, jak jsem se převařila. A šla jsem to v 11 hodin dopoledne, na sluníčku. Špatně. Prosím vás, to byl strašně, ale strašně špatný nápad. Nejenom, že ze mě v podstatě jako lilo, jako kdybych stála ve sprše.
0: A to se štíhla holka.
1: Ale připálila jsem se, mám chycený ramena, během chvilky se mi začala motat hlava a vůbec to nebylo dobrý. Takže vám chci říct, jo, co z toho plyne. Prosím vás, buďte na sebe dneska opatrný, protože ta vedra budou obdobná, ne-li větší. Takže jestli máte takhle pitomý nápad, jako jsem měla já včera, na něj zapomeňte. Nebuď včerejší,
0: no tak Kláro. Ano, Klárka apeluje, abyste na sebe dávali pozor, protože předpověď dnešního počasí říká jasně.
2: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A jak opravdu bude, to jste slyšeli, 35 až 39, ale možná se přidají bouřky a někde taky sprchne. Každopádně teď aktuálně Sližany 23 stupňů, napsal Petr, Sušice, Klatově 17,5, víme od Zuzky, a v Odolené vodě 24,5, napsala Jiřinka. Pište i vy, náš WhatsApp má číslo 605
3: 222 007. Vtip dne. Kocour přednáší zvířatům o nehodovosti v jejich obci. Minulý rok bylo neopatrnými řidiči sraženo u nás 19 koček. Prosím vás pěkně, ta vzadu ta myš může přestat laskavě tleskat.
4: Právě vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je přesně 7:30, začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou.

0: postoupili do třetího předkola konferenční ligy, Hradec Králové do třetího předkola Evropské ligy.
1: Ale teď už nám můžete nahrát přes Radio WhatsApp 605-222-007, jestli jste o prázdninách zažili někdy něco veselého, krásného, jestli máte zajímavou příhodu z prázdnin nebo bizarního. Ozvěte se 605-222-007.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Případně to můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.

0: Dnes je 31. července, nádherné ráno vám přeje celá ranní parta Halo tady Impulzovi. My se vás dneska ptáme, jestli jste teďka v polovině prázdnin nebo během prázdnin zažili něco překrásného, hezkého, jak si užíváte, co vás naopak ještě čeká, kam jste letos vyrazili, splnilo to očekávání, jakou známku byste zatím svým prázdninám dali a co ještě máte před sebou, výlet, dovolená, festák nebo jen klidný srpen na zahradě, ozvat se můžete teď hned. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007, jdou tam nahrávat stovky i hlasovky.
1: Jedna posluchačka, my známe její jméno, ale záměrně ho neřekneme, nám napsala, co by si přála prožít do konce prázdnin. Líbí se jí totiž kolega z práce a doufá, že budou aspoň milenci. A my bychom s Honzikem chtěli tenhle ten příběh sledovat do konce, takže bychom poprosili posluchačku, teda jejíž jméno neřeknu, a já mám strašnou chuť to říct, ale neřeknu, aby nám dala vědět na konci prázdnin, jak to dopadlo, že jo?
0: Původně to Klárka to jméno chtěla říct, ale říkám, Klári, to nemůžeš říct, protože můžeš překazit začínající lásku, protože posluchačka má takový atypický jméno a když ho řeknete, tak jako si spočítáte všech těch pět XY, kterých je v Česku a jako provalíte to a konec lásky, můžete to překazit. Člověk fakt musí být jako diskrétní, i v rádiu.
1: Přesně tak, ale pak to řekneme. Jestli to dopadne, tak pak řekneme, jak se posluchačka jmenuje, jestli budou spolu. Nebojte. Iva nám napsala. Minulé léto jsem se rozhodla, ne, čtu blbě, miluji léto a minulý týden jsem se v pátek rozhodla, že v sobotu pojedu do Prahy za dcerou, takže super náplavka a super jízda lodí do zoo, byl to krásný víkend. Ivo, děkujeme za vaši zprávu. Já si myslím, že těch víkendů nás čeká ještě pár hezkých, tak doufejme, že se něco takového podobného zopakuje.
0: Co hezkého jste zatím o prázdninách zažili, ptá, a co plánujete?
2: Dobrý ráno, Impulzovi, takže mě dovolená teprve čeká. 19. srpna odjíždím do Varšavy, kterou neskutečně mám rád a miluju opravdu. Si tam pěkně jdu do multimediálního parku Fontán, který je hned krásně říci pod hotelem. A odpušknu si tam krásně, jak fontánka bliká, svítí, teďka tam bleská ta vodička a ještě každou sobotu a pátek tam mývají takový představení do ty fontánky. Prostě je to paráda.
0: Pepi, budu se s vámi muset spojit, protože Varšava je mým teďka nejvytouženějším cílem, každý mi to tam chválí. Tak jo, užijte si prázdniny a napište nám taky, jak je zatím trávíte, co hezkého se vám přihodilo.

0: máte nějaký prázdninový příběh, který svět ještě neslyšel, nahrajte nám ho přes aplikaci Impulzu nebo přes Radio WhatsApp 605 222 007. Sbíráme zatím, jsme uprostřed prázdnin, ty nejhezčí, možná i bizarní nebo i hrozivé prázdninové příběhy. Klára, co se směješ?
1: Přemýšlela, že půjdu zase na nějaký horor nebo něco jako.
0: Už jsem tě zase navnadil, jo?
1: Navnadil, no.
0: Stačilo to malinko zdramatizovat. Tak hlavně žádný horor. Já miluju, když jste jedete někam na cestu nebo i na výlet, cokoliv, plánujete nějakou akci. Miluju příběhy s dobrým koncem a jsem vždycky rád, když to dobře dopadne. Teďka jsem třeba ujel, já nevím, 1600 kilometrů. Jo, a všechno dobře dopadlo. Nikde žádná fronta, nikde žádná zácpa, žádná kolize, nehoda, nic nikoho nezasypalo, nic nikoho. Jenom mě doštípali, dožehali mě komáři teda takovým způsobem, že si to ani nedokážete lidi představit. Já si myslím, že jsem magnet na komáry. Já to vůbec nechápu prostě. Teďka jsem dneska ráno jsem počítal, že jich mám asi 12 těžihadel.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk, ať už jste kdekoliv. Nezapomeňte dopravu sdílet přes naši aplikaci. Začneme pohledem do hlavního města. Kvůli nehodě je hodně plná jižní a Štěrboholská spojka od Spořilova až ke sjezdu na Běchovice ve směru na Černák. Pomalu to jede v Belské cestou z Letňan do Satalic. Na zdržení se připravte také na příjezdech k gruzinskému letišti směrem od D7. Jsme na Vysočině, doprava vázne na trase z Jihlavy do Brodu u Střítěže, a to v obou směrech. Jdeme na jižní Moravu, popojíždí se na D1 před Brnem mezi 182. a 196. a ještě jižní Čechy. Proficis Global Assistance hlásí hromadnou nehodu před Hamrem směrem z Majdaleny. Jeďte opatrně, dávejte na sebe pozor, kdyby se cokoliv dělo, ozvěte se.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: Krásná písnička Barbry Streisand právě teďka hraje na Impulzu. 2 minuty před 7:45. Hezké léto vám přejí Honza Daněk
3: a Klára Šedová.

0: Facebooku, nemusí být z těchto prázdnin, ale třeba i z minulosti. Zasdílet ji můžete s náma. Stačí napsat nebo nahrát přes Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Mohli se potkat na Vysočině?
0: Kdo?
1: No, to uslyšíte od pana profesora.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na Rádiu Impuls.
3: Dobré ráno přeji stále z Vysočiny. Tento týden tu zakončíme trochu dějepisem a trochu literaturou a hlavně otázkou, nad kterou většinou rádi přemýšlíte. Ta otázka zní, mohli se potkat? A protože jsme na Vysočině, tak půjde o dva slavné spisovatele spjaté s tímto krajem. Mohli se tedy potkat Jaroslav Hašek, autor Švejka, a Jan Karafiát, autor Broučků. Letopočty bychom si u Haška ani Karafiáta dohromady z hlavy nedali, ale doba, ve které žili, měla něco společného a potkat se mohli. Jaroslav Hašek, který na Vysočině dlouho žil a zemřel 1923 v Lipnici nad Sázavou, se narodil v roce 1883. A autor slavných Broučků Jan Karafiát se na Vysočině v Jimramově narodil sice o 37 let dříve než Hašek, ale přežil ho o 6 let. Blízko k sobě ale neměli, protože jeden byl asketický farář a ten druhý bohémský anarchista a hospodský povaleč. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Když byli z Vysočiny, co když se třeba někdy třeba jenom potkali u Kolína?
1: To taky mohli. Nebo, s medvědama
0: nebo
1: rovnou.
0: Prase. Přesně, to je ano.
1: Ano, tam se potkávají všichni u Kolína.
4: Pane, pojďte, budeme si hrát. Vy budete vagónek a já budu lokomotiva.
0: Posloucháte, halo, tady Impulzový, Klára Zoncou, dobré ráno.
5: Zachráň ma skôr.

0: George Michael na Impulzu. Bude 8, Klárko.
1: Dneska bude jasno až polojasno, později během dne bude přibývat oblačnosti a místy se předají přehánky nebo ano. Bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia.
0: To bylo rozkošný princeznin přeřek.
2: Nejlepší recepty z chalupy saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babičtiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
3: Vedra komplikují práci stavbařům. Policie dopadla ve Španělsku stíhaného Čecha. Nejčastěji si lidé půjčují na auto a bydlení. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko svírají extrémní vedra. Teploty dnes můžou znovu šplhat až ke 40 stupňům. Meteorologové varují před kolapsy, problémy v dopravě i rizikem požárů. S úpravami pracovní doby kvůli horku už museli začít také stavbaři. Detaily přináší reportér Tomáš Zemánek. Hezký den, Tome.
5: Dobré ráno. Ukazatele teploměrů dnes zamíří ke 34 až 39 stupňům. Na některých místech ale mohou atakovat rovných 40. Nejhůř bude v Polabí, v centru Prahy a na jižní Moravě. Horka komplikují provoz na železnici a kvůli silnému slunci a výfukovým splodinám už meteorologové vyhlásili na Ústecku smogovou situaci. Extrémní počasí trápí i stavaře. Například v Liberci kvůli vedrům začínají pracovat už před 6 ráno a některé činnosti, jako je betonování nebo lepení obkladů, musí kvůli nefunkční chemii posouvat na chladnější dny. Česko je aktuálně na seznamu nejteplejších zemí Evropy a z přímořských destinací nám konkuruje pouze sever Itálie. Mírné ochlazení sice přinese víkend, teploty ale dál zůstanou nad tropickou třicítkou. Tak velmi opatrně s ohněm, protože hrozba požáru neustane. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Sucho komplikuje práci klatovským rybářům. Ryby musí z vyschlých rybníků lovit. Převážejí je tam, kde je víc vody.
6: Klatovské rybářství obhospodařuje na 400 rybníků. Lovit část ryb museli zatím na 5 z nich, těch nejvíc vyschlých. Další kvůli vedrům rybáři okysličují speciálními zařízeními na čeření vody. Ryby také méně krmí. Nejhorší situace je v takzvaných nebesácích, tedy plochách zásobených jen srážkami bez stálého přítoku. Sucho a nedostatek vody jsou kritické po celém kraji. Hodně pršelo od přelomu ledna a února. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Policisté vypátrali ve Španělsku stíhaného Čecha. 55-letý muž byl obviněný z podvodu při obchodování s palivy se škodou přes 50 milionů korun. V zahraničí se skrýval před soudem. Kvůli podezření z možného ublížení na zdraví obviněného muže kriminalisté dopravili do Česka za přísných bezpečnostních opatření. Nyní je ve vazební věznici a v případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Podle agentury Ipsos si ale téměř 1/10 lidí půjčuje i na běžné výdaje a 6% lidí na splacení jiného úvěru. Půjčky si podle výsledků šetření častěji berou starší lidé a obyvatelé malých obcí. Nejčastěji si pro ně chodí do banky, kde mají svůj účet. Češi jsou obecně v přístupu k půjčkám dlouhodobě konzervativní. Pouze 10% respondentů je považuje za běžný finanční nástroj. 16% lidí uvedlo, že by si je nevzali za žádných okolností.
2: Sport.
3: Fotbaloví fanoušci se zřejmě dozví jméno kouče české reprezentace. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, kde by jeho jméno měla zveřejnit. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. O trenérovi z ciziny hovořil na počátku července také předseda Fačiru David Trunda. Pokud se tak stane, bude mít naše reprezentace prvního zahraničního kouče v historii.
0: No a když si bude ladit pan Santi Denia Impuls, tak my mu slibujeme, že tady budeme mít každý den kurz španělštiny. Mm-hmm. Jedno slovíčko naučíme to naše beru. Posluchače. To je dobrý nápad, ne?
3: Krásný.
0: I my si něco přiučíme, ne?
7: Tak to obstaráš na hodně dlouho, ty ne? Ty přesně, máš nějakou jako malou slovní zásobu španělskou?
0: Dos copavino tinto, dos copavino blanco, por favor, buenos dias.
7: Buenas noches.
0: Una cerveza. Tím bych se zavřel. Hola.
8: Hola.
0: Haló, tady Impulzovi Klára Šedová.
1: Honza Daněk.
0: A vaše nejkrásnější prázdninové vzpomínky. Nemusí být jen z letošních prázdnin. O čem píší a co volají posluchači Rádia Impuls, uslyšíte hned po písničce od Petra Muka.
8: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Jo, dneska s Klárinkou parádní téma, ptáme se vás na vaše hezký prázdninový zážitky, co už se vám povedlo letos o prázdninách a nám teďka náš technik Jirka Pošík dovedl do studia tátu se třema klukama, takže pánská jízda. A já zapínám jeden mikrofon, kam si klidně můžou kluci nebo i taťka stoupnout. Jak se jmenujete, odkud jste k nám přijeli a jak se vám tady u nás v rádiu líbí? Zapnul jsem mikrofony, tak teď už není cesty zpátky, když jste vstoupili do studia. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Jak se jmenuješ, mladý muži?
1: Krištof.
0: Krištof. A odkud jste, Krištofe? Odkud?
1: Učina.
0: Jo, to je Pardubický kraj, jo?
3: A kolik je?
1: 9.
0: 9letý kluk. Takže teď vysíláš normálně v rádiu, kámo. Můžeš se pochlubit potom svým kamarádům, že jsi vysílal v rádiu.
3: Ano.
0: Co?
3: Ano.
0: Ano, viď?
3: Ano.
0: Je to. Hele, a mohli ti ten mikrofon stáhnout trošku víc tý puse, aby tě bylo slyšet, ty na něj pomalu ani nedosáhneš. Pojď. A táta se stydí. Táta nechce vůbec mluvit na mikrofon. Co? Táto, pojďte nám
2: říct. Já se tady užívám.
0: Tak, to je super. A jaký je to pocit přijít takhle do média, jako je rádio?
2: Úžasný.
0: Do mikrofonu, poprosím.
2: Je to úplně úžasný.
0: Tak jsme rádi, že
3: jsme... No je, protože tady celý...
2: Jsem od 12 let
0: Od 12 let, jo. Parádní úplně. Tak máme radost, že jste přišli za náma a díky, že vás Jirka... Ostatní kluci nechtějí mluvit, co se styděj, co? Já myslím, že bude mluvit celá parta a nedá se nic dělat. Takže to bylo prázdnino... Jak jste říkali, že jste Kučerovi? Příjmením.
2: Cvrkovi.
0: Cvrkovi. Takže to byl prázdninový zážitek.
3: Cvrkot ve studiu.
0: Cvrkot ve studiu.
3: Doslova do písmene. Jich je těch chlapů.
0: My děkujeme za zážitek. No a naši posluchači nám taky volají na náš radio WhatsApp 605-222-007.
4: Dobrý ráno, Impulzovi. Takže mě dovolená teprve čeká. 19. srpna odjíždím do Varšavy, kterou neskutečně mám rád a miluju opravdu. Si tam pěkně jdu do multimediálního parku Fontán, který je hned krásně pod hotelem. A odpočnu si tam krásně. Vlastně jak fontánka bliká, svítí, teďka tam bleská ta vodička a ještě každou sobotu a pátek tam mývají takový představení do ty fontánky. Prostě je to paráda.
3: Dneska se nám tady množí nádherné příběhy. Mám pro vás další. Lenka napsala. Mojí dceři, která žije ve Francii a jejímu partnerovi bude letos 40 roků. Tak se jen tak mimochodem rozhodli, že se vezmou. A protože my s manželem máme letos 40 roků od svatby, rozhodli jsme se oslavit to všechno najednou. Takže v polovině srpna odjíždíme na 2 týdny na francouzskou riviéru, kde se ta velká akce uskuteční.
0: To je neskutečný. Díky za všechna vaše sdílení a dál nám můžete klidně nahrávat a psát přes radio. WhatsApp 605-222-007.
5: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: fajn, že pokud máte v práci skvělé kolegy, milionové kolegy, můžete jim nechat zahrát vždycky v dopoledním vysílání Rádia Impuls. Stačí se přihlásit přes formulář na naší stránce www.impuls.cz.
1: A Vlastík pak zahraje 7 pecek v kuse právě jednomu z těch vašich milionových kolegů. A ne, nemusí to být vlastně jako jednomu, může to být celému kolektivu. Záleží na vás, jak moc jste spokojení a komu chcete poděkovat.
0: Mrkněte se právě teď na naše stránky www.impuls.cz. Za chvilku projedeme hlavní město v dopravě, zamíříme na jih Moravy a přesuneme se i do Ostravy. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka už za okamžik.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme v hlavním městě, po ranní nehodě je stále omezený provoz na Štěrboholské spojce před sjezdem na Bychovice směrem na Černák. Kolona se tahne od Spořilova a ucpává se i příjezd do Prahy po D1 u Chodova. Ti z vás, kteří míříte k gruzínskému letišti, připravte se na zdržení v kolonách, a to z obou směrů. Míříme na jih Moravy, pořád se popojíždí před Brnem směrem od Prahy, je to 196. a nehoda osobního auta s dodávkou překáží za Neslovicemi směrem do Rosic. A ještě Ostrava. Na D1 na 356. kilometru směrem do Polska bez úžení stojí poruchané auto a vznikla tam kvůli tomu 2-kilometrová řada. Jeďte opatrně a kdyby něco, ozvěte se.
3: Na Impulzu prožíváme české prázdniny. Tento týden jsme na Vysočině a je tam i Zuřivec.

0: Impulzovi, vaše rádiová rodina, přejeme vám krásné české léto s rádiem Impuls.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: České léto a české prázdniny, tento týden jsme na Vysočině a Zuřivec se vypravil do náměště nad Oslavou. Tam mají nádherný kamenný most, ale pozor, mají tam v současné době také úžasný právě probíhající festival. Představte si to. Tak krásné ráno.
0: Hezké ráno.
3: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno. Z náměště nad Oslavou, tedy nádherná část Vysočiny. Jsem tady teďka právě z infocentra s paní Janou Vojtěchovou. Jano, dobré ráno.
4: Dobré ráno všem posluchačům.
3: Tak a teďka se dostáváme k tomu, co se tady vlastně děje aktuálně, protože vy jste nejenom město památek, o kterém jste si už povídali, ale vy jste živé město, které pořádá. A právě teď jsou to folkové prázdniny.
4: Jsou to folkové prázdniny, což je úžasný báječný festival World Music, už zdaleka ne jen folk, ale je to opravdu festival plný hudby, divadel, výstav. Teďka momentálně vlastně tady zvučíme open scénu, což je vlastně prostor na Masarykově náměstí u barokního mostu.
3: A mimochodem jenom řeknu, že ten, kdo tady teďka zkouší na svůj koncert, je pan Doucha a do Ucha Band.
4: Ano, přesně ten.
3: Takže krásný
4: ale,
3: folk.
4: Ale není to jenom od centru města, ale folkové prázdniny vlastně jsou i v Zámeckém parku místního renesančního zámku, kde se od 17.30 konají různé koncerty, kde můžete slyšet zvučná jména, jako je Hradišťan, Jiří Pavlica, Druhá tráva, Iva Bitová, Vladimír Javorský, ale taky jména, které třeba na první dobrou nemusíte znát. Přijdou k nám muzikanti z Irska, ze Skotska, z Itálie. Je to opravdu úžasný festival, který spojuje lidi.
3: Folk ten patří k prázdninám, k létu, že jo, akor do takhle krásného města. Takže nechce se pozvat na Vysočinu, do náměště nad Oslavou a tady prostě všude po městě můžete zažít tuhletu úžasnou atmosféru s kytarou a s různými nástroji, prostě s folkem. Jano, mějte se moc krásně, ať se vám daří a my se budeme těšit, já se někdy na viděnou a slyšenou.
4: Děkuju a těším se v náměšti na viděnou.
3: Jana Vojtěchová, tady vlastně, která se stará o folkové prázdniny. Ať se vám daří.
4: Vám taky děkuju moc krát.
0: Paní Jana, žena. Na svém místě. Moc zdravíme, paní Jano, i tebe, Aleši.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagetterie Boulevard.

0: jste připraveni na rádio Plné plně. Samozřejmě i v srpnu budeme pokračovat v Halo tady Impulzovi. První zazvonění. Druhý. Ano, voláme, přesně tak. Zvedněte to. Třetí.
1: To jsme my.
0: To jsme my, hrabičky, hrabičky.
2: Halo tady Impulzovi.
1: Jo, je to dobrý.
0: A fakt jsme to my. A vy jste David?
2: David.
0: A my jsme, tady jsou Honza.
1: A Klára.
0: Dobré ráno.
2: No tak to ráva slyším teda.
1: Wow.
2: No.
0: Fanfára pro vás, Davide.
2: No. Tyhle,
1: vy jste to nečekal.
2: No, já jsem se probudil, úplně omylem.
0: No.
2: Musí zakouřit, najednou mi něco volá, říkám, kdo mě otravuje.
1: A to jsme my vás takhle otravujeme takže, po ránu jako, s 10 000.
0: Takže my tak jako otravujeme, my otravujeme s 10 000, máme to zavěsit?
2: No, jakože mě otravujete výborně.
1: Jo, a chcete 20, že bychom vás otravovali ještě o trošku víc?
2: No, to asi se netroufnu.
1: Netroufnete
0: si. Na bonusovou otázku, nechcete.
2: Ne, jo? Já to nějak moc super.
1: Hele, jsme na Vysočině tento týden, tak opravdu nechcete. Já vám ji přečtu i tak.
0: Zavřeme to 10.
2: Na Vysočině to Zeman.
0: Ne. Hele, zavíráme to na 10 000, Davide. Jo?
1: A já to jdu číst. Historické Dobré. Centrum, kterého města na Vysočině je spolu se zámkem zapsáno na seznamu UNESCO a patří k nejkrásnějším renesančním městu v Česku.
2: Já teď jsem vyčel, to Olomouc nebo Olomouc?
0: No to nejsme, ne, na Vysočině, to nejsme na Vysočině, kámo, to už jste v Olomouckém
1: kraji. Ale dobře, že jste to nevzal, protože byste o těch 10 000 přišel. Takže je to no. Telč, vám 10 000 zůstává, my gratulujeme.
2: Říkám Telč, ne?
1: No jasně, úplně jsem to teď slyšela, jasně.
0: Tak, a vy jste příjmením doktor?
2: No, to
0: jste,
2: tam je vidět,
0: jo. Jste si, no, je to vidět, no. Tak jo, přihlásil jste, vyplně jste přihlašovací formulář, jo, takže my to vidíme. No řekněte mi, prosím vás, jste si s tím užil, ne, s tím příjmením taky?
2: No,
0: Davide, vy jste nás dal nahlasitý odposlech, že jo? Vy teď nemluvíte do sluchátka.
2: Ne, mluvím.
0: Cože? Mluvíte? Ale je to strašně špatně,
1: to
0: vás
1: slyšíme. To nevadí, Davide, já vám pak zavolám a domluvíme se, co a já.
0: Jo, mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou.
0: Ahoj, blahopřejem. David vyhrál 10 000 korun a letní kolo Halo tady Impulzovi pokračuje dál i v srpnu.
1: Dneska bude jasno, polojasno, možná někde nějaká bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
3: Právě vychází týdeník téma Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte v týdeníku téma právě v prodeji.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky, kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dnes se řidičům otevře nová část dálnice D3 u rakouských hranic úseku od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Za první pololetí letošního roku lékaři diagnostikovali nejvíce případů žloutenky typu C za posledních 10 let. Po pádu laviny v severním Pákistánu se pohřešuje 10 horolezců. Tenska Vidmanová porazila v Memphisu Američanku Stevensovou a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. A v 66 letech zemřel italský fotbalista Franco Baresi, který byl mistrem světa z roku 1982 a s AC Milan 3x vyhrál Ligu mistrů.
0: České prázdniny jsou v poločase, ale vaše rádio je stále plné peněz i letních radostí. Každé všední ráno pro vás máme 10 000 za legendární výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Nezapomeňte, hrát budeme zase v pondělí a my blahopřejeme Davidovi.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: zpět.
1: Jsme Impulzovi, co nejlepšího jste o prázdninách zažila, Zuzko Bubílková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Zdravím, Impulzovi. Chcete smyšlenou selanku nebo realitu, která ovšem tu dobrou náladu, co šíří Radio Impuls, nasměřuje k zamyšlení?
2: No, zkuste to druhé.
3: Kdysi jsem dělala rozhovor s hlasatelkou Kamilou Moučkovou. Najednou koukla na hodinky a pronesla: musíme končit, moje dcera slaví 70 a já jsem si slíbila, že přijdu. Pobavilo mě, že matka slaví 70 dcery. Mně je 74 a plním slib, že rodiče doopatrují doma. Otci je 98, potřebuje celodenní péči. Městské služby jsou vytížené, dobrovolníkům nevěřím a soukromé dlouhodobě finančně nedostupné. Ceny se pohybují kolem 40 tisíc měsíčně. Horka jsou pro tyhle seniory obzvlášť náročné, takže moje prázdniny jsou permanentním hledáním kompromisu, jak zajistit finančně dostupnou péči otci a pro sebe si ponechat aspoň kousíček vlastního života.
1: Tomu rozumíme, Zuzanko, a zvládněte to. Co kromě spolupráce tedy s naším rádiem jste si ponechala? Co děláte?
3: No, vedle otcova bytu je fitko, takže večer připravím večeři, posadím otce k televizi a jdu si zacvičit. Pak se vrátím a připravím ho na noc. Nevěřili byste, jak se mi zlepšila kondice a postava. Jako kdybych se vrátila od moře. Vaše Zuzana Bubílková.
2: Ptáme se vás na to, jak si užíváte prázdniny vy a co vás čeká. Hanička napsala: s přítelem jsme procestovali na začátku července Švýcarsko a bylo to skvělé. Teď leží doma po operaci slepého střeva, ale v září letíme na Maltu, bude v pořádku. Hani, akorát by mě to zajímalo, jako to se tak říká, že na Maltu, jo, a přitom se opravuje barák. Tak jestli opravdu letíte na Maltu, a nebo B, teda varianta dům.
1: Napsala, že letí na Maltu, takže rozhodně budou na Maltě. Malta je nádherná. Díky vám všem, že jste se ozvali a zazdílili s námi vaše prázdninové zážitky.

0: Naše posluchačka se taky pochlubila zlatým zážitkem den na borůvky.
1: Borůvky rostou.
0: Momentálně ve fázi sbírání. No, tak
1: a to
0: jako...
1: je dobrý, to poznám, borůvku poznám. Na hubě bych nemohla, bych se otrávila.
0: Jak to?
1: No, páč jsem úplně levá.
0: Ne, nedramatizuj to. Posloucháte Klárku s Honzou. Halo, tady Impulzovi. A za chvilku při...

0: Dáme ještě nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pobralo se na Třebíčsku, srážka osobáku s cyklistou překáží před Petrovicemi směrem z Krahulova. Další dopravní informace doplním za okamžik.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch nazvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších nazvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Cestovatel rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Radio Impuls, doprava 007.
0: Krásný den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na jižní Moravě, popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Na D1 ještě zůstaneme a přesuneme se do Ostravy. Na 356. ve směru do Polska stojí poruchaný kamion ve zúžení, kolona má přes 2 kilometry. Dobrá zpráva přichází z hlavního města. Postupně se rozjíždí kolona na jižní a štěrboholské spojce ve směru na Černý most, a to v úseku Spořilo v Štěrboholi. Profíci z Global Assistance hlásí taky ucpané příjezdy k letišti z Pražského okruhu a taky od D7. A ještě se bouralo na Třebíčsku, strážka osobáku s cyklistou překáží před Petrovicemi směrem z Krahulova. To je v tuto chvíli z dopravy všecko. Kdybyste měli doplňující informace, jsem s nimi. 605 222 007.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Nebo.
1: Lékořice.
0: No. Jsme vaše rádiová rodina Klára s Honzou každé ráno mezi 5 a 9. Rádi vám pouštíme třeba písničku na cestu.
2: A jste mladý kluk, jo, teda? Chápeme to dobře.
3: No, mladý, 46.
2: 46, no tak...
1: Jura.
2: Jura, pro boha živýho. Teď to všechno teprve začíná.
0: Nebo probíráme s Klárou letní problematiku. Melouny v cizích jazycích.
1: Tak ve španělštině třeba, jo? La sandia. Italštině... Il cocomero. Ta chorvačtina za mě teda určitě vítězí, ale líbí se mi arabština, tam je to batit, anebo v japanštině je to suika. Oproti těm ostatním si myslím, že to je dost nuda, že prostě je lubenica.
0: Přesně, moje řeč. Tak. A myslím si, že bychom to měli přijmout i tady v České republice a melounu prostě říkat lubenica.
1: No ale to by si měl potom na kontě co? Místo melounu, lubenice?
0: To je ale jiný level. Melouny na kontě a melouny v břiše je úplně jiný level. Klárko, těším se na tebe zase v pondělí, už je víkend. A hlavně se těšíme na naši skvělou rádiovou rodinu. Ještě jsme mohli říct, že budeme hrát novinku Marka Ztraceného, že se s ním živě spojíme.
1: Hele, příští týden je o Markovi Ztraceném. Těšte se na to, bude to velký.

0: co se dal poradit na Impulzu, přijde vysílat Lenička Halozová, ale protože kluky musela hodit na letní tábor, tak přijede malinko později, ale jsme tady přece všichni dobrá parta, takže není problém to čtvrt hodinku kolegyni podržet. Už se na vás těší. Další věc, možná v práci máte taky skvělé milionové kolegy, budeme jim hrát 7 pecek už v další hodince. A co se týče zpráv, cesta do Chorvatska, nebo alespoň do Budějic, bude zase o něco příjemnější. Proč vám vysvětlí Katka Palajová ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní. A ještě krátce počasí, které má být tropické, sem tam padnou i 40 a k večeru už může i zabouřit. Počítejte s tím a dodržujte pitný režim.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Nejlepší recepty z chalupy? Saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
4: Bardotky se řítí!
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebíhej Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: S Rakouskem se otevře další úsek dálnice. V Česku upadá zájem o rekvalifikace. Fotbalisté Jablonce i Hradce uspěli v boji o evropské poháry. Je 9 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Z českých silnic přinášíme dobrou zprávu. Dálniční síť bude ode dneška zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic pustí provoz na D3 u rakouských hranic. Řidiči se nově projedou po 3,5-kilometrovém úseku od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Cesta k moři po této trase bude o něco příjemnější. Slavnostní setkání na dálnici se uskuteční v 9:30, přibližně kolem poledne už by měl být provoz puštěný. Celá jeho česká část dálnice D3 bude hotová v roce 2027. Zájem o rekvalifikace v Česku upadá. Úřad práce čeká větší vlnu příjmu žádostí o ně zase koncem léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí a výuku jazyků. Podle červnového průzkumu výzkumného ústavu STEM má obavu z nezaměstnanosti 40% osob v produktivním věku. Český pracovní trh se ale v posledních letech potýká spíše s nedostatkem pracovníků. Nezaměstnanost v červnu dosáhla 4,8%. Míra nezaměstnanosti zůstává jednou z nejnižších ze států Evropské unie.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
8: Na Impulzu dnes uzavíráme prázdninové vysílání z Vysočiny. Náš reportér Tomáš Kabát tentokrát začne u řemeslníka a pak se podívá na úspěšně vybudované veganské bistro u Humpolce. Pěkné dopoledne.
9: Zdravím vás, já už teďka mířím do Brtnice na Jihlavsku. Má tam své zázemí rodinná firma, která ručně zpracovává kožešinu. Podíváme se na to, co taková práce odnáší. Prohlédneme si mokrou i suchou dílnu a podíváme se na výrobky, které tam vznikají. Potom se potkám spolu s manželi Mídrmajerovými, kteří proměnili bývalou obecní prodejnu ve Vystrkově na veganské bistro 269. Právě tato číslice je symbolem pro ochranu zvířat. Cestu úspěšného podniku začali psát před 3 lety přímo v domě, kde bydleli. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
8: Hradec Králové zažil fotbalovou euforii. Slavná lízátka se na evropský zápas otroků těšila přes 30 let. Včera ale čekání skončilo a hned výhrou 3-1 nad norským Tromsø. Hradec postupuje do 3. ze 4 předkol Evropské ligy, kde vyzve turecký Bešiktaš. A k jeho včerejší výhře se vrátí reportér Tomáš Zemánek, který byl s mikrofonem na místě. Hezký den, Tome.
10: Dobré dopoledne. Tromsø by mělo být mezi fotbalovými profesionály nejseverněji sídlícím klubem světa. světa. Mimochodem, noc tam teď trvá necelé 3 hodiny a samozřejmě mají i chladné podnebí. Možná, že i to hradeckým Botrokům zahrálo do karet, protože se oba týmy utkali v extrémním vedru. 400 fanoušků z Norska vytrvale fandili do půl těla, atmosféru ale strhla obrovská přesila domácích. Hradec postoupil do 3. ze 4 předkol Evropské ligy a dařilo se taky Jablonci. I tomu po vyřazení chorvatského Varaždínu zbývají k základní skupině 2 další postupy. Bojuje však pouze o slabší konferenční ligu a začne proti soupeři z Rigy. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Takže říkáš, noc tam trvá 3 hodiny v Tromze, jo? Takže musíš mít ty zatahovací závisy, ty blackouty se tomu říká, jako aby se trošku vyspal, viď?
10: V tuhle chvíli 3 hodiny, ale před měsícem tam noc nebyla vůbec.
0: Jo, takže jedině nebo alkohol, nebo zatemňovací závěsy.
10: Nebo obojí.
0: Nebo obojí. Ideální kombinace, Tome. Díky. Tady je Honza Reněk, ještě za Leničku Halozovou, která převezme za chvilku vysílání, ale předpokládám, že už jste mnozí z vás na značkách práci a máte kolem sebe samé skvělé kolegy. Jsou milionoví.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Jestli pak mám milionové kolegy v práci, pan Jaroslav, to by mě zajímalo. Zdravím, dobrý den.
2: Dobré ráno, zdravím taky do rádia.
1: Jak se máte?
2: No já se mám jako při pátku, mám se výborně, jsme v práci, pracujeme a užíváme si poslední den se víkendem.
1: Neskutečný, a to je vždycky radost v takových pracovních kolektivech, že jo? V pátek vlastně kolikrát si člověk řekne, není zbytečný chodit do práce, proč já jsem si nevzal volno?
2: Přesně jak říkáte, no, je to tak. A tak my už to máme relativně za pár, těšíme se na víkend a ona, když je dobrá parta, tak to dobře utíká.
1: Zajímá mě, kde pracujete, jestli je to takový obor, že se můžete sebrat třeba z kanceláře ve dvě a jít domů v pátek.
2: Tak my máme pružnou pracovní dobu, musíme být v práci mezi 9 a 2 odpolední, ale samozřejmě pracovní fond pracovní doby si musíme odpracovat. Ale je to možné, ve 2 hodiny se můžeme zbalit, ale samozřejmě potom některý dny si to samozřejmě musíme natáhnout.
1: Takže v pátek do 2, ale v pondělí třeba do 6 nebo do 7.
2: Třeba tak. Jasně. Třeba tak, záleží na každém, jak si to kdo uspůsobí.
1: To bych takhle chtěl a je to úplně skvělá věc. Co se to plánuje potom, koupaliště, voda a podobně, co?
2: No, asi někam pravděpodobně k vodě, no. Jinak to asi nebude v těch vedrech, no, je to přesně jak říkáte.
1: Jo, komu, pane Jaroslave, necháme zahrát následujících 7 pecek bez reklam?
2: Tak já bych to určitě věnoval mým kolegům tady na celní správě, přímo do oddělení laboratoře celně technické, a potom všem celníkům, občanským zaměstnancům a všem bezvalidem.
1: To je nádherné přání, moc za to děkujeme a přejeme krásné léto s rádiem Impuls. Pozdravujte milionové kolegy, naslyšenou.
2: Určitě, vyřídím, mějte se hezky, naschledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: a je to Lady Gaga, jakožto poslední sedmá pecka pro dnešek na Impulzu. Také máte ve své práci milionové kolegy a chtěli byste jim nechat na Impulzu zahrát sedm pecek? No není nic snazšího, než mrknout se na náš web impuls.cz, vyplnit tam dotazníček, nechat na sebe kontakt a my už se vám ozveme. Už těch zítřejších sedm pecek může mířit přímo k vám do kanclu. A za chviličku kalendář připomeneme třeba narozeniny autorky, kvůli které jsem já osobně a myslím si, že i dobrá půlka mojí generace začala číst knihy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls, klasika pro radost připravená, je to Jiří Korna, moje oblíbená Žal se odkládá. Dneska máme posledního, tedy 31. července, 70 let nazpět. Otevřeli v Moskvě Národní stadion Sovětského svazu Lužníky s 80 tisícovou kapacitou. Arena slouží dodnes. Koncem července, přesně před 20 lety, celý svět zajímala Kuba. Dlouholetý vůdce Fidel Castro totiž zveřejnil, že ze zdravotních důvodů předá moc bratru Raulovi. No a dnešek je taky dnem narozeninovým, třeba pro autorku Harryho Pottera, J.K. Rowlingovou, anebo ikonu české kultury, dnes 70-letého herce Bolka Polívku. Jeho úspěšnou kariéru teď připomene reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tome.
1: Hezký den. Opravdu málo velkých osobností je i přes šíři svého záběru tak výrazně spjato s jednou, navíc poměrně starou rolí.
2: Jirenko, nebuď hlupá, já tě mám rád i bez peněz.
3: Počkej, zastav.
2: To je Kája. Ahoj, Kájo, ahoj.
4: A teď si vás koupím. Všecky.
1: Bohuž z filmu Dědictví patří mezi nejvýznamnější role českého filmu. Mohli bychom ale přidat i oceňované postavy v Zapomenutém světle, snímku Musíme si pomáhat nebo Pelíškách. Bolek Polívka ale desítky let exceluje i v divadle. Konec konců, že se po něm jedno významné i jmenuje, mluví za vše. Autorská scéna v Brně se pyšní specifickým hereckým stylem. Polívka

0: Maminka se jmenovala Boleslava. Tomáš Zdemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: S Žalem jsme na Impulzu zatočili, ale za chvilku je tu další pokušitelka, slečna Závist v podání Aleše Brichty. Předtím ale ještě trošku zabrnkám na nervy řidičům. Ucpaná je D2 ve směru do Bratislavy před nehodou na 10. kilometru, víc za minutu a tři čtvrtě.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka otvírá Kuba Tilšer z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, pěkné dopoledne. Pozor na dálnici D2 na 10. kilometru z Brna na Bratislavu, kde bouralo osobní auto ve zúžení. Kolona má zhruba 4 kilometry. Na příjezdu do Olomouce od Mohelnice za kruhovým objezdem se srazilo osobní auto s jeřábem. V obou směrech tam počítejte s kolonami. Omezený provoz je momentálně v Praze na jižní spojce směr Štěrboholy u Záběhlic a zpomalení je proto od D1 od Chodova. A v obou směrech se jede pomalu na Chomutovské D7 před exitem na letiště. Z Globa Assistance, Kuba.
1: A ještě pohled na jižní Moravu. Z D1 se hlásí náš dopravní agent.
3: Dobrý den, chtěl bych nahlásit kolonu před Brnem od Prahy, od 180. kilometru, takže kdo chce sjet na popůvky, tak je to možná lepší varianta.
1: Díky, že s námi vysíláte, jste skvělí. Ozvěte se i vy, 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace. Šťastnou cestu.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Krásné páteční dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, máme 31. července, dneska bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, přidají se přehánky nebo bouřky, hlavně tedy na severozápadě. Teploty extrémní, 35 až 39 stupňů, buďte na sebe opatrní, držte se ve stínu, hodně tekutin, no vždyť to znáte.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: U rakouské hranice otevírá nový úsek dálnice 3. Počasí může přinést další teplotní rekordy. Hasiči ještě bojují s plameny v lese na Opavsku. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Česku dnes nabobtná dálniční síť o celé 3,5 kilometru. V těchto chvílích se slavnostně otevírá nový úsek dálnice D3 u rakouských hranic od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Řidiči by se po nové dálnici měli svést přibližně odpoledne. Původně měli silničáři úsek otevřít za měsíc. Na konci úseku u Dolního Dvořiště vznikla provizorní komunikace, díky které se řidiči vyhnou obci. S plánovaným mostem na hranici čekají, až se stavbou přiblíží také rakouská strana. Teploty se dnes přiblíží historickým maximum. V rámci horkého týdne začíná další a ještě úmornější den, kdy mohou teploměry ukázat i 40. Nejhorší bude situace ve velkých městech, kde vedro ještě umocňují silnice, domy a málo zeleně. Z ulic hlavního města se nám živě hlásí reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tomáš.
5: Hezký den, hlásím se z jedné z nejrušnějších křižovatek v zemi na Andělu. Ve stínu je teď 28, tedy jsme přesně na hranici, kdy si průměrný člověk teplo přestává užívat a začíná spíš trpět. Stínu jednoho ze stromů tady zrovna využívá pán s falešným flašinetem, teď vyměňuje baterky, ale já cílím ke druhému způsobu, jak se v centru města ochladit, k mlžítku. Praha jich má asi 50 a já ho pro vás vyzkouším, tak teď se nořím do té mlhy. Už jsem se pomalu přestal osvěžovat, teď se spíš umývám. Myslím si, že zhruba za minutu bych se zvládl tady osprchovat a zkusím se ještě napít. Docela se to dá. Když jsem si to propočítával, tak 18 litrů na hodinu tohle mlžítko vyprodukuje, to znamená, že abych si dal panáka vody, tak to dá asi 10 vteřin. Z centra Prahy, kde brzy půjdeme nad 35 stupňů. Zcela mokrý Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Tomáši, děkujeme. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody. Omezují nebo pozastavují při krmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Letošní horší situaci s vodou Impulzu potvrdil i hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž.
6: To je z důvodu toho už dlouhého sucha už z loňského roku. Největší problém je s tím, že jsme část rybníků nebyli schopni ani nasadit, ani vlastně napustit a část těch rybníků, který měli nedostatek vody, už jsme byli nuceni slovit. Je to přibližně 5 rybníků, jinak přibližně u dalších 30 máme velký podstav vody.
4: Rybářství Hluboká hospodaří na přibližně 150 rybnících. Podle Kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemístovat do rybníků, kde voda ještě je. Hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Včera se tam rozšířil na plochu 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Hasiči průběžně monitorují situaci pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. V severním Pákistánu spadla lavina. Záchranáři vyhlásili pátrání po skupině 10 horolezců, kterou vedl známý nepálský alpinista Puria. Nasadili helikoptéry a další prostředky. Podle posledních zpráv se podařilo záchranářům spod laviny vyprostit 4 těla. Jejichž identitu se úřady snaží zjistit. Ve skupině je podle agentury AP 5 Nepálců, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a jeden další cizinec, jehož občanství není známé.
0: Právě se jsou za námi, před námi muzika a potom za nějakou půl hodinku se spojím s cestovatelem Jirkou Kolbavou, schladíme se společně v dalekém Pacifiku. Teď pro vás Michal Hruza a jeho zakázané uvolnění. Hezký poslech.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9 věnujeme právě jim. Milionoví

0: Mariku Gombitovou za chvíli na Impulzu vystřídají fešáci s Ariem, nebo taky Karel Zich a jeho Léto, jak má být. Cestovatel Jirka Kolbaba už se třese, do dnešních veder zvolil naprosto ideální téma, a to Pacifik. Čeká nás třeba povídání o medúzách. Ovšem, ještě než se schladíme ve vlnách oceánu, tak se trošku veškvaříme ve vlastním potu, zvlášť to platí pro ty z vás, co se zasekli v koloně a jak na potvoru přestala fungovat klimatizace. Stojí se například na D2, všechny podrobnosti už za 2 minutky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: A už to vezou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se ucpává D2 v úseku mezi 5. a 10. kilometrem směrem z Brna na Bratislavu. Práce silničářů komplikují provoz na trase z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Onšovicemi a Bystrkovem doprava drhne v obou směrech. A krokem to jede na Pražském okruhu, typicky mezi Zličínem a Ořechem směr Modlatice. Šťastnou cestu vám přeju, kdykoliv se můžete ze svojí trasy ozvat. Můžete k tomu využít buď naši mobilní aplikaci, kam jednoduše nahrajete vzkaz, anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.

0: máme pro vás desítky tisíc korun a pro ty odvážnější z vás dokonce dvojnásobek. Ale pěkně po pořadě, letní kolo hry Halo tady Impulzově je v plném proudu. Každé všední ráno mezi 5. a 9. hrajeme o spoustu peněz. Stačí jen zvednout telefon a přihlásit se tím jediným správným heslem, jako to třeba dneska udělal náš posluchač David.
1: Halo tady Impulzově.
2: Jo, je to dobrý.
3: A jsme, fakt jsme to my. A vy jste David?
1: David.
3: Tady jsou Honza.
2: A Klára.
3: Dobré ráno.
1: No tak to ráva slyším teda.
3: No. Fanfára pro vás, Davide.
0: No to věřím, to já bych je taky ráda slyšela. No a za tady to Halo tady Impulzovi je 10 000 korun. Vy můžete mít 20, když zkusíte riskovat. Klára s Honzou vám totiž můžou položit doplňující otázku, která se týká našich českých prázdnin, a když odpovíte správně, máte z toho 20. Když ne, nemáte bohužel nic. No ale to nejprvnější, co se musí udělat, je se do hry samozřejmě zaregistrovat, a to můžete udělat třeba na našem webu impuls.cz nebo třeba v naší žluté mobilní aplikaci.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Nejlepší recepty z chalupy. Vsaďte na blesk. Už dnes v blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babičtiny moučníky. Už dnes v tištěném blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
9: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
10: Sex spray přebije i Alzheimer.
9: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
11: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: raz, dva, tři, dva, dva, tři, dotočit se, posadit a pečlivě poslouchat.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Dnes nás čeká velká exotika v dalekém Pacifiku. Jirko, já tě moc zdravím. Co nás dneska čeká?
2: Ahoj Lenko, přeji hezké dopoledne.
3: Ostrovní republika, která se jmenuje Palau a je v oblasti Mikronésie, 500 km od Filipín v Tichém oceánu, tak ta je mimořádně přitažlivá. Tady tu první mapu nakreslil český misionář Pavel Klein a je to matriarchální společenství, které tady žije. Je tady biosférická rezervace 70 ostrovů a to je ten důvod, proč jsem chtěl sem zajet. Tyto exotické ostrovy a jezero, které je tady velice vyhlášené, dlouhé asi 400 metrů, má zelenomodrou barvu a je spojené s mořem, tak to je to hlavní lákadlo, pro které se sem jezdí. Představ si, že to jezero je zvláštní v tom, že zde žije na 30 milionů medúz. Je to slané to jezero a to jsou medúzy zvláštní, protože oni nás nepožáhají. Jsou to golden jellyfish anebo moon jellyfish, tedy zlaté nebo měsíční medúzy. A tohle to vidět je naprosto originální, to nikde na světě není možno spatřit. Nemají žádné přirozené predátory, takže za mnoho desítek tisíc let, kdy tady oni žijí, tak téměř úplně ztratili své takzvané nematocysty, neboli žahavé buňky. Nemuseli se bránit proti vetřelcům, proti predátorům, tak ztratili tu schopnost sebeobrany. Nepotřebovali ji prostě. A díky tomu se dneska můžeme v tom jezeře koupat a nemusíme se obávat, že nás požahají. Tady se šnorchluje, je to nezapomenutelný zážitek, je to něco fantastického. Ale nesmíme se potápět, protože tam dole v těch spodních vrstvách je velké množství syrovodíku a tam bychom neměli šanci přežít. Takže potápění je tady přísně zakázáno, je možné používat šnorchl, nesmí se a brýle, pochopitelně, a nesmí se používat ploutve, abychom jim neublížili. Ty hrany by jim mohly ublížit. Zbytek řeknu po písničce.
0: A já se těším.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Tak s impulzem, impulzově krabička nachystaná, já budu chodit po špičkách, Petr Novák a Flamenko za chvíli, jakožto klasika pro radost. Ale ještě než se po těch špičkách projdeme, tak si zaplaveme.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Protože pokračujeme, Jirko, prozraď nám ještě něco o těch zajímavých medúzách.
2: Jak jsem říkal, medúzy se zcela přizpůsobily životu v jezeře. Při východu slunce, představ si, ty medúzy plavou vždycky k východu, směrem za sluncem. Mm-hmm. A když to slunce potom projde v nadhlavníku v poledne, tak oni zase změní směr, otočí se a migrují na druhou stranu toho jezera, směrem na západ. Tu migraci dokonce můžeme pozorovat, když jsme i na břehu, to je možné, anebo si ji všimneme, když se jdeme potápět dopoledne a odpoledne. Je to velmi zvláštní záležitost. Medúzy se živí zooplanktonem, ten loví za pomocí velmi slabých, žahavých buněk, které jim ještě zůstaly, ale nám skutečně neublíží. Těch přirozených predátorů medúz tady není mnoho, ale přece jenom jedna je, taková sasanka zvláštní. Nachází se na okrajích jezera a čeká, až se nějaká ta medúza kolem otře, aby ji pak znehybněla svými takzvanými nematocystami a následně je ulovili. Ale to se celku neděje, toho si ani možná nevšimeme. Já jsem se tady opravdu měl možnost mezi nimi potápět, nebo spíš šnorchlovat, protože musíme být na hladině a je to nezapomenutelný zážitek. Opravdu něco, co stojí za to někdy v životě zažít. To povolení k tomu plavání mezi těmi medúzami získáme ve městě Kororu, což je hlavní město oblasti. A já jsem si potom najal i letadlo a letěl jsem letadlem bez dveří, to byla Cessna bez dveří, abych mohl na obě dvě strany fotit prostor, který se jmenuje 70 ostrovů, což je biosférická rezervace. A byl to nezapomenutelný zážitek a je z toho velmi exotická fotografie. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, budeme se těšit zase zítra.
1: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: trénovaný.
1: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
3: Pro vás, pro všechny, co jste právě teď za volantem, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj.
4: Ahoj Lenko, pěkné dopoledne. Pozor dejte na dálnici D1 za Brnem do Prahy na 182. kilometru, kde bourala dvě osobní auta. Postojíte si v téměř dvoukilometrové koloně. Z protisměru čekejte přerušované fronty hlavně v pravém pruhu na příjezdu do Brna z Prahy od 180. kilometru. Pozor dejte na dálnici D2 z Brna na Bratislavu na 60. kilometru, kde je po vozovce vysypaný náklad kukuřice, doprava tam zpomaluje. Zdržíte se v úseku 5 kilometrů na příjezdu do Mikulova na rakousko-českém pomezí. Zdržíte se tam momentálně až hodinu. Ucpává se trojka před Benešovem z Prahy. V Praze na Dobříšské ulici směrem na Barandovský most u Zlíchovského tunelu se bouralo, zdržení tam narůstá. A kvůli opravám k Belské ulice v Praze vázne doprava na Cínovecké ulici od Zdib a Novopatské od Satalic. Z Globásista
3: Po nehodě zpomaluje provoz na D2 před 10. kilometrem ve směru z Brna na Bratislavu. A ještě náš dopravní agent Honza, ten hlásí policejní hlídku v Třeboni. Honzo, tak kde tam konkrétně jsou?
5: Na výjezdu z Třeboně směr Český Budějovice od kruhového objezdu měří policie, stojí před benzínou Shell, tak si dávejte pozor.
3: Díky, že vysíláte s námi. Ozvěte se i vy, využijte naši žlutou mobilní aplikaci. Já vám přeju šťastnou cestu s Impulzem.
0: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: John nám uzavírá 10. hodinu, za chvíli bude 11. S vámi je Lenka Haluzová, přeju veselý pátek. Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, předají se i přehánky nebo bouřky, hlavně tedy na severozápadě. Teploty i dnes extrémní, 35 až 39 stupňů. Horko a sucho snižují hladiny řek, to trápí i loďaře na Dunaji. Víc o tom bude mít za chvíli Lenka ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Hasiči lokalizovali lesní požár na Opavsku. ČEPS testuje připravenost na mimořádnosti. Hokejisté z extraligy už trénují i přes horko. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Boj s plameny na Opavsku jde dobrým směrem. Hasičům se zhruba po 22 hodinách podařilo lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu. Stupeň požárního poplachu snížili na druhý ze čtyř možných. Požár vypukl včera popoledni a rozšířil se až na plochu 27 hektarů. Do hašení ohně se zapojilo až 150 hasičů ze 30 jednotek. V noci jich na místě byla stále polovina. Počet zasahujících jednotek se postupně snižuje. Požár pomáhali hasit i dva vrtulníky nebo velkoobjemové cisterny. V centrále ČEPS probíhá cvičení. Provozovatel tuzemské přenosové soustavy prověřuje svou připravenost na mimořádné události. V centrále společnosti na Pražském Bohdalci tak probíhá požární cvičení, během kterého se třeba simuluje požár v jedné z budov. Firma o tom informovala agenturu ČTK s tím, že testem procházejí třeba stanovené havarijní postupy, ale také to, jak by probíhala v případě mimořádné události spolupráce se záchrannými složkami a městskou policií. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
5: Lode s väčším ponorom sú odstavené v prístavoch alebo na kotviskách a čakajú na zlepšenie situácie. Na slovenskej strane sa pristúpilo aj k zmene režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Deje sa len v určitých cykloch, aby sa obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenosť musí dosiahnuť minimálne 40%. Vyhliadky na zlepšenie stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
4: Z Maroka včera proudili do španělské Seuty 10 000 migrantů. Město se nachází na severu afrického kontinentu. Za jediný den tam podle odhadů španělského ministerstva vnitra přišlo ze sousedního Maroka v nekontrolovaném proudu lidí na 49 000 běženců. Píše to agentura Reuters. Při snaze přeplavat námořní hranici se 19 migrantů utopilo. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělskou enklávou pokračují i dnes. I přesto, že Maroko posílilo ostrahu části hranice. Někteří lidé ale začali odcházet. Do Seuty dnes míří španělský premiér Pedro Sánchez. Aktuální počasí přeje spíš plavání než hokeji, jenže za měsíc a půl se rozjede hokejová extraliga a hráči se na ní musí připravit horku navzdory. A tak například Spartané od pondělí trénují každý den.
6: Jejich nový trenér Patrik Augusta si po třech sezónách u reprezentační dvacítky zase užívá klubový hokej.
7: Ta každodenní práce mi chyběla, máme tady skvělou partu kluků, jsou zdraví, chtějí hrát hokej, dělají něco, co milují, stejně tak jako my trenéři.
6: Po mužstvu bude chtít charakter a profesionalitu, že má být hokej zábava připouští, ale až po tvrdé práci, kterou vyžaduje.
7: První je tvrdá práce a výsledky a potom je zábava. To je takový moje krédo, jsem ta starší generace, takže určitě nebudu vstupovat z nějakého tvrdého tréninku.
6: Tak tomu do týmu dobře zapadá nová posila Sparty útočník Matěj Bliml, který přišel z nižší zámořské AHL. Po trénincích si totiž ještě přidává.
8: Zůstanu několik desítek minut po tom tréninku a pracuji na detailech a věřím, že mi to pak prostě pomůže do těch zápasů. Jsem takhle zvyklý.
6: Na jaře to bude 20 let, co hokejisté Sparty naposledy získali titul. Jak říká trenér Patrik Augusta, pro všechny je to výzva, ale tlak na hráče přenášet nechce. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: neděle, za chvíli na Impulzu, anebo třeba taky Divokej byl a Čmelák. No a české prázdniny si tento týden užíváme na Vysočině, vypravíme se tam se Zuřivcem za půl hodinku. Hezký poslech.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: miláci, to je léto, jak má být, nebo taky léto s tebou, jak za chvíli bude na Impulzu zpívat Jiří Schillinger. Ještě předtím ale zkontrolujeme české, moravské a slezské tahy. Doprava 007 už je tady za pár chvíl.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení je 2-kilometrová kolona na D7 před Prahou směrem od Chomutova u ruzyňského letiště. Další kolony vidíme na příjezdu do Prahy od Plzně, typicky mezi Rudnou a Ořechem směrem od D5 k D1. Naši dopravní agenti hlásí policejní hlídky. Halo, halo, kdo je napřímo?
2: Ahoj, Venca, D7 směr Praha, jak končí 4 průdovka u Postoloprt. Stojí bílý čepice a koukaj, měřej, časnej dojezd.
3: Na silnici 353 ve směru na Žďár nad Sázavou, na obchvatu obce Budeč, stojí policejní vozidlo. Asi natáče nějaký dokumentární film, protože má stažené okénko pan řidič a sleduje vozidla přijíždějící od Jihlavy kamerou. Pravděpodobně to bude nějaký trhák, tak opatrně asi také nezahrajete. Ahoj.
1: Ahoj, trhák, díky moc. Dopravní servis zakončíme optimisticky. Ode dneška můžeme využívat nový 3-kilometrový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Pokud tudy právě projíždíte, tak jak se vám líbí ten nový kus D3. Zaujalo vás něco? Prosím, ozvěte se nám hned na linku 605 222 007, no a nebo zanechte vzkaz v naší žluté aplikaci. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls, já vám přeju krásný pátek, za chvíli Karel Gott a Jestli já tě budu mít rád. Ani se to nezdá, půlka prázdniny za námi, máme 31. července. České prázdniny na Radio Impuls ale pokračují a tento týden společně objevujeme Vysočinu. Každý den se můžete těšit na další zuřivé reportáže, podíváme se na místní speciality, výrobky, dobroty. Samozřejmě pro vás máme spoustu tipů, kam vyrazit a co rozhodně stojí za to zažít. A posloucháte nás právě vy z Vysočiny, pocházíte odtamtud, nebo tam máte třeba jenom své oblíbené místo, tak nám napište do naší žluté aplikace nebo sem do studia na WhatsApp, číslo je 605 222 007 a vysílejte spolu s námi. Už za 10 minutek se z Vysočiny přihlásí zuřivý reportér.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: láska v podání Spice Girls, jejich Viva Forever na Impulzu. Za chvíli to bude spíš rock'n'roll. Jedeme dál, Petra Janu a Petr Janda v Impulzově krabičce.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Tento týden si náš letní speciál užíváme na Vysočině. Je tam i zuřivý reportér Aleš Růžička. Ten se dneska vyrazil objevovat krásy Náměště nad Oslavou.
2: A není to žádná náhoda, protože Náměšť nad Oslavou se může chlubit titulem Historické město roku 2025. Po krásách tohoto malebného městečka mě provázela Jana Vojtěchová, která mě vzala na jeden z nejstarších mostů na Moravě.
3: Se mu přezdívá Moravský Karlův most. Je to barokní kamenný most, který má 20 soch. Samozřejmě originály nejsou tady, ale jsou na zámku. A je z něj úžasný pohled na zámek, na kostel, ano, na faru a samozřejmě na řeku Oslavu.
4: Jako tady opravdu máte pocit, že fakt se podíváte tady jako na ten zámek, to je krásná dominanta na kopci, že jo, tady nalevo ten kostel, pak dál tady vlastně koukáme na tu svatou, to je svatá trojice.
3: Ano, jsou soší svaté trojice.
2: A právě teď je v Náměšti velmi živo. Až do zítřka tam probíhají folkové prázdniny, načež různá hudební vystoupení můžete shlédnout buď to přímo v centru města během dne, nebo v zámecké zahradě. Tak si to nenechte ujít. Poslední den festivalu je zítra. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilšar z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lenko, pěkné dopoledne. Na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova se popojíždí v úseku 7 kilometrů. Pomalu se jede na D2 z Brna na Bratislavu před 35. kilometrem, kde pracují silničáři. Pravý pruh zpomaluje také na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu na Kývalku na 182. kilometru. Obousměrně počítejte s kolonami na 34. před Humpolcem u Komorovic od Pelhřimova. V Praze se projíždí s omezením ve Strahovském tunelu směrem na Barrandov po nehodě motorkáře. Zdržíte se od Povltavské. Pražský okruh je ucpaný v úseku od Zličína po Ořech na cestě k dálnici D1. Doprava proto vázne i před Prahou na D5 od Plzně od 5. kilometru. A obousměrně počítejte se zdržením na 35. mezi Libercem a Turnovem před Hodkovicemi nad Mohelkou. Z Global Assistance Kuba.
1: No a dopravu uzavřeme výbornou zprávou. Dálnice D3 je ode dneška delší, a to na Českokrumlovsku u Dolního Dvořiště. Jak se vám líbí nový úsek D3? Teda pokud jste po něm samozřejmě už projeli. Co vás tam zaujalo? Ozvěte se nám na linku 605 222 007 nebo zanechte vzkaz v naší žluté mobilní aplikaci. Nicméně nezdravte Lenku, ale už Honzu, protože Honza Benešovský mě tu vystřídá, řekla bych tak, za jako 3 minuty.
3: Ahoj. Ano, ano, krásný dobrý den. Výzva k D3 v pořádku, i když my se vrátíme do regionu D1, což je Vysočina.
1: Ano.
3: Což je Vysočina, my už se pomalinku nadechujeme na další region, kterým bude, pokud se nepletu, Jižní Morava, ale dnes ještě musíme dokončit Vysočinu. Tomáš Kabát je v pohotovosti, hlásí se do projektu České prázdniny. A tentokrát, Lenko, budou tématem kůže a kožešiny. Tak jsem na to zvědav.
1: No to já taky, to teda je to poslední, co bych si dneska chtěla oblíknout.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledne připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dneska je to Michal Ransdorf, kterého zajímalo, kdo nebo co vám dokáže udělat tu nejlepší společnost.
1: S kým nejraději trávíte čas?
2: Se svojí rodinou. Když za nima přijdu, tak mě přivítá můj syn. Ta radost z jeho očí.
3: Nejraději trávím čas s naším novým mazlíčkem, kterýho jsme si přivezli z útulku. Je to pes a jmenuje se Libby.
1: S kým nejraději trávíte čas?
4: Mám okolo sebe spoustu lidí, takže když můžu, tak trávím čas nejradši sama se sebou a s knížkou.
0: A já posílám písničku pro všechny, kteří znají svého parťáka na nepohody. Já Lenka Haluzová jim pro vás budu zase zítra po 10. dopolední, dneska po 12. hodině. Honza Benešovský.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku polední zprávy, podíváme se na nově otevřený kus dálnice D3 a teď jdeme na počasí, které přinese změnu. Zítra oblačno až zataženo, přechodně i polujasno, místy přehánky i bouřky, také silné teploty 28 až 32, na západě a severozápadě kolem 27, naopak na východě Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: D3 nově sahá až k Rakousku. Senioři mohou seknout s penzijním spořením bez sankcí. Na pochod hrdosti dohlédnou stovky policistů. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínáme dobrou zprávou pro řidiče. Dálnice D3 je nově u rakouských hranic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm silničáři otevřeli před několika desítkami minut. Přejezd k jižním sousedům nás ale stále zpomalí. Jejich část dálnice totiž teprve roste. Reportér Tomáš Zemánek zjišťuje, kdy budou Rakušani s dostavbou hotoví. Hezký den, Tome.
3: Dobré poledne. Mělo by jim to trvat asi 6 let a potřebují dostavět 6 kilometrů. To je paradoxní situace, protože u dálničních přechodů se zatím vždycky a ze všech stran čekalo na nás, teda aspoň podle ministra dopravy Ivana Bednárika. U hranic tedy budou řidiči dočasně brzdit a sjíždět. Nový dálniční úsek české strany měří přes 3 kilometry a už v těchto momentech ho zkouší první tuzemští řidiči. Celá jihočeská část D3 má být hotová příští rok. Pokud právě vy jste mezi těmi v uvozovkách šťastlivci, jedete po novém úseku, tak nás zajímají vaše postřehy a dojmy přímo z místa. Ozvěte se naší dopravní centrále, volejte nám na 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Policisté se ve velkém chystají na Prague Pride. Na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti dohlédnou od pondělí ve zvýšené míře. Celý festival vyvrcholí příští sobotu pochodem. Na něj samotný je vyčleněných několik stovek policistů. Ti zajistí celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat policejní vrtulník. Dopravu v centru města akce omezí. Bezpečnostní opatření policie přijala mimo jiné s ohledem na nedávný útok na podobnou akci v Berlíně. Policejní mluvčí na webu uvedla, že vyhodnotili jednotlivá rizika. Festival příští týden nabídne víc než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Proběhne na různých místech metropole. Zaměří se nejen na život LGBT+ komunity, ale třeba také na širší otázky lidských práv.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Senioři si mohou oddechnout. Od srpna můžou ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpátky státní příspěvky, které museli státu vrátit. Ministerstvo financí to sdělilo agentuře ČTK. Umožní to novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která nabyde účinnosti od zítřka. Novelu už dřív schválil parlament a tento měsíc ji podepsal prezident. Připomenu, že stát přestal v létě před 2 lety v penzijním spoření vyplácet státní příspěvek klientům, kterým byl přiznaný starobní důchod, řádný nebo předčasný. Zhruba 200 tisíc z nich kvůli změně zůstalo v penzijním spoření, protože podle úpravy zároveň nemohli bez sankcí ukončit smlouvy uzavřené před rokem 2024 a dostat peníze, pokud nespořili aspoň 5 let. Fotbalisté Hradce Králové vyhlížejí slavného soupeře. Na stadion pod Lízátky přijede v rámci 3. předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Východočeši si další dvojzápas vysloužili díky postupu přes Tromsø. Hradec Králové doma porazil norského soupeře 3-1 a potvrdil tak venkovní výhru 1-0. Trenér David Horejš to bere jako odměnu za odvedenou práci.
4: Asi dlouho na to nikdo nezapomene. Vyprodali stadion, skvělý výkon od všech hráčů a vítězství prostě 3-1, nám zaručilo postup do dalšího kola, tak si myslím, že to je obrovský úspěch pro celý ten klub a pro ten region.
2: V konferenční lize jde dál také Jablonec. Severočeši po výhře 2-0 otočili dvojzápas s chorvatským Varaždínem. Ve 3. předkole se utkají s lotyšským klubem RFS Riga.
0: Posloucháte Radio Impuls, venku přes 30. Proč neskočit do kožichů? S Tomášem Kabátem v rámci našeho pořadu České prázdniny ozve se z Vysočiny z jedné řemeslné dílny. Teď hudební řemeslo, které bude prezentovat Eva Farná.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Potom třeba kapela Krištof, Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné odpoledne všem. Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: Impuls, rádio do auta, spojení s dopravními agenty funguje perfektně, už máme první postřehy z nově otevřeného kusu dálnice D3, za malou chvilku si to poslechněte v dopravě 007. No a hned potom další muzika, tak trošku zavzpomínáme na Benátskou s Impulzem, kde vystoupili slavní Roxette, tak si je dáme.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
12: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
9: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A když se v Česku otevře kus dálnice, je to vždycky velká událost. Dnes se to stalo, je otevřený nový úsek D3 u Dolního Dvořiště. No a jak se po něm jede, ptáme se našeho dopravního agenta.
13: Dobrý den, reaguji na dotaz, jak se jede po nové dálnici směr Rakousko na Žida Dolní Dvořiště. Jede se po ní úplně suprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec. Pozdravím, děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a pokračujeme dál. Silný provoz čekejte na příjezdu do Brna od Prahy po D1, stejně jako na Ústecké D8 před Prahou. A teď jedno upozornění ze středních Čech. Kdo je tam? Haló?
14: Dobrý den, zdravím všechny impulzáky. Tady je autobusák Skepman. Odpoledne budeme vozit ze Slanýho do Velvar Ječmen. Budeme to vozit traktorama. Tak bych chtěl poprosit všechny řidiče o trochu ohleduplnosti a trpělivosti. Děkuju a přeju všem krásný den.
0: Je, no tak to je parádní, že jste se takhle ohlásil. Tak to má být, vidíte, to je zodpovědnost. Vždycky na prvním místě. Taky se ozvěte nejenom z D3, ale z té především, protože ta je dnes nová, aspoň v tom kousku, který popisujeme. Tak se ozvěte 605 222 007 naše telefonní číslo, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Se 4 Ačky, šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli tady bude Marek Ztracený, Letenský. No a teď přinášíme důkaz o tom, že halo tady Impulzovi, to vychází taky o prázdninách. David, náš posluchač, ráno zabral 10 tisíc.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Je to dobrý.
3: A fakt jsme to my. A vy jste David?
1: David.
3: Tady jsou Honza.
2: A Klára.
3: Dobré ráno.
1: No tak to ráva slyším teda.
2: Wow. No.
3: Fanfára pro vás, Davide.
0: Je to tak, gratulujeme. To první, co můžete udělat pro vlastní peněženku, je zaregistrovat se do hry. Dělejte to opakovaně. Čím víc těch přihlášení provedete, tím je taky větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci. Druhá možnost, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9 korun na číslo 906 11 09. A do telefonu se hlaste zásadně. Halo, tady Impulzovi. Lenko?
4: Vtip. Vlasty Korce.
5: Na zastávce se potkají dva staří dobří kámoši. Čau.
6: Čau.
5: Hele, proč ses jistě nevoženil?
6: No, nevoženil.
5: A na co čekáš?
6: Na autobus.
0: Lenka nebo Vlasta dopoledne, máme se rádi.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Bardotky se řítí!
12: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
13: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
12: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
14: Jsme krásný, jsme královný,
15: jsme Bardotky.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
17: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plus, páteční vysílání, za chvilku česká klasika, Simplusovic krabičky, zpívat bude Maria Rotrová.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Během českých prázdnin vám představujeme taky lokální řemeslníky. Dnes v rámci našeho putování po tuzemských regionech uzavíráme týden na Vysočině. A reportér Tomáš Kabát zavítal do rodinného podniku, který zpracovává zvířecí kůže a kožešiny. Dílny jsou v městysu Brtnice na Jihlavsku. Tomáši, jak to tam vypadá?
2: Já mám teďka kolem sebe spoustu rámů na sušení. Jsme totiž v sušárně, kde právě teďka visí nespočet králičích kůží. Jsem ve firmě pana Stanislava Novotného, kterého mám vedle sebe a provádí mě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kolik toho tady máme, co vidíme?
3: No, tady vidíme králičí kožešiny na rámek, kde se suší. Po natukování a po roztahání se usuší, aby v nich nebyla žádná voda, a pak se extrahují v extračce v čistém perchloroetylénu.
2: Vaše firma začala v roce 1992. Co stálo na začátku? Jak jste se k tomu vlastně dostal?
3: Mě k tomu přivedl táta. Když končil, odcházel do důchodu, tak založil akciovou společnost Kožešiny AS. To bylo někdy v roce 89-90 a já jsem se pak osamostatnil a začal jsem v Kožešinách podnikat sám. Samozřejmě s pomocí táty, s jeho technologiemi, kterými zaobstaral a podobně.
2: A platí tedy, že to dělají pouze dva lidi v republice?
3: Ano, legálně to děláme pouze dva lidi. Pan Petr Kousal a já.
2: Povídám si s panem Stanislavem Novotným. Vy jste řemeslo, řekněme, převzal od svého otce. Co vy a rodina pomáhá vám?
3: No, v současné době mi nejvíc pomáhá teda manželka, protože ta se stará o e-shop.
2: A jak získáváte ty kožešiny?
3: Pro mě vykupujou po celé České republice a potom myslivci, který mi dodávají. Protože my k tomu ještě třeba zpracováváme 300-400 červených lišek z přírody a to mi tady pak kožešnice zešívají a dělají se z toho aporty pro psy.
2: Říká pan Stanislav Novotný, který zpracovává kožešiny, a za hodinu se vám přihlásíme rovnou z mokré dílny.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls, česká klasika. S Impulzovi z krabičky Marie Rotrová za chvilku přidáme skupinu Elán. Teď míříme do provozu, vidíme 4-kilometrovou kolonu, která popojíždí na D1 za exitem 34 směrem z Prahy na Brno. Podrobnosti v zápětí v dopravě.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval?

0: Šulini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Na dálnici D1 před sjezdem na Divišov na 39. kilometru z Prahy do Brna zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Zdržíte se od exitu 34 na Ostředek. Na příjezdu do Brna čekejte zpomalení tradičně od exitu 182. Jsou tam převážně kamiony v pravém pruhu. Dlouhé popojíždění řidiči hlásí z rakousko-českého pomezí na příjezdu do Mikulova. Kvůli opravám Pražské Kvelské ulice vázne doprava od 3. kilometru D8 od Ústí nad Labem. V protisměru vázne provoz na Novopatské. Pražský okruh zůstává ucpaný mezi Zličínem a Ořechem směr D1. Zdržení je také v tunelech Blanka od Troji na Smíchov. Důvodem je nehoda motorkáře ve Strahovském tunelu. A v úseku 2 kilometrů se táhne fronta vozidel na 35C z Liberce na Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme. Na závěr ještě připomeňme velkou věc, což když se v Česku otevře kus dálnice, tak je to vždycky velká věc. Nový 3-kilometrový úsek D3 u Dolního Dvořiště, otevřeli to právě dnes. Už jste se projeli, dejte vědět, ozvěte se, co vás tam zaujalo, jak to draní. 605 222 007, telefon do naší dopravní centrály, anebo to vzkažte přes žlutou rádiovou aplikaci.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: Posloucháte Radio Impuls, tým českých hasičů zůstává v Řecku. Co tam naši profíci dělají, o tom bude mluvit za malý okamžik Lenka ve zprávách. No a teď jdeme na počasí, čeká nás změna. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, místy přeháníky a bouřky také silné. Teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27, na východě Moravy a ve Slezsku 31 až 36 stupňů.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: D3 se dneškem prodloužila. Čeští hasiči se v Řecku prostřídají. Do extraligových Pardubic se vrací Tomáš Nosek. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Cesta k moři bude pohodlnější. Řidiči totiž můžou ode dneška využívat úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. V jeho českém kraji zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly. Hejtman Martin Kuba považuje dobudování infrastruktury za klíčový úkol.
5: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
3: Celá jihočeská část dálnice D3 má být hotová v příštím roce. S kompletním dokončením až z Prahy počítá ředitelství silnic a dálnic do roku 2032. Pokud po novém úseku projíždíte, tak se ozvěte naší dopravní centrále. Tým českých hasičů dál pomáhá v Řecku. Na místě zasahuje od poloviny července, podílí se tam na hašení lesních požárů. Dnes ráno naši hasiči bojovali s plameny na západě Peloponéského poloostrova, kde se oheň šířil v kopcovitém terénu a zásah komplikoval i silný vítr. Velitel českých hasičů novinářům řekl, že během dneška se jednotka vrátí do Česka. Sestavu 22 hasičů ale vystřídá stejný počet dalších českých kolegů. Nový tým stráví v Řecku následující 2 týdny. V polovině srpna pak přepraví veškerou techniku zpátky do Česka. A teď skočíme na žhavou aktualitu ze světa sportu. Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý Španěl bude prvním zahraničním koučem u tuzemského národního týmu. Víc řekneme ve zprávách za hodinu. Policie obvinila 32-letého muže z pokusu o vraždu na Náchodsku. Podle kriminalistů ve středu ráno napadl v rodinném domě v Hustířanech svého příbuzného nožem. Zraněný 41-letý muž přežil pouze díky včasnému zásahu zdravotníků. Teď už je mimo přímé ohrožení života. Obviněný muž zůstává ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí až 18 let vězení. Generálním ředitelem českých center se od zítřka stane Ivan Jukl. O nástupu končícího velvyslance Česka v Egyptě dnes informoval ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka k dnešnímu dni odvolal. Sucho komplikuje práci klatovským rybářům. Ryby musí z vyschlých rybníků lovit. Převážejí je tam, kde je vody víc.
6: Klatovské rybářství obhospodařuje na 400 rybníků. Lovit část ryb museli zatím na 5 z nich, těch nejvíc vyschlých. Další kvůli vedrům rybáři okysličují speciálními zařízeními na čaření vody. Ryby také méně krmí. Nejhorší situace je v takzvaných nebesácích, tedy plochách zásobených jen srážkami bez stálého přítoku. Sucho a nedostatek vody jsou kritické po celém kraji. Hodně nepršelo od přelomu ledna a února. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Extraligové Pardubice posílí hokejový útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanley Cupu z minulého roku se vrací do mateřského klubu po 12 letech strávených v zámoří. Dynamo o jeho příchodu informovalo na klubovém webu. Nosek v NHL odehrál v základní části přes 500 utkání a v playoff pak 68. Hrál za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy za Floridu. Podstatnou část poslední sezóny vynechal kvůli zdravotním problémům.
0: Posloucháte Radio Impuls, vysíláme z Vysočiny, která nás přilákala s pořadem České prázdniny. Tomáš Kabát sleduje lokální výrobu kožešin, připojí se za pár minut. Teď Lucie Bílá, potom Činasky, parádní muzika. Honza Benešovský u mikrofonu.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a jojo band. Sobota v 8 večer.

0: Radio Impuls, kapela Činasky do minulého víkendu jsme na ně lákali na Benátskou, teď přehazujeme na Český Mejdán, kde budou taky 17. října O2 Arena Praha. Vstupenky jsou k mání na Ticketportálu nebo Ticketmasteru. Za chvilku Petr Kotval, další česká muzika, teď skočíme do provozu, respektive do kolon, jedna z nich je na D1 a nový kus D3 nás zajímá od vás. Už jste to projeli? Ozvěte se do naší dopravní centrály.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Já bych řekl zásadní, klíčová a kruciální otázka dnešního odpoledne, jak se jezdí po nové D3 u Dolního Dvořiště?
2: Ahoj Impulzovi,
1: ahoj.
2: Tady agent Zebedý, právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Děkujeme moc, snad to vydrží. Pozitivní zpráva přichází z tahu Praha-Brno, kolona po nehodě na 38. kilometru D1 už se rozjíždí, pořád se ale ucpává příjezd do Brna od Prahy. Mezi výjezdy 182 a 196. Teď je tady postřeh z okresu Praha Západ. Na místě je dopravní agent Rádia Impuls. Co pak se tam děje?
3: Ahoj, řidič ignor. Křižovatka Horoměřice letiště. Prostřed obce. Dopravní nehoda dvakrát osobní přesně uprostřed.
1: Tak děkujeme, ignore, taky za to, že neignorujete naše dopravní zpravodajství. Zůstáváme ve střehu. Ozvěte se kdykoliv přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo volejte 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další vstup z Vysočiny. Zkoušedělné manufaktury, odkud vysílá reportér Tomáš Kabát. To je první věc, potom bych rád nalákal na zítřejší živák. Ano, v sobotu večer bude hrát kapela Jojo Band, to znamená, zazní všechny ty slavné hity Rybitví, Kladno, Karvina a tak dále, tak si to zítra od 8 večer nenechte ujít. A za okamžik se připojí Tomáš Klus, Impuls.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert. Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: No, co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No, tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls za malou chvíli zpátky k české klasice. Hanna Zagorová bude zpívat z Impulsovy krabičky.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Speciál Rádia Impuls se loučí s Vysočinou, máváme, pá, pá. Náš reportér Tomáš Kabát ještě vyrazil na obhlídku netradičního řemesla, zpracování zvířecí kůže a kožešiny. U nás v Česku se tomu oficiálně věnují jenom dvě firmy a do jedné z nich, u Brtnice na Jihlavsku, se teď za Tomášem podíváme. Zdravíme tě, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, Honzo, my už jsme teďka v mokré dílně. Mám vedle sebe pana Stanislava Novotného, který zpracovává kožešiny. Vítejte znovu ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Co se dělá tady?
3: Tady se dělá, používají se k tomu buď to staré špalky, kde se kůže musí namočit na 12 až 24 hodin, nechat, aby ten tuk tam řádně se rozvolnil a pak se na těch špalkách dřevěných stahuje ta škára z toho, co je buď to ručně, anebo na mizdřičce elektrický. No, je to dosti namáhavá práce, takže to jde pomalu. No. Potom se to nechává dál rozmočit, ta kožešina, zase používá se k tomu sapon, normální jar, a pak to jde do kyseliny, slabý mraven, či 8% jako ocet. Tam to leží zase dalších 12 hodin, aby to řádně nabobtnalo. Ty hašple mají takový to zvuk, když se to tam močí, točí, protože to musí mít pořád ta kůže pohyb.
2: Ano, teď se zapínají stroje. Co se v nich děje?
3: V nich se děje, že ta kůže se pořád točí, aby se řádně propiklovala nebo řádně pročinila.
2: Kožešiny, ze kterých zvířat vy zpracováváte?
3: Já nejčastěji zpracovávám kožešiny z králičích, protože to je naše domácí surovina a tam spolupracuju se zákazníkama v Kanadě, ve Spojených státech, v Holandsku.
2: Jak dlouho trvá zpracování třeba té králičí?
3: No, když to berete se sušením, protože to vždycky musíte po každý ty operace, a to vypnu, po každý ty operaci částečně usušit, anebo pak úplně usušit. Samozřejmě v létě se to dělá lepší, protože to dáte na sušárnu, teplý vzduch profoukne. V zimě je to prostě, musíte mít na zimu připravený hromady dřeva a topit.
2: O zpracovávání kožešiny jsem si povídal se Stanislavem Novotným. Děkuju, mějte se dobře, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A z Brtnice se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Česká klasika. Kluzovic krabička. Anna Zagorová, za malou chvíli další muzika Alphaville, kapela Slza. Taky se podíváme do provozu, vidíme kolony, mimo jiné na D1, u Sázavy, také u Brna. Podrobnosti za půl minuty v dopravě 00.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: Jo!
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se připojuje z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Pomalu to jede na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 od Zdib až ke sjezdu do Kbelské ulice. Na Pražském okruhu cestou od ruzinského letiště na D1 si postojíte mezi Zličínem a Ořechem. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Kolona měří přes 2 kilometry. Na D1 na 38. kilometru ve směru do Brna komplikuje provoz nehoda osobáku. Tradičně to popojíždí před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Zdržíte se kvůli tomu také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Více než 7-kilometrová kolona je na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova a na D48 na 43. kilometru před Strýckem Místkem směrem z Příboru blokuje levý pruh nehoda. Z Global Assistance, Marek.
0: Děkujeme, máme tady nový dopravní kousek.

0: posloucháte Rádio Impuls, začíná se psát nová kapitola českého fotbalu. Naše reprezentace má nového trenéra a je to Španěl. Co si o něm myslí legendární Pavel Nedvěd, uslyšíme ve zprávách ve 2 hodiny, tak si to poslechněte, teď je tady počasí. Přijde zlom, čekáme od západu bouřky, zítra má být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přeháňky a zase bouřky, teploty 28 až 32. Na východě republiky 31 až 36 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
5: Řidiči brázdí nový úsek D3. Masarykovu univerzitu napadli hekři. Fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je 14 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Cesta do rakouských Alp nebo k moři je tak o něco rychlejší. Nový úsek D3 si už vyzkoušeli někteří z našich dopravních agentů a hlásí spokojenost.
6: Jedete po ní úplně suprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
7: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
5: Silničáři teď pracují na dostavbě jihočeské části D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly. První část bude hotová letos v listopadu, druhá polovina úseku pak v létě příštího roku. Na rakouské straně se čeká na dostavbu asi 10-kilometrového napojení k dálnici S10. Z nového úseku D3 se můžete naší dopravní centrále ozvat i vy. Horko komplikuje železniční provoz mezi Přeloučí a Pardubicemi. Zabezpečovací zařízení má výpadky, přehřívá se a detekuje chyby. Agentuře ČTK to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky jezdí v tomto úseku koridoru v omezeném režimu. Technici se závady snaží odstranit.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Meteorologové vyhlásili v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci. Doporučují, abychom kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu omezili pobyt venku. Už včera vyhlásili smogovou situaci v Ústeckém kraji. Podle meteorologů by se lidé měli při pobytu venku, hlavně v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, také starší lidi a malé děti. Středočeský kraj zakazuje rozdělávání ohně. Hejtmanka Pecková vyhlásila období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Oheň se nesmí ve středočeském kraji rozdělávat od dnešní půlnoci. Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku. Aktuálně zjišťuje dopady řádění hackerů. Klíčové služby fungují bez omezení. Škola na webu uvedla, že po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
8: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
5: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Santi Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa.
0: Radio Impuls, česká dálniční síť, je kousek delší, přesně o 3 km a 200 metrů, D3 na Českokrumlovsku. Máme to jako docela důležité dopravní téma, tak se ozvěte do naší mobilní aplikace, pokud už jste ten úsek projeli.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Nebo na 605-222-0007. Honza Benešovský za mikrofonem. Nasazujeme českou muziku, hodinu otevírá kapela Mirai.

0: Rádio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku to potvrdíme 6-minutovou písní Ráchel od skupiny Oceán, takže Petr mu kovšem než vyplujeme, ještě projdeme dopravní problémy, máme kolony na D1 i na D2. Na novém kusu D3 snad zatím ne, případně dejte vědět, ozvěte se do vysílání Rádia Impuls přes mobilní aplikaci anebo volejte 605 222 007.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona se sune na D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Další kolony sledujeme na D1 u Brna, ve směru na Vyškov a ucpává se příjezd do Prahy od Rozvadova v úseku Rudná Ořech směrem od Plzně na Modletice. No a pak je tady ten úspěch českého dopravního inženýrství. Dálnice D3 se dnes prodloužila o víc než 3 km u Dolního Dvořiště a my máme takovou prosbu na vás. Pokud už jste ten nový úsek D3 projeli, tak nám dejte vědět, jak to drandí. 605 222 007, zatelefonujte anebo se připojte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Anonym Pouls, Phil Collins. Když to klape ve vysílání, tak jako dnes ráno, máme prostě radost.
1: Anonym Pouls.
2: Dobrý.
3: A sva, fakt jsme to my. A vy jste David?
1: David.
3: Tady jsou Honza.
2: A Klára.
3: Dobré ráno.
1: No tak to ráva, slyším teda.
2: Wow.
1: No.
3: Fanfára pro vás, Davide.
0: Davide, děkujeme, gratulujeme a připomínáme, že šance je každý všední den mezi 5. a 9, takže volat budeme znovu v pondělí. Vy se zaregistrujte. Stále platí, že čím více registrací do hry uděláte, tím taky roste vaše šance na takovéto ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci je taky možnost, anebo si pošlete přihlašovací SMS-ku na číslo 906 11 09. Co je úplně zásadní, to je výherní pozdrav. Halo, tady Impulzovi. Držíme palce, ať to klapne, za chvilku hrajeme Jeleny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku skvělá písnička z Impulsovic krabičky, Mosty, Lenka Filipová, Karel Zik.
1: Svět kolem nás.
0: Naděje je tam, kde je zároveň i upřímnost. V rozhovoru pro týdeník Téma o tom mluví onkoložka Petra Garnulová. Na svým pacientům nabízí i takzvaný druhý lékařský názor. Rozhovor s ní zaujal naši reportérku Martinu Krová. Dobré odpoledne, Martino.
2: Hezké odpoledne. Podle onkoložky Garnulové je takzvaný druhý lékařský názor ve vyspělých zemích běžnou praxí. U českých pacientů je podle ní léčba většinou vedená správně. Problém je ale v komunikaci, tedy že pacienti nedostali všechny informace, které potřebují, nebo třeba přesně neporozuměli tomu, co jim lékař řekl. Při tom druhém názoru doktor a pacient společně znovu projdou nálezy, možnosti léčby i prognózu a výsledkem je jistota a psychický klid nemocného. Ten je pro léčbu totiž velmi důležitý.
0: Jak se proměnilo to, jak se o rakovině mluví na veřejnosti?
2: Onkoložka Garnulová v rozhovoru pro magazín Téma říká, že za těch víc než 20 let vnímá obrovský posun. Dřív bylo slovo rakovina skoro tabu i mezi rodinou a nejbližšími nemocného a diagnózu si lidé spojovali hlavně se strachem a s beznadějí. Dnes už je to ale jinak, a to i díky známým osobnostem, které svůj boj s nemocí sdílí na sociálních sítích. Onkoložka také sleduje, že pacienti přichází lépe informovaní a chtějí být aktivními partnery při rozhodování o léčbě. To vnímá pozitivně, protože úkolem lékaře je podle ní pomoct lidem se v záplavě informací na internetu zorientovat.
0: A jak je na tom Česko se screeningy?
2: Patříme mezi země s nejlépe organizovaným screeningem na světě. Lékařka Garnulová proto apeluje na lidi, aby na preventivní prohlídky i doporučená screeningová vyšetření chodili, protože čím dřív se na nádor přijde, tím dřív se podaří vyléčit a lékaři podle ní také dnes mají k dispozici mnohem účinnější léčbu než před pár lety.
0: O naději při léčbě rakoviny, ale i při paliativní léčbě se dočtete v aktuálním vydání týdeníku Téma. Ve studiu se mnou byla reportérka Martina Krová. Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic

0: Česká klasika, Rádia Impuls. Já bych teď rád vyklenul mostní oblouk až za 15. hodinu. Renata Kuková, Petr Brožík, vítám vás, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
2: To je krásná čeština, vyklenul mostní oblouk.
1: Jo, je to krásný.
0: Je to tak napadlo, no oslí můstky by se dělat neměly, ale já jsem si nemohl pomoct.
1: Ale v tomhle případě je to v pořádku, protože ten most my budeme mít opravdu obrovský, ale do minulosti, protože po 15. budeme vzpomínat na rok 1977 a budeme rádi, když už teď impulzáci budou přemýšlet, co zažili, jak se měli, jaké to tehdy bylo v roce 1977. Těšíme se na to.
2: A navíc dneska naposledy soutížíme o hodnotné dárky do auta, které se můžou hodit na ty letní výlety prázdninové, takže poslouchejte pro změnu zase po 16. hodině.
0: Ano, taky by se nám mohl ozvat někdo z mostu, to bychom byli rádi. A 5-kilometrovou kolonu teď vidíme před Mikulovem na trase Vídeň Brno. Podrobnosti připravujeme do dopravy 007, vysíláme za minutu.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdar

0: Vinohradské D5 před Prahou od 5. kilometru. Převážně v pravém pruhu je kolona na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské ulice. V Praze si dále postojíte v Novopatské od Černého mostu směrem do Letňan nebo na jižní spojce směrem na Černý most mezi Záběhlicemi a Lanovým mostem. Na trase z Prahy do Tábora se zdržíte před Benešovem z obou směrů. Na dálnici D1 to popojíždí na příjezdu do Brna z Prahy mezi 185. a 196. kilometrem. Dále z Brna do Vyškova je 3-kilometrová řada před 205. Přes 4 kilometry má kolona na tahu z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Doprava váze na silnici 35 mezi Kostýřovem a Moravskou Třebovou ve směru od Litomyšle na Mohelnici. A bezmála 6-kilometrová řada je na trase z Vídně do Brna na rozhraní Rakouska a Česka u Mikulova. Global Assistance, Marek.
1: Teď míříme do Prostějova, máme tam dopravního agenta. Co se děje v Prostějově? Halo, halo.
2: Tady agent Megajve. Úplně čerstvá bouračka na sjezdu nad kolejema v Prostějově u Vitany. U té nehody už jsou hasiči, policajti a sanitka.
1: Děkujeme za popis situace, čekáme na další informace, kdykoliv se můžete ozvat přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Plus v pátek odpoledne, konečně tedy pátek, i podle písně Marka Ztraceného jsme se konečně dočkali, teď je 2 minuty před 15. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, čeká nás aspoň nějaké osvěžení, ne všechny a zdaleka ne všude, ale i nějaké nepříjemné jevy přijdou a zprávy s Lenkou jsou tady za chvíli. Česká muzika otevře i příští hodinu a bude to Olga Lounová, jsem optimista. No a my se budeme vracet.
1: Budeme se vracet, teď máš na mysli, že se budeme vracet do těch let, na které budeme vzpomínat.
0: Ano, dneska tak. Máme rok 1977.
1: Přesně tak, je to hodně v minulosti, ale jsem ráda, že už se nám tady hrnou první WhatsAppové zprávy, už tady Šárka vzpomíná, jak byla v první třídě, na ten její příběh si počkejte. Dost jsem se posmála, na to se těším.
0: Já se těším taky. No a pojďme se podívat na to, kde máme pátek, kde máme víkend, vlastně dneska je posledního července, začne srpen, tak s čím přijde zítra první srpen?
1: No tak už ta první věta je děsivá, na jihu Moravy meteorologové předpokládají extrémní zátěž teplem, to je potřeba říct, jinak sem tam může zapršet a zabouřit a ty teploty od 28 až po 36 stupňů. Jeseníky a Beskry hlásí 29, jinak na horách 23 stupňů.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Rajčata, okurky, rybís nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Bouřky si znovu brousí zuby na Česko. Český fotbal žije příchodem španělského trenéra. Motulo Toxin může být v další paštice. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V západní polovině Česka budou znovu úřadovat bouřky. K večeru a v noci můžou být i silné a doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 km v hodině. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv. Český hydrometeorologický ústav to uvedl pro agenturu ČTK. Riziko vzniku a šíření požárů naopak rozšířilo na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké. Podmlžítky veřejnými slunečníky a v Kašnách hledají v těchto dnech úlevu lidé na Olomoucku. Rozpálené ulice v centrech měst ochlazují kropící vozy. Olomoucká radnice má pro tyto účely k dispozici takzvanou mapu tepelných ostrovů.
5: Vytvořili odborníci z Univerzity Palackého v roce 2018. Mapa je stále aktuální s výjimkou lokalit s novou výstavbou. Kromě toho mohou lidé v centru Olomouce využívat i pítka s pitnou vodou. K dispozici jsou také obyvatelům a návštěvníkům. Prostějova, kde mají pro osvěžení rovněž 7 kašen a mlžnou bránu. Horké dny ale představují zvýšené riziko také pro bezdomovce. S nimi jsou v každodenním kontaktu pracovníci Charity a strážníci městské policie. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
4: Český fotbal přepsal svoji historii. Poprvé totiž povede reprezentaci zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Náš sportovní reportér Standa Sigmund vyrazil zjišťovat informace přímo do sídla fotbalové asociace na Pražský Strahov. Pěkné odpoledne.
6: Hezký den. 52-letý Santi Denia považuje nabídku vést českou reprezentaci za čest a největší okamžik ve své kariéře. V českém fotbale nevidí ale žádný velký problém. Půjde prý jen o to vybrat si správné hráče pro styl hry. Národní tým by měl být jakousi rodinou, ve které bude panovat respekt a hrdost reprezentovat českou zemi. Ví, že to nepůjde okamžitě, půjde o to získat si i důvěru hráčů a fanoušků. V tom směru bude dbát i na komunikaci mezi hráči, kluby a novináři. Smlouvu na 2 roky má i jeho asistent Pablo Amo, bývalý asistent španělského Ačka. Ze Strahova Standa Sigmund.
4: Hygienici a veterináři rozšířili varování před paštikou. Týká se té zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným pepřem. Může v nich být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit tam, kde ho zakoupili. Botulotoxin patří mezi nejúčinnější známé přírodní jedy. Působí na nervový systém a blokuje přenos nervových vzruchů na svaly. To může vést k postupnému ochrnutí svalstva. Na Pražském hradě dnes bylo slavnostně rušno. Složilo tam vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Slavnostním ceremoniálem na třetím nádvoří završili 25-denní výcvik. Po jeho absolvování získávají status vojáka v záloze. Do kurzu na začátku července nastoupilo 48 studentů, 5 z nich ho ale nedokončilo.
0: 3 minuty po 15. zprávy s Lenkou Svobodovou za námi, vrátí se za hodinu, s vámi opět Petr Brožík
1: a Renata Kuková. Dnes vás vezmeme do roku 1977, tak se přidejte.
0: A máme i bezva muziku, Olga Lounová, Jsem optimista právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dopolední impuls, 5 minut po 15. hodině a jdeme cestovat v čase.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás bereme do roku 1977. Jaké to bylo, když vám tehdy bylo už 18? Znamená to, že teď vám je nebo bude 67. Pravda, je to dávno, ale máte na tu dobu nějakou vzpomínku, nějaký příběh, co jste tehdy dělali, na co si z té doby pamatujete? Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Ano, jsme v roce 1977, průměrná mzda byla tehdy 2200 korun. Rohlík stál 30 haléřů, lahvová desítka korun 70, je, to byly časy. No a před obchody byly fronty a hodně zboží mělo přívlastek nedostatkové.
2: No, to byly právě ty časy, to bych chtěla říct. Nicméně v tom roce 77 se jel i 30. ročník cyklistického závodu Míru. V 70. letech byl vnímaný jako Tour de France východního bloku.
3: 14 cyklistů z 19 zemí nastoupilo ke startu úvodní časovky ve Varšavě. 97 z nich, vyhublých, unavených a promrzlých, dorazilo až na stadion Slavie v Praze. 1696 kilometrů jubilejního 30. ročníku závodu Míru znamenalo náročnou prověrku fyzických i morálních sil každého jednotlivce. Naše družstvo po vyrovnaném souboji s Německou demokratickou republikou obsadilo celkově 3. místo. Zvítězilo družstvo Sovětského svazu.
0: Tour de France východního bloku. Jezdí se ještě dneska závod Míru? Asi ne.
2: Jezdí se vlastně, ale jsou to mladí vlastně cyklisti a tak je to jako jiná forma závodu. Ale hlavně vyhublí cyklisti. Tak...
0: Vyhublí promrzlí.
2: Tlustýho cyklistu na Tour de France jsem fakt neviděla.
0: V roce 1977, na který vzpomínáme, došlo na první československé jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice k havárii. Do okolí unikly radioaktivní látky, což komunistický režim tajil jak před veřejností, tak před zahraničím.
2: Tak pojďme raději k něčemu veselému a to byla vždycky a je muzika. Rok 1977, to je třeba Radek Tomášek, zpíval jen rock'n'roll, nic víc.
4: Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc.
0: Jo, bezvadný kus Radka Tomáška. V roce 77 přišli Bee Gees s peckou Night Fever.
2: No jo, Ladislav Štajdl, mž.

0: Dejte to a vzpomínejte, jaké to bylo, pokud vám v roce 1977 bylo 18, ale vy ostatní, na co si z té doby pamatujete, ať už vám bylo více nebo méně, je to jedno. Čekáme na vaše příběhy. Pište je nebo namlouvejte jako hlasovku na náš WhatsApp 605 222 007. No a k tomu vzpomínání pomůžeme obřím hitem od skupiny Queen, se kterým přišla právě v roce 1977, zní dodnes právě u sportovních podniků, jako je třeba Tour de France, když jsme zmiňovali.
1: Jo, nebo ale třeba nám zněl na svatbě, třeba. Tak museli jsme si vybrat nějakou muziku na odchod prý, tak jsem vybrala.
0: Píseň pro ty nejlepší je We Are The Champions.

0: a po téhle kráse přijde další bezvadná muzika, krásná letní česká Ilona Čáková, La Isla Bonita. Je tady za chvíli, sledujeme taky silnice, komplikace, hlásíte prostřednictvím vás vlastně na trasech Rudim Ždírec nad Doubravou, co tam agent Aleš zjistil, se dozvíte za 3 minuty v dopravě 007.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně ve 15:45 servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní agent Aleš hlásí komplikace na trasech Rudim Ždírec nad Doubravou. Aleši, kde přesně si a co se tam děje?
2: Dejte všichni bacha, čerstvá nehoda na Chrudimsku mezi Slatiňanama a na Savrkama, těsně nad restaurací Skalka, tamhle při nájezdu do lesa, dodávka převrácená s vlekem ve škarpě. Bude se to asi malinko štosovat a vyprošťovat, tak ať do toho nevlítnete, jo? Mějte hezký den.
1: Super, díky za to info. Silný provoz sledujeme na D1, typicky u Brna, směrem z Prahy na Vyškov. Kvůli zúžení vázne doprava na trase z Pelhřimova do Humpolce mezi Ončovicemi a Vystrkovem, a to z obou stran. A 3-kilometrový dopravní štrůdl se vyne na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem ve směru Ruzině, Modletice. Páteční odpoledne špička bude ještě narůstat. Dávejte pozor a ozvěte se z vašich cest. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou a pohodovou cestu s Impulzem na víkend.

0: zpátek odpoledne a jdeme opět cestovat v čase.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Děkujeme za všechny příběhy, které nám píšete na WhatsApp. Vzpomínáme s vámi na rok 1977. Ozvala se Jitka, která má tu dobu spojenou s natáčkami, které jí na hlavě dělaly doslova divy. K tomu minisukně, pletená vesta a takhle vyrážela s kamarádkami na čaje opáté do kulturního domu v Praze na Vinohradech.
0: Čaje opáté, no žádné diskotéky tehdy. Čaje byly. Hanka si v červenci roku 77 užívala poslední prázdniny a od srpna nastoupila do fakultní nemocnice Motol jako dětská sestra, plat 1520 korun měsíčně.
2: No a teď si to spočítejte, že třeba televize v tu dobu stála přes 3000 korun. Jo, ona ani z jednoho platu neměla na televizi, ani ze dvou platů by neměla, stála 3600.
0: No, tak šlo by to o 3 měsíce, nejíš, no. Neplatíš bydlení. Nic, a že? Máš televizi.
2: Tak to je šílený, tak si to spočítejte, jak to je vlastně to porovnání s tím dneškem. Pojďme na Šárku, která má ze 77. vzpomínku na první třídu. Chodil se mnou spolužák, který se uprostřed vyučování sebral a pravidelně odcházel domů. To se opakovalo do té doby, než jsme spolu měli na starosti mytí tabule. V umývárce jsme se mimo mytí houby zkoušeli i líbat, Šárko, v první třídě. Od té doby se spolužákovi ve škole líbilo a jeho maminka na mě pokaždé po vyučování čekala s koblihou naplněnou skvělou marmeládou. Jestli věděla, co se děje v umývárce, dodnes netuším.
0: A tak každý má nějakou jako podnět, který ho, řekněme, vzruší a někdo má houbu,
2: jo, takhle.
0: Houbu v umyvadle a, no, a najednou.
2: Jo, myslím, že to bylo tou houbou, jo? Já myslím, že to bylo Šárkou.
0: No, to už se asi nedozvíme. V roce 1977 jsme mohli v televizi poprvé sledovat normalizační seriál Žena za pultem. Napsal ho Jaroslav Dítl, režíroval Jaroslav Dudek. No a hlavní postavu prodavačky potravin Anny Holubové hrála Jiřina Švorcová.
3: Ty jabka se budou prodávat, až se vyprodají ty starý, rozuměno?
4: No, ale to už potom nebudou hezký.
3: Zatímco by bylo lepší, kdyby se ty starý neprodávali vůbec, že?
4: Když já jsem chtěla, aby k nám lidi rádi chodili.
3: Budou k nám chodit i tak, protože jsme tady široko daleko jediná prodejna.
5: Kdybyste u těch starých snížili cenu, tak můžete nový prodávat vedle nich.
4: No.
3: Chtěla byste se starat o své věci?
5: Já jenom říkám, jak se to dělá jinde.
3: A já vám říkám, abyste se do toho nepletla.
6: Je to starý hulvát. Vůbec se s ním nešpiňte, stejně nic nedokážete.
5: Na to už jsem přišla taky.
0: No. No, byl to jako vhled do fungování tehdejší, já nevím, to jsem říkal jako, jsem tě říct tržní ekonomiky, ale jo, do toho kšeftu vlastně.
2: Anna Holubová měla dobrý nápad, snížíme ceny, já nevím, tehdy se asi nesnižovali, tehdy byly ceny daný a jabka, dokud se nevyprodali, ať vypadaly, jak vypadaly. No. Jasně.
0: Další vaše vzpomínky z roku 1977. Pište, namlouvejte, podělte se s námi na náš WhatsApp 605 222 007, ať už jenom písmenkama, nebo to klidně namluvte.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls. Žijeme létem, žijeme muzikou, na rádiu

0: Radio Impuls v pátek odpoledne. Eláni, znova sama dotkni, další muzika bude následovat a potom dokončíme s vámi vzpomínání na 77.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina.

0: Roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Pátek odpoledne, pojďme dotáhnout ten myšlenkový výtah do roku 1977.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Milan z Olomouce nám napsal na WhatsApp, tehdy jsem pracoval jako promítač v letním kině Olomouc Černovír, ani nedokážu spočítat, kolikrát jsme promítali film Adéla ještě nevečeřela, nebo Adží duchové.
0: No a je tady Zdenka, ta si pamatuje, že se tehdy nosili zvonáče. Hodně z nás to řešilo tím, že jsme si do klasických kalot všívali klín do nohavic.
2: No jasně, dolů se dá prostě takhle trouhelník a najednou byly zvonáče.
0: To je pravda, no.
2: To je jednoduchý. Marta ta si zase vzpomněla, že v roce 1977 se o prázdninách vdávala Libuška Šafránková. Její maminka totiž učila na učňovské škole v Brně Obřanech. Myslíme maminku herečky Libušky Šafránkové, kde se učila i Marta, byly tam textilní obory pro brněnské textilky. No a po prázdninách přinesla paní učitelka Šafránková ukázat fotky dcery ze svatby. Samozřejmě to byla svatba s Josefem Abrahamem.
0: No jejda, krásný. Petr z Mostu má rok 77 spojený s letní brigádou, kterou tehdy strávil při stavbě sídliště Liští vrch.
2: No jo, to se tehdy stavilo, to je pravda. Magdalena má trochu smutnější vzpomínku na rok 77. Šla jsem do první třídy a mamka nastupovala do nové práce. Všechny děti šly v doprovodu do školy. Byly tam maminky, tatínkové, babičky i dědové a já sama. Tak trochu mi bylo smutno.
0: No, někdo dělal, musí mě vůbec se záhadou, jak se to tenkrát dělalo, když se nastupovalo do první třídy, tak...
2: No nic, to jsme šakovku hadeš.
0: Jo, no vlastně.
2: No, já bych to zase ocenila. Magdo, vy jste zase byla hrozně samostatná, to je hezký, jo, každýho tam musel někdo dovést, vy jste tam byla krásně.
0: Pojď do vody a prostě ty silní přežijí a naučí se plavat.
2: Přesně.
0: Takže Magdalena měla krásný vklad do života. Ozvala se taky Eva.
3: Krásné odpoledne, rok 1977 si pamatuju velmi dobře, protože jsem dostala svou první narozeninovou kytku. I když mě bylo pouhý 12 let, připadala jsem si strašně důležitá a dospělá. Bylo to moc hezký.
2: Jo, to je hezký, holčičky mají dostávat kytky, i když je jim 12.
0: Tak jo, teda, no.
2: No a pak se starší holčička už si kupuje sama, no, když tě nikdo dlouho nedá.
0: Když jsi mladá holčička, vypadá to podezřele v dnešní době, no, a když jsi starší holčička, tak už zase nedostáváš kytky.
2: No jo.
0: Protože to vypadá podezřele, vždycky, když někdo koupí kytku, jo. Co si proved?
2: Jo, i tak to může být.
0: Některý z roku vybereme i na začátek příštího týdne, to znamená na pondělí. Dnešek, tedy vzpomínání na rok 1977, ukončíme vzpomínkou na ikonickou píseň z té doby. Ivan Mládek a Ivo Pešák, Prachovské skály.
2: Jo, tak to mám ráda.
0: Jdeme na to.
1: Když nám bylo 18.

0: Česká muzika Simplesu bude znít za chvilkou, bude to Martin Maxa Ráno v ulicích. My se podíváme i na silnice, ucpaná je momentálně D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Problémy jsou taky na Pražském okruhu a na dalších místech. Doprava 007 je tady už za minutu. No a my dneska naposledy budeme hrát se značkami Renault a Dacia o úžasnou věc, která se hodí na to prázdninové, ale i podzimní výlet, vlastně i zimní výletování. No prostě no, to se hodí vždycky.
1: Vlastně vždycky, protože na kolech se dá dneska jezdit vlastně vždycky za každého počasí, jenom je potřeba se k tomu dobře omlíknout. A my dnes máme jako výhru nosič kol, natažné zařízení pro tři kola v hodnotě více než 11 tisíc. Takže já doufám, že všichni impulzáci, kteří mají kola a chtěli by je hodit pěkně na auto, takže se přihlásí,
0: no
1: až budeme
0: jistě,
1: soutěžit.
0: Nosič je kompatibilní se všemi značkami vozidel, takže budeme hrát krátce po 16. hodině.
2: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
3: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obutí.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A už je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaná je D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi kilometry 190 a 196. Další zpomalení na D1 vás čeká mezi Brnem a Rohlenkou směr Vyškov. Profíci z Global Assistance hlásí bouračku na příjezdu do Brna cestou ze Svitav u Mokré hory. Kolona tady má necelý kilometr. Na náš WhatsApp se ozval Mirek, hlásí komplikace na trase Jihlava Znojmo. Doprava vázne mezi Litohoří a Moravskými Budějovicemi. Z důvodu opravy provoz je tady přes semafory, takže čekačka, pevné nervy. Na silnici 37 s Chrudimi do Žďáru nad Sázavou před Nasavrky havarovala dodávka, postojíte si tady v obou směrech. Ucpaný je stále Pražský

0: cestu na víkend s Impulzem.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: plus minuta před 16. hodinou. Lenka Svobodová přináší zprávy. Narostla nám dálnice a není to úplně jako tepelnou roztažností. Víc ve zprávách. Kabát na sever, to bude další česká muzika. Po zprávách a venku.
1: Zítra venku může sem tam zapršet nebo zabouřit a jinak bude teplo, hlavně na jihu Moravy od 28 až po 36 stupňů. Jeseníke a Beskydy budou mít 29, jinak na horách 23 stupňů.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Český kraj je bohatší o nové kilometry dálnice. Záchranáři včera řešili 5 otrav oxidem uhelnatým. V Bavorsku srazila chodce česká řidička. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Řidičům v Jihočeském kraji se bude zase o něco snadněji cestovat. Ředitelství silnic a dálnic tam dnes otevřelo další kus dálnice D3. Podrobnosti doplní Lukáš Marek z Českobudějovické redakce z pravodajského webu iDnes.cz.
6: Je to tak, dálnice D3 na jihu Čech je od pátečního dopoledne zase o něco delší. U hranic s Rakouskem otevřeli více než 3 kilometry dlouhý úsek mezi Dolním Dvořištěm a na Židli. Řidičům tak opět o něco usnadní třeba cestu k moři do Chorvatska či Itálie. V Jihočeském kraji nyní chybí dokončit už jen 12 kilometrů D3. První polovinu otevřou kolem Kaplice ještě letos v listopadu. Zbytek pak příští rok. Z rakouské strany se má dálnice napojit přibližně v roce 2031. O dálnice D3 pro Rádio Impuls Lukáš Marek z Českobudějovické redakce iDnes.cz.
5: Záchranáři v Praze včera zasahovali u 5 případů otrav oxidem uhelnatým. Jejich mluvčí agentuře ČTK sdělil, že jeden z případů skončil smrtí. Současná vedra mohou zhoršit tah komínů, odvádějící spaliny z karmy, ohřívající vodu nebo z jiného plynového zařízení. Upozornil předtím mluvčí pražských hasičů. Lidé by si do místností s takovým zařízením proto měli pořídit detektor oxidu uhelnatého. Česká řidička včera v Bavorsku srazila chodce. 44-letý muž podle místních médií zemřel. 66-letá řidička vyvázla s lehkým zraněním. Podle policie se chodec nečekaně objevil na silnici. Některá média dokonce uvedla, že předjedoucí auto vběhl. Česká řidička už nestihla zareagovat. V Alžírsku se do Rokle zřítil autobus. Nejméně 25 lidí zahynulo, dalších 44 je zraněných. Oznámili to místní úřady. I po zveřejnění nového počtu mrtvých varují, že tragická bilance nemusí být konečná.
3: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: Provozovat veganské bistro na Vysočině může být pořádná fuška. Problémem totiž je najít na trhu správné potraviny pro přípravu pokrmů. V rámci našeho prázdninového vysílání nám to řekli manželé Šmídmajerovi, kteří mají podnik ve Vystrkově u Humpolce. Před 3 lety začínali s podporou pražské dodavatelské firmy, která ale skončila. Následně přešli k distributorovi, který ale také po čase s dodávkami přestal.
7: Tyhle ty produkty vlastně dovážel až sem. To jako bylo super, jenomže on prostě byl takovej afektivní. Takže pak to přestal zase brát a my jsme najednou byli úplně nahraný, jo, protože lidi si to oblíbili, jezdili přímo na ty burgery třeba, co máme, a teď my jsme jako nevěděli, co budeme dělat, takže jsme se museli zařídit sami a jezdili jsme skoro přes půl Evropy jednu dobu, ale už je to vyřešený jinak teďka.
8: Vaše bistro se jmenuje 269, co to je za symboliku?
9: Je to, když to řeknu zkráceně, rovnost mezi lidmi a zvířatama, a mně to přišlo jako jasný název, protože člověk, který to zná, tak to pochopí, že jsme veganská restaurace, a ten, kdo to neví, tak se zeptá.
8: Zuzana a David Šmídmajerovi. Díky za rozhovor, nashledanou.
7: Nashledanou.
9: Děkujeme, nashledanou.
8: A z Vystrkova se loučí i Tomáš Kabát.
0: Zároveň 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se zase za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, krásný poslední červenec, prázdniny jsou v polovině.
0: Jdeme se trošku osvěžit s českou muzikou. Kabát na sever, hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Impuls, 5 minut před 4:15. Za chvilku zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Ne tak úplně na silnicích, které společně s vámi sledujeme, a tradiční páteční informace. Šňůra se sune na D1 u Mirošovic směrem z Prahy na Vyškov. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty, tak ještě dneska pro vás něco máme.
1: No, máme pro vás odměnu za soutěž, která bude za chvilku, a já už to vlastně můžu prozradit, protože jsme naznačovali. Celý týden totiž soutěžíme se značkami Renault a Dacia. A právě dnes máte jedinečnou možnost vyhrát nosič kol Peruzzo Pure Instinct na tažné zařízení pro 3 kola v hodnotě 11 290 korun. Ten je kompatibilní navíc se všemi značkami vozidel.
0: Hrát budeme za chvíli a navíc dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července i srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli odstavenému autu ve zúžení je zasekaná D1 v úseku mezi kilometry 15 a 24. Slabé místo je to směrem z Prahy do Vyškova. Další kolony na D1 jsou pak u Brna mezi výjezdy 190 a 196 směrem na Vyškov. Více jak 3 kilometry má kolona na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem, no a šnečí rychlostí to popojíždí také na Pražském okruhu mezi kilometry 23 a 19 ve směru od Ruzyně na Modletice. Ta odpolední špička úprk před vedrem z měst ještě bude narůstat, tak hlavně v klidu, v pohodě, pevné nervy, dostatek vody do auta a ozvěte se ze svých cest. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem a hlavně ať je všechno v pořádku, jako teď opět a Radeček.

dobře? U nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádi.

0: pátek odpoledne, teď je 4 minuty před 5:30. Česká muzika bude zase za chvilkou, Marek Ztracený tentokrát, moje milá. No a moji milí impulzáci, nebo naši milí impulzáci, i dneska pro vás něco máme. My totiž celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia. A právě dneska máte možnost vyhrát nosič kol Peruzzo Pure Instinct na tažné zařízení pro 3 kola v hodnotě 11 290 korun, které je navíc kompatibilní se všemi značkami aut.
1: Tak jdeme na to. Soutěžní otázka je tady. Jak se jmenuje služba, která vás zachrání, když vás auto nechá ve štychu? Máme 3 možnosti.
0: Takže za A je to SOSka.
1: Jakože SOSka, myslíš?
0: No, jako SOSka, no.
1: Aby jsme si to spletli s nějakou soskou.
0: Na soskou.
1: Za B, anděl strážný.
0: A nebo za C, Dacia Assistance.
1: No, napište svoje jméno, odkud jste, samozřejmě napište i odpověď. 30. správná vyhrává, my v zápětí vítěze voláme, takže já už jdu kontrolovat WhatsApp na čísle 605 222 007.
0: A k tomu dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, pátek odpoledne, za chvilku otevřeme Impulsovec krabičku, tam už je připravená Hana Zagorová, její studánka stříbrna. No a krásnou cenu máme právě teď. My jsme celý týden soutěžili se značkami Renault a Dacia a právě dneska to je nosič kol Peruzzo Pure Instinct na tažné zařízení pro tři kola za 11 290 korun, který je navíc kompatibilní se všemi značkami aut.
1: Chtěli jsme po vás odpověď na otázku, jak se jmenuje služba, která vás zachrání, když vás auto nechá ve štychu. Buď to mohla být SOSka, Anděl strážný nebo Dacia Assistance. A na telefonu už je 30. správná odpověď, respektive ten, kdo ji napsal, a měla by to být Dana. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dana Kačerovská, přesně řečeno. Dano, odkud jste?
2: Jsem z Lanskrona.
0: Jaké máte počasí právě teď? Máte teplo?
2: Máme veliké teplo a jsme teďka zrovna na zahradě a to je, ale já tomu ani nechci věřit, protože jsme poslouchali rádio a my jsme se teďka pořídili kola a my jsme říkali, že musíme koupit asi nějaký nosič, protože se nám to nevejde do auta a teď já jsem ještě říkala manželovi, já to schválně říkám, zahrajeme si. A on, jo, no a pak někde zmizel, tak vás neslyšel. A já jsem zrovna připravovala kávu a říkala jsem si, tak ne, to musím zkusit. A úplně, jako fakt si neděláte legraci.
1: No neděláme, no, takhle. Neděláme. Ještě jsme neřekli tu správnou odpověď, jestli máte správnou, byť já ji v tom WhatsAppu tady jako odpověď vidím,
2: zace.
1: Jenom ji potřebuju takhle veřejně, takže za A, za B nebo za C, je zace, to za C, zace. Přesně tak. Takže Dano, je to pravda, štípněte se, manžela, mávejte na něj, ano, není
2: já
1: to žádný
2: pej. Já jsem na něj křičela tady, ať jde poslouchat.
1: Tak to teda ale sedlo, jak se říká, já to ono se to nějak říká, že jako
2: jo,
1: na hrnec.
0: No, tak jste to vyřešila za nás, no.
1: Tak jinak, to máme dvojnásobnou radost.
0: Dano, já teda...
2: Ješkovi zraky.
0: Já teda vím, jak chlapi fungují, jak přemýšlí, takže jestli jste manželovi řekla, zahrajeme si, a on někam zmizel, tak já si myslím, že byl připravený v ložnici, jako jo, ale... Ne.
2: Je strašný vedro na hůře v chatě.
0: Je na to hrozný vedro, já to chápu.
1: Takže se vrátíme k tomu nosiči na kola. Dano, my jsme moc rádi, že jsme vám udělali takhle velkou radost a že to opravdu sedlo. Budeme rádi, když pak pošlete nějakou fotku, až s manželem vyrazíte na kole s nosičem, užijte si léto, no a ať vám dobře slouží.
2: To je neuvěřitelné. Já vám moc děkuju a ráda vás poslouchám.
0: Skvělý.
2: Děkuji vám.
0: Díky, gratulujeme, krásný zbytek léta s nosičem na kola. No a zase příště třeba naslyšenou, jo?
2: No to je neuvěřitelné. Děkuji vám.
1: Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Taky, takže Dana Kačerovská vyhrála, no bylo to super. Zase příště pro vás něco nachystáme. Ještě teď ale důležitá věc. Dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Že zas dva cúbky mám.

0: a další česká muzika na Impulzu. Za chvilku Olympik jako za mladá, takže můžete pokračovat v tančení třeba a dobré náladě. O tohoto jsme sledujeme i silnice, kde leckde není úplně dobrá nálada. Tradiční špunt je teď na D1 před omezením za exitem Mirošovice. Doprava 007 je tady už za 2 minuty a už zítra je tady sobota. 1. srpna, ale ta sobota je důležitá v tom, že chystáme další živák pro vás v našem vysílání.
1: Jasně, takže si zatančíte, zaspíváte s kapelou Jojo Band, to je ten živák, který bude zítra v 8, Rybitví, Kladno, Karviná, všechny tyhle ty hity tam samozřejmě zazní, takže myslete na to, v 8 večer ladit Impuls, grilovačka, opalovačka, koupačka a tohle
0: no,
1: může být součástí.
0: To super, ty písničky známe všichni, že jo, znám taky jednu z David, ta tam toho má nejvíc, to bude krása,
1: jo,
0: já se
1: taky
0: těším,
1: tam bude. Jo, já jsem srap, jo, jako různě, co vás napadne od Jojo Bandu, hit za hitem.
0: Já budu zítra poslouchat taky, takže zítra 8. večer, živák Jojo Bandu na Impulzu.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace

Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně pomalu to jede na tahu Praha-Vyškov na D1 v úseku Modletice-Mirošovice a potom ještě u Brna a u Rohlenky. Ucpaný je stále pražský okruh směrem od ruzinského letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. Nehoda překáží v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem směrem na Černý most. Profíci z Global Assistance hlásí, že kolona měří několik kilometrů. Řidiči popojíždějí od tunelu Mrázovka směrem na Štěrboholy. Pomalu to jede na příjezdu do Prahy po ústecké D8 od Zdib až ke sjezdu do Kbelské ulice. Dále je tady D8 na 37. kilometru ve směru z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. Fronta má něco přes kilometr. A na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem si postojíte před Hodkovicemi nad Mohelkou. A budou i další páteční místa, kolony a problémy. Tak se podělte, naši dopravní agenti, buď zavolejte 605 222 007 a nebo máme skvělou žlutou mobilní aplikaci se 4A. No a tam to můžete velice pohodlně nahrát. Díky za to, šťastnou cestu s Impulzem.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: 8 minut a před 17 hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy, nějací vykukové kolem letních táborů se objevily víc ve zprávách. Potom tým slovník cudzích snou a venku si můžeme vysnít třeba ochlazení.
1: Tak to si můžeš vysnít, to je tak všechno, co můžeš, protože hlavně na jihu Moravy zítra meteorologové předpokládají extrémní zátěž teplem, bude až 36 stupňů, jinak od 28 až po všechno možné, třeba jeseníky a Beskydy hlásí na zítřek 29, jinak se dá schladit na horách, mělo by být i 23 stupňů.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Mladoboleslavské kriminalisty zaměstnávají podvody s tábory. Při červencových nehodách zemřelo v Česku 39 lidí. Policie zachraňuje miliony z rekordního podvodu. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kriminalisté z Mladé Boleslavy řeší nejspíš podvody s dětskými tábory. Kriminalisté se od začátku července zabývají případy, kdy se neuskutečnily tábory pro děti z dětských domovů. Upozornil na to Deník N. Poškozených subjektů z několika krajů je zatím 6. Způsobená škoda se už vyšplhala na 450 tisíc korun. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí, meziročně o 4 víc. Uplynulé pondělí bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem celého letošního roku. Vyplývá to z policejních statistik a zjištění agentury ČTK. Od začátku roku je obětí zatím 220. Loni jich bylo za stejné období o 8 méně. Policie se dál snaží získat peníze z rekordního podvodu na Hradecku. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové poslala v polovině července asi 46 milionů korun podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Kriminalistům se v případu podařilo z odeslaných plateb zajistit několik milionů. Mluvčí mužů zákona to řekla agentuře ČTK. Policie se případem zabývá pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. Tomu hrozí až 10 let vězení. Města v plzeňském kraji nabízejí ochlazení. Plzeň ve vedrech sází napítka a mlžítka. Tachov rozšiřuje klimatizaci ve veřejných budovách.
6: Mikroklima v centru Plzně osvěžují kromě kašen a fontán také pumpičky pítka a mlžítka. Ta lidé najdou například v Mlýnské strouze nebo pod divadlem je Kátila. Další dvě přibudou na náměstí Republiky v rámci jeho rekonstrukce. Když se teploty vyšplhají nad 30 stupňů, projíždí ulicemi kropicí vůz. Dvě mlžítka na náměstí nabízejí i Klatovy. Ve vedrech se tam lidé mohou schladit ve vestibulu radnice. Tachov ve veřejných budovách rozšiřuje klimatizaci. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
5: Český tenis by na turnaji Billie Jean Kingové měl budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová povolala silné složení. Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Nominace ale může být i pětičlenná. Vyjít by se tedy mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
7: Tyhle ty 4 holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále a to 5. jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
5: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Prvním soupeřem wimbledonské vítězky Noskové a spolu budou Britky, v případném dalším kole pak Kazašky nebo Španělky.
0: A 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. S vámi je nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, mrkneme na to, kde náš fotbal vzal 1,75 milionu na měsíční plat trenéra.
0: Tým slovník cudzích snou právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Sophie. Páteční odpolední impuls 5 minut před 17:45. Sledujeme aktuální dopravu, pořád je zasekaná D1 z Prahy na Brno v úseku mezi kilometry 14 až 22. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. Bude i bezvadná česká letní muzika Petra Černocká a Zdeněk Merta Letní noc. A to už za chviličku. No a pojďme si říct, že dnešek je pro český fotbal přelomovým dnem. A to hnedka z několika důvodů. Jedním je trenér a druhým peníze, ty jsou vždycky až na prvním místě. Víc k tomu má sportěčka Renča.
1: Tak kdybych začala penězma, tak bychom nevěděli, komu je dají, tak začneme trenérem z našeho vysílání. Už víme, že česká fotbalová reprezentace má poprvé zahraničního trenéra. Jak se už pár dní spekulovalo, je to skutečně 52-letý Španěl Santi Denia, který s národním týmem podepsal 2letou smlouvu s opcí. No a samozřejmě peníze, to nás zajímá. Kolik tak asi bude brát, když Miroslav Koubek měl údajně zhruba 500 000. No tak zase zákulisní informace říkají, že zhruba 3x tolik. Abychom to převedli do konkrétních peněz, tak Dané by se měl přijít na 70 000 € měsíčně, což je zhruba 1,7 milionu korun.
0: Jo, tak prostě. Jako sotva vyžiješ, no.
1: Je to trenér ze zahraničí, než ze Španělska dojedeš, taky něco projedeš. Jeho asistent Pablo Amo, který se dneska taky ukázal na tiskové konferenci, kde byli představeni trenéři, tak ten bude brát 40 000 €, chce se říct jenom, ale je to přitom přepočtu 970 000 korun. No a teď, kde jsme na to vzali?
0: No, to je otázka. No, co vzali? Vezmeme? Kde na to vezmeme?
1: Na to vezmeme. David Trunda, šéf fotbalového svazu, říká, že je to úplně v klidu, nikde nemusel škrtat, nikoho neošidí, neovlivní to nijak chod ani podporu českého fotbalu. Je to prý díky novým sponzorům, kteří k českému fotbalu přišli, takže se peníze našli, tak doufám, že... Teď jsem chtěla říct, doufám, že tam bude španělský trenér co nejdýl. To bude znamenat, že je úspěšný.
0: To by znamenalo, že je úspěšný. No, dneska je 31. července, zítra, sobota 1. začne srpen, druhá půlka prázdnin. A hlavně nový kouč Santi Denia se už v září předvede s naším nároďákem, protože nás čeká Liga národů. Tuším, že tam číhá Chorvatsko a Anglie. Jasně. Takže to nebude úplně jako takový přáteláček.
1: No tak, ale když říká, že to chce vybrat správné hráče, jo, a pak se to dá, tak já se na to vlastně strašně těším. Jo, on teď začne objíždět ligu českou, i ty zahraniční hráče samozřejmě bude sledovat, ale i českou ligu, tak třeba někde někoho, jakoby, já nevím, uvidí nějakého.
0: Má šanci. Jestli to dneska nastrahuje počkrábli, no tak na Letné Sparta Zlín od 7 večer hnedka může začít vybírat.
1: Tak ten už míří na Letnou.
0: Tutově,
1: je to jasný.
0: Tutově,
1: tak hele, kluci ze Zlína, snažte se, třeba si vás vybere.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se čtyřmi A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přinášíme právě teď. A pořád je zasekaná D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi kilometry 13 a 22. Tady to bude ještě o nervy. Klasický prázdninový pátek v tomhle úseku. Skoro 2 kilometry měří kolona na D8 za výjezdem číslo 35 směr Praha Ústí nad Labem. A pomalu to jede na výjezdu do pražských Letňan směrem od ústecké D8. Další kolony vidíme na pražském okruhu na trase Ruzyně-Modletice mezi Zličínem a Ořechem. Přímo v Praze se to ucpává mezi tunelem Mrázovka a jižní spojkou směr Štěrboholy. Důvodem je bouračka za Barandovským mostem. A obousměrnou kolonu pozorujeme na pomezí jižní a štěrboholské spojky v křížení, u křížení s Průmyslovou ulicí. Dávejte pozor, cokoliv dalšího přidejte, zapojte se do dopravy 007, budeme rádi. Další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte velice pohodlně naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi A, kterou zajisté už všichni máte ve svých chytrých telefonech. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls v pátek odpoledne, minuta před půl šestou, za chvilku zase česká muzika, bude to Poetika a půlnoc. A taky dneska v závěru týdne byli v akci naši radostní velvyslanci, dneska konkrétně Michal Ransdorf, a zajímalo ho, kdo nebo co vám dokáže udělat tu nejlepší společnost.
1: No tak kdybych chtěla...
0: Zapomeň na psa.
1: Já jsem chtěla říct právě na ranní procházku, jo. Pes. Dobře, tak řeknu tu druhou. Když máš dobrý kolegy, tak i pátek takhle podvečer je krásný. Jo, to s tebou, že tady trávím odpoledne, to je krásný. Pak za náma jen co stihne udělat dopravu, tak přijde třeba tady náš kolega z dopravní redakce Pavel. To je krásný, prostě, že si ten den uděláš fakt hezký.
0: Jo, je to, a pojďme, Páju, pojď přistoupit k nám, já tady jako vyjedu mikrofon. Tak se zeptám schválně, Páju, aby jsme si to furt nedávali mezi sebou. Co nebo kdo ti dokáže udělat tu nejlepší společnost?
1: Nemusí říkat nás dva.
2: Dobře, samozřejmě.
0: Otázka pokračuje. Kromě nás dvou.
2: Kromě vás dvou, já to trošku, já mám rád, když prostě, já tam mám cestování, já to prostě mám spojený někde, když jsem pryč. Mm-hmm. Takže prostě někde v Itálii ideálně.
1: Ale s někým, sám bys
2: S někým, sám jo. Ne, ale s, jako do Itálie, určitě, určitě. Ale takže s rodinou.
1: S rodinou, to je krásný, jo, je to hezký.
0: Skvělý, je to úžasný. A co impulzáci, to se dozvíme za chvíli.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls v pátek odpoledne. Za chvíli zase rozbalíme Impulzovic krabičku. Z ní vykoukne Mr. Karel Gott a Lady Carnival, na to se moc těším. No ale pojďme i na vaše radosti.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: Jeden z našich expertů na radost, Michal Ransdorf, pátral mezi vámi impulzáky, kdo nebo co vám vlastně dokáže udělat tu nejlepší společnost.
3: S kým nejraději trávíte čas?
4: Se svojí rodinou. Když za nima přijdu, tak mě přivítá můj syn, ta radost z jeho očí.
5: Nejraději trávím čas s naším novým mazlíčkem, kterýho jsme si přivezli z útulku. Je to pes a jmenuje se Libby.
3: S kým nejraději trávíte čas?
6: Mám okolo sebe spoustu lidí, takže když můžu, tak trávím čas nejradši sama ze sebou a s knížkou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: pátečního odpolední impulse. Další muzika bude ze Slovenska, Eláni a Kaskader. My sledujeme i páteční silnice a odjezd na ten víkend, 1. srpnový, doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a někdo odjede s pěkným balíčkem peněz, třeba po dnešním ránu u impulzových.
1: Přesně tak, my totiž na impulzu nejenom, že máme experty na radost, kteří se ptají na ty vaše radosti, co vám dělá radost, i my vám děláme radosti právě ve hře Halo tady impulzovi a dneska se štěstí usmálo na Davida, který si odnesl krásných 10 000 korun.
2: Halo tady impulzovi.
3: Jo, je to dobrý.
0: A fakt jsme to my. A vy jste David?
2: David.
0: Tady jsou Honza.
1: A Klára.
0: Dobré ráno.
2: No tak to ráva slyším teda.
3: Wow.
2: No.
0: Fanfára pro vás, Davide. Nádhera. No a hlavně my pro vás každé všední ráno máme minimálně 10 000 korun, protože i tady je léto v plném proudu. No a samozřejmě my cestujeme potom Česku, české prázdniny s impulzem. A když budete dobře poslouchat, tak té desíce můžete dostat doplňkovou otázku, třeba právě z toho kraje nebo regionu, kde jsme, a když odpovíte správně, tak můžete dostat 20 tisíc.
1: Ale... Samozřejmě, ano, teď si to chtěl doříct, je potřeba se přihlásit, je potřeba být registrovaný ve hře Halo tady Impulzovi, takže buď na našem webu impuls.cz nebo ve žluté mobilní aplikaci, nebo i prostřednictvím prémiové SMSky se můžete do hry Halo tady Impulzovi přihlásit na 906 1109, no a pak už jenom čekat, jestli vám ranní tým, naše ranní impulzovic rodina zavolá a pak, když řeknete halo tady impulzovi, můžete se radovat jako David dnes.
0: Užijte si víkend a třeba hned po něm v pondělí ráno vám budou impulzovi volat, až to zazvoní třeba i cizí neznámé skryté číslo a tak dále, tak je potřeba říct halo tady impulzovi.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls, doprava 007.
0: 6:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi 12. a 23. kilometrem, tradiční páteční slabé místo prázdninové. Na trase z Pohořelic směrem na Břeclav před Valticemi havaroval osobní auto s motorkářem. Na místě jsou teď záchranné složky a doprava tam komplikuje nebo zpomaluje v obou směrech. Na silnici 43 na příjezdu do Brna ze Svitav v Řečkovicích překáží nehoda. Připravte se tady na zdržení. Na pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1 je kolona mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Přímo v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Průmyslovou stojí auta po nehodě v levém pruhu. Kolona se táhne v úseku od Zahradního města. A doprava zpomaluje taky v opačném směru na Smíchov mezi Počernicemi a Štěrboholy. Cokoliv dalšího do páteční prázdninové dopravy přidejte i vy. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo máme krásnou žlutou mobilní aplikaci, kam to můžete velice pohodlně nahrát. Šťastnou cestu s impulzem na víkend nebo kamkoliv jedete.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Dneska od nás všechno před víkendem a přichází nás střídat Vládě Jaroš.
8: Já vás zdravím, ahoj, ahoj. My máme páteční večer taky nabitý, protože prožíváme české prázdniny, tak se ještě jednou vydáme na Vysočinu. Bude to místo, kde je veganské bistro, no a potom na ty nečeské prázdniny případně, když někdo vezme auto a jede tak jako do zahraničí, tak budeme upozorňovat a varovat před tím, co všechno se může stát a jak se vlastně připravit na to, aby nám to neskazilo tu dovolenou, když to úplně, když se auto nechce.
1: Mm-hmm. Všechno praktické věci mě zaujalo právě veganské bistro, kam zavítal Tomáš Kabát, protože bude dobré vědět, kde to veganské bistro je, aby tam náhodou Petr Brožík nešel. Tam se určitě tataráka ani koleno nepodává.
8: Já jsem měl tu smeč připravenou, ale Renata mi ji vytrhla, takže krásně, krásně. No, my se tě omlouváme, Petře, prostě, ale tak jako tobě to ani nevadí, ne? Ty bys tam stejně nešel.
0: Já bych opravdu asi nešel, no. No.
1: Tatarák z Pampelišek třeba dělej, já nevím.
0: Nebo Bůček z Jitrocele, že jo? Nebo
8: já si naopak myslím, že bys tam měl zavítat třeba, aby tě překvapili jako něčím, že,
0: jo,
8: že by ti něco jako, se, možná by ti něco překvapilo, že jako jednou
1: že by tě k tomu kolenu něco
8: jednou,
1: dali.
8: Ale by tě netrefilo, no, z toho.
1: Ale tak je dobrý to vědět, buď zavítat, anebo se vyhnout obloukem.
8: No, tak to je to prostě,
1: dvě varianty.
8: Jo, musíme to vědět všichni.
1: Vláďa to má jak?
8: Oba tábory.
1: S veganským
8: Já takhle, já jsem asi jako Petr, ale nebránil bych se tomu tohle ochutnat. Petr by se asi trošku bránil, se mi zdalo.
0: No, tak já se nebráním ničemu, jo. Ale já bych zašel a tak by

0: tropický páteční večer, mimochodem poslední červencový večer prožíváme společně tady na Impulzu, k čemu vyzval český premiér, bude ve zprávách. Tohle všechno zazní přesně v 6. Vládě Bokál přinese podrobnosti. Počasí na zítra, na sobotu bude oblačno, zataženo, zejména v Čechách místy přehánky nebo bouřky. Zpočátku ojediněly i silnými teploty, ty budou okolo 24 stupňů, to je co se týká noci, přes den potom okolo 32 a na západě a severozápadě Čech bude kolem 27. Morava, tam bude 36.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Babiš žádá uzavření Schengenu. D3 se dneškem opět prodloužila a benzín zřejmě zase podraží. Jsou to zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři. Cesta k moři bude pohodlnější. Řidiči totiž mohou ode dneška využívat úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. V Jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly. Hejtman Martin Kuba považuje dodělání za klíčový úkol.
3: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
2: Celá jihočeská část dálnice D3 má být hotová v příštím roce. S kompletním dokončením až z Prahy počítá ředitelství silnic a dálnic do roku 2032. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili 2 tankery a další 4 změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit i na českých pumpách. Řidiči by za litr benzínu a nafty mohli zaplatit zhruba o desítky haléřů až korunu navíc. Krušnohorská Šindelová se vrací do hornické minulosti. Nově zprovoznila repliku zařízení, které pohánělo někdejší zpracování železné rudy. Historická huť má zpátky 3,5 metru velké vodní kolo a replika patří mezi největší v Česku.
4: Klapající obry je v historickém areálu mezi vysokou pecí a přípravnou pod zavážecím mostem. Snadněji se tak dá pochopit, co se v Šindelové s vytěženým materiálem dělo. Vodní kolo bývalo srdcem vysoké pece, pohánělo drtičky, výtah i měchy. Vyrobit a vrátit ho bylo přitom víc než těžké. Torzo náhonu z nedalekého rybníku se nedalo využít a tak dnes voda cirkuluje v uzavřeném okruhu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Kapitánka Barbora Strýcová totiž nominovala Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syniakovou. V záloze je navíc i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se odehraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky vstoupí do čtvrtfinále proti Velké Británii. Češky budou útočit na 12. titul v historii soutěže.
0: Pokud chcete prožívat i české prázdniny, chviličku vyrazit někam autem do zahraničí, může to být velký strašák, když se nám tam s autem něco stane, my vám pomůžeme vyvarovat se všem těm věcem a předejít. Za chvíli to uděláme zhruba za 35
1: minut. Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s Rádiem

0: Páteční večer ve společnosti Rádia Impuls. Děkujeme, že jste s námi. My vás doprovodíme na váš vysněný víkend. Paráda. Jestli jste v práci, tak vám se ho budeme snažit přežít ten pracovní čas. A teď, pokud ještě řídíte, tak silný provoz D1 a v Praze tady máme taky stále nějaké ty problémy. Všechno pořešíme už za 2 minuty. V dopravě 007.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tu. Silný provoz čekejte na D1 mezi 15. a 22. kilometrem směrem z Prahy na Brno. V Praze je potom pořád zasekaná trasa Smíchov-Černý most na jižní spojce v úseku Zahradní město Štěrboholy. Důvodem je nehoda u Štěrbohol. Teď je to momentálně všechno, potřebujeme i vaši pomoc kdykoliv během dnešního večera, ale taky víkendu přes žlutou mobilní aplikaci. Tak se nám ozvěte, vysílejte s námi. A pojďte si, my jsme toho hrozně plní, připomenout ještě jednou okamžiky z libereckého areálu Vesec, kde letos na Benátské s Impulzem zahráli Roxette. Taky jste byli, bylo to super.

0: Dneska ráno poslední červencové telefonování ve hře Halo, tady Impulzovi a úspěšně, ano. David nám zvedl telefon, usmálo se na ní štěstí, za heslo Halo, tady Impulzovi. To bylo 10 000 korun pro vás, opět v pondělí to může být za desítku, ale i za 20, když si troufnete odpovědět na naši otázku. Takové může být pondělní ráno, přihlaste se www.impuls.cz.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Na zastávce se potkají dva staří dobří kámoši. Čau.
3: Čau.
2: Hele, proč ses jistě nevoženil?
3: No, nevoženil.
2: A na co čekáš?
3: Na autobus.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Další důležitá klasika pro život, a to tedy Žijeme českou muzikou z Impulzovic, krabičky Helena Vondráčková, bez ní by to nešlo, svou partu přátel ještě naštěstí mám. Uvidíte, jak si budete zpívat, ještě velmi rádi, ale teď pojďme na cesty, protože problémy s autem, pokud jedete do zahraničí, jsou známým strašákem, a to ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může prostě zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba, teď vám pomůžeme.
1: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
2: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
1: A jak připomíná pojišťovací expert webu kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
3: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
1: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Impulzovic krabička odtajňuje pravidelně svoje poklady. Tohle byla úžasná Helena Vondráčková, svou partu přátel ještě naštěstí mám. Iveta Bartošová doplní českou muziku za chvíli. Taky se vydáme havajsky, havajským směrem, pochopíte za pár chvil po dopravě 007 a nehodata nám blokuje provoz na Břeclavsku mezi Valticemi a Mikulovem. Jedno z míst, které navštívíme, bude to už za necelou minutu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Máte rádi oholmoucké tvarkle? Jestli ne, tak byste měli. Tvarkle jsou perfektní, nízkotučný, zdravý sýr, který sice smrdí jak shit, ale ve finále je dobrý jak cip. No, z tvarkly je receptů jak much kolem chlíva.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
2: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezký páteční večer, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková je v tom s námi. Leni, jak to vypadá? Halo, halo.
4: Ahoj, Vláďo, hezký podvečer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte zdržení mezi 15. a 23. kilometrem. Po nehodě auta s motorkou je neprůjezdná silnice 40 na trase z Břeclavy do Mikulova za Valticemi. Ucpaná je silnice 52 z Rakouska do Pohořelic před Mikulovem. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Polce do Pelřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A v Praze popojíždí kolona na jižní spojce ve směru na Černý most mezi Záběhlicemi a Štěrboholy kvůli nehodě před jezdem na Průmyslovou. Z Global Assistant Lenka.
0: Děkujeme za vaše postřehy nejen dnes, ale během celého víkendu přes žlutou mobilní aplikaci. Hlaste se, agenti, agentky.
5: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Další tropický večer prožíváte teď ve společnosti Rádia Impuls. Děkujeme, že máte naladěno. Za chvíli zprávy, Vláďa Vokál přinese to nejnovější, konkrétně zkoukneme právě naše stanice, kde padaly teplotní rekordy, kde nejvíc a kolik to bylo, a koukáme, když jsme u toho počasí, ještě rovnou na zítřek, jak nám začne víkend, bude oblačno, zataženo, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bousky, ojediněle dokonce silné, ale teploty nesklamou, 32 stupňů, na severozápadě bude kolem 27 a jih Moravy, tam bude 630.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Na dvou třetinách stanic padly teplotní rekordy. Utečenci se vrací z Ceuty zpátky do Maroka a naše fotbalisty povede Španěl Denia. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vetra dnes lámala rekordy po celém Česku. Teplotní maximum pro 31. červenec padlo na více než 100 meteorologických stanic. A v Plzni Bolevci naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Pětina stanic přitom zaznamenala nejvyšší červencovou teplotu v historii měření a na několika místech padl dokonce rekord pro celý rok. Doplním, že zítra se v Čechách mírně ochladí, ale na Moravě a ve Slezsku teplotu zůstanou až kolem 36 stupňů Celsia. Impuls situaci bedlivě sleduje. A kam se v takovém horku schovat? Třeba pod mlžítky, veřejnými slunečníky a v kašnách. Přesně tam hledají v těchto dnech úlevu lidé na Olomoucku. Rozpálené ulice v centrech měst také ochlazují kropící vozy. Olomoucká radnice má pro tyto účely k dispozici takzvanou mapu tepelných ostrovů.
5: Vytvořili odborníci z Univerzity Palackého v roce 2018. Mapa je stále aktuální s výjimkou lokalit s novou výstavbou. Kromě toho mohou lidé v centru Olomouce využívat i pítka s pitnou vodou. K dispozici jsou také obyvatelům a návštěvníkům Prostějova, kde mají pro osvěžení rovněž 7 kašen a mlžnou bránu. Horké dny ale představují zvýšené riziko také pro bezdomovce. S nimi jsou v každodenním kontaktu pracovníci Charity a strážníci městské policie. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
3: Mimořádnou událost na dráze hlásí Moravskoslezský kraj. Na nádraží v Ostravě Svinově vykolejil osobní vlak. Po nárazu do zarážedla vyjela poslední část soupravy jednou nápravou z kolejí. Dva lidé utrpěli lehká zranění a záchranáři je ošetřili na místě. Nehoda podle zprávy železnic naštěstí neomezila provoz vlaků. Do španělské Ceuty na severu Afriky dnes pronikly 10 000 migrantů. Španělská vláda ale před malou chvílí oznámila, že se situace pomalu uklidňuje. Zhruba 3/4 utečenců už se totiž vrátili zpátky do Maroka. Situaci na místě uklidňuje socialistický premiér Sánchez. Připomenu, že Ceuta je enkláva na severu Afriky a dlouhodobě patří mezi hlavní migrační trasy do Evropy. Při pokusu překonat hranici se podle místních úřadů utopilo během dneška nejméně 34 lidí. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým historicky poprvé povede kouč ze zahraničí. Konkrétně to bude Španěl Santi Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
6: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
3: 52-letý Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka. Ten skončil po nevydařeném mistrovství světa. Podle spekulací médií si měsíčně přijde zhruba na 1 070 000 korun.
0: Prožíváme české prázdniny, dovolte nám ještě jednu zastávku na Vysočině. V této hodině se spojíme s Tomášem Kabátem, ten je u Vystrkova u Humpolce. Je tam veganské bistro, které navštívíme. Teď hrajeme činasky.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a jojo band. Sobota v 8 večer.

0: Rádio Impuls. Za malou chvíli nás čekají aktuální dopravní informace. Koukneme se třeba na pražskou jižní spojku, ta se nám ucpává kvůli dopravní nehodě a taky nás potěší Marek Ztracený se svojí muzikou originál vlastně připraví na svůj největší koncert v životě.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezký večer, zdravíme za volant. Pokud jedete na svůj vysněný víkend, paráda, my vám pomůžeme. Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě tak se pořád ucpává pražská jižní spojka mezi Zahradním městem a Štěrboholy. Do kolony vjedete na Lanovém mostě, hodně pomalu to potom jede před nehodou i v protisměru u Štěrbohol. Tak opatrně. Další šňůru aut tu sledujeme na D1 mezi 16. a 22. kilometrem směrem z Prahy na Brno. Tady buďte také opatrní a hlaste se nám, pokud potkáte jiné komplikace, problémy, co by tu cestu trošičku mohli na ten vysněný víkend zpomalit. Ale vždycky dojedete hlavně bezpečně, ať už je to o hodinu později nebo o dvě, to už se nezblázní. Hlaste se nám, pokud potkáte starosti, dobré zprávy, všechno hlídáme spolu i během víkendu přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastný dolet.

0: Rádio Impuls, dobrý večer. Teď se stalo něco neuvěřitelného tady nad rádiem. Trošku začalo pršet, nebojte se, tropické teploty jsou pořád, je to nějaká lehčí přehánka. Z toho, co jsem skouknul okem, a to nám rozhodně nezabrání v dalším vysílání, třeba zítra, kdy nás čeká další velkolepá událost, která je se čtyřmi Ačky, tedy živák se čtyřmi A, přímo v našem vysílání svůj koncert bude mít kapela Jojo Band. A my se tak těšíme na tyhle české reggae muže. České reggaečko, to je naprosto unikátní věc. Kdo jste je viděli živě, tak víte, že je prostě milujete. A chcete je slyšet i z našeho vysílání, tedy zítra. To bude 20. hodina, tak si to pojďme ještě jednou poladit. Na 1. srpna, 1. srpnový den v 8 hodin večer. Úžasní pánové, co to umí s každým hudebním nástrojem. Tak si to zaspíváme. Oh yeah. Oh yeah. 8 hodin Jojo Band, živák se čtyřmi Ačky, jedině na Rádiu Impuls zítra večer.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: duhová víla, taková bude Impulzovic krabička.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: A ještě jednou spolu pojďme vycestovat na Vysočinu, kde se tento týden pohybujeme. Je tady poslední zastávka našeho reportéra Tomáše Kabáta. Ten se pohybuje u Vystrkova, Vystrkov u Humpolce. Tam je totiž malé veganské bistro. Tome, zdravíme tě, dobrý večer, ahoj.
2: Dobrý večer, já vás zdravím přímo od stolu, na kterém mám kus koláče, kávu a společně se mnou tady jsou i majitelé bistra 269, manželé Šmídmajerovi. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
2: Jaký je ten váš příběh?
3: Jsme přemýšleli nad tím, jak to udělat, aby jsme mohli být furt spolu. My se ženou i děti, protože já jsem chodil do práce a přišlo mi, že ztrácím spousta času tím, že jsem někde zavřený. A děti mi vlastně vyrůstají před očima.
4: A vlastně tady dole, kde bydlíme, máme pronajatý byt a dole byla jakoby taková jednota, jako dá se říct. Pak už to tady nějakou dobu bylo prázdný a nás právě napadlo se jako zeptat na obci, jestli by náhodou to nebylo volný, že bychom mohli jako tady něco jako malinký. Měli jsme původně v plánu jakože fakt cestovní jídlo, jenom jakože nějaký sendviče, žádný velký vaření, nic takového. Až se to jako zvrhlo v to, co je to dneska teda, no.
2: Co je to dneska? Je to veganské bistro. Vy jste mě říkali, že je to unikát na Vysočině.
4: Jasně, protože jsme tady úplně jediný, vlastně jako takhle otevřený veganský bistro. Vlastně se nám to zvrhlo v to, že někdy máme pocit, že zavřem ve 3 místo v 6, takže je tady dost velký nával, hlavně v létě, no.
2: A čím si vysvětlujete, že tady na Vysočině nic podobného není?
4: Já si myslím, že tady lidi mají ještě trošku předsudky k této stravě, protože si myslí třeba, že se tím nenají nebo takovýhle věci, jo. A prostě se toho bojí, no. My jsme to dělali taky i kvůli sobě, protože nás nebavilo jezdit pořád do Prahy nebo do Brna na jídlo, takže jsme to prostě zařídili sami, no.
2: Takže lidé si vás přímo vyhledávají a sjíždějí třeba z dálnice?
3: Ano, udělali jsme to kvůli té dálnici, protože na dálnici nic takového není.
4: Oni totiž to berou hlavně jako zastávku na půl cesty Praha-Brno nebo Brno-Praha a možná i někdy delší, protože jsme na D1 na 90. sjezdu, což je vlastně přesně v polovině u Humpolce, takže oni si to najdou takhle sami, no.
2: Zuzana a David Šmídmajerovi, díky za rozhovor, naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Děkujeme, naschledanou.
2: A z Vystrkova se loučí i Tomáš Kaba.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Českou muziku doplní Michal David non-stop za chvíli na Impulzu na páteční večer a taky sledujeme pořád silnice před víkendem. Nehoda zavřela třeba teď Karlovarskou D6 a je to na příjezdu k Pražskému okruhu mezi exity 2 a 1. Podrobnosti pro vás máme z Globálu, bude to za necelou minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pořád s vámi na cestách, aby jsme na ten víkend doprovodili naše posluchače. Od toho jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková taktéž připojena. Leni, ahoj.
4: Ahoj Váďo, hezký večer. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na půltém kilometru probíhá odklízení nehody osobního auta. Policie dopravu odklání na exitu 1 přes Hostivici. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte pomalý provoz mezi 18. a 23. kilometrem. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zpomalují dopravu dvoje semafory mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Kolona je na silnici 52 z Rakouska do Pohořelic před Mikulovem. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Průmyslovou probíhá došetřování nehody. Kolony jsou od Lanového mostu. Z Global Assistant Venka.
0: Kdykoliv s námi buďte ve spojení přes žlutou mobilní aplikaci. Ze studia přejeme šťastnou cestu.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta Carvago.

0: Hezký páteční večer, poslední červencový. V České národní bance se řeší obří skandál. Vláďa Bokal prozradí podrobnosti za chvíli ve zprávách. Co se týká zítřejšího počasí, koukáme na to, že bude oblačno, zataženo přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, bouřky, hodině silné a teploty okolo 32. Pokud budete ve východní polovině Moravy a Slezska, tam bude 36.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Rajčata, okurky, rybís nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Česká národní banka řeší krádež za desítky milionů. Trump s Babišem kritizují situaci v Ceutě a fotbalová Sparta hlásí dvě posily. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V České národní bance řeší obří skandál, konkrétně krádež za desítky milionů korun. Policie zatím zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle kriminalistů dlouhodobě odnášel z banky peníze. Centrální banka kvůli případu nařídila mimořádný audit a přijala další opatření na ochranu svého majetku. Banka zároveň uvedla, že běžný provoz ani služby pro veřejnost zůstávají beze změn. Řidičům v Jihočeském kraji se bude zase o něco snadněji cestovat. Ředitelství silnic a dálnic tam totiž právě dnes otevřelo další kus dálnice D3. Podrobnosti doplní Lukáš Marek z českobudějovické redakce zpravodajského webu iDnes.cz.
4: Je to tak, dálnice D3 na jihu Čech je od pátečního dopoledne zase o něco delší. U hranic s Rakouskem otevřeli více než 3 kilometry dlouhý úsek mezi Dolním Dvořištěm a na Židli. Řidičům tak opět o něco usnadní třeba cestu k moři do Chorvatska či Itálie. V Jihočeském kraji nyní chybí dokončit už jen 12 kilometrů D3. První polovinu otevřou kolem Kaplice ještě letos v listopadu. Zbytek pak příští rok. Z rakouské strany se má dálnice napojit přibližně v roce 2031. O dálnice D3 pro Rádio Impuls Lukáš Marek z českobudějovické redakce iDnes.cz.
3: Moc děkujeme a prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
5: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduch techniky školní kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
3: Do španělské Ceuty na severu Afriky během jediného dne pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady už oznámily, že skoro všichni se mezi tím vrátili zpět. Situace ale dál vyvolává silné politické reakce. Americký prezident Trump označil dění za strašlivé a varoval, že podobný scénář by mohl potkat i Spojené státy za vlády opozičních demokratů. Německý kancléř Merz zase vyzval Španělsko, aby co nejrychleji obnovilo kontrolu na hranicích. Itálie a také Česko ústy premiéra Babiše dokonce vyzvali, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského prostoru. Fotbalová Sparta představila dvě nové posily. Z norského Tromze přichází obránce Tobias Gudal a z Mladé Boleslavy záložník Roman Macek. Gudal ještě ve čtvrtek nastoupil proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy a Macek se po návratu ze zahraničí prosadil v dresu Mladé Boleslavy. No a Sparta právě teď hraje ve druhém kole první ligy proti Zlínu a doma vede zatím 1-0. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: A pitě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiče v Plzeňském kraji dnes celý den zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich k 6:30 večer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám dnes Plzeňský kraj na podnět hasičů vyhlásil od zítra zákaz rozdělávání ohňů. Stejný zákaz začal platit i v Praze. Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku. Podle hygieniků není vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody zůstává kvůli sinicím také v Máchově jezeře. Lidé si můžou udělat test na přítomnost škodlivin i sami. Ředitelka liberecké hygieny Jana Lůzová vysvětluje, že stačí odebrat vodu do plastové lahve a nechat ji 20 minut odstát.
3: A pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
2: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Za to voda v Máchově jezeře už ke koupání vhodná není.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Přes 39 stupňů bylo v Plzni a Rokycanech. Teplotní rekordy pro 30. červenec padly na 2/3 stanic. Horko popolední způsobilo problémy na železnici. Na trati mezi Unhoští a Kladnem byl provoz několik hodin přerušený. Vysoké teploty komplikují práci hasičů, třeba u požáru na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. V pátek má být ještě o něco tepleji. Lední medvědy v pražské zoo dnes ochlazoval led. Medvědí dvojčata Gregor a Aleut v ledových kostkách hledali schované kalamáry. Led s touto lahůdkou dostávají během léta často. Podle mluvčího zoologické zahrady Filipa Maška jim slouží i jako takzvaný enrichment.
4: Enrichment je něco, co ta zvířata stimuluje k nějaké aktivitě, ať už fyzické nebo mentální. A je to důležitá součást života zvířat v zoologických zahradách, samozřejmě, aby se nenudila. Je to nějaký stimul, oni se o to zajímají. Je to pro ně zkrátka zpestření toho občas možná nudného života v zoologické zahradě.
2: V pražské zoo let zkoušeli nabídnout i jiným zvířatům, ta ale zájem nejevila. Fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře. Jablonec se vrátil do poháru po 5 letech. Severočeši zdolali první ze 3 překážek na cestě do hlavní fáze konferenční ligy. Hradec Králové pak v domácí odvetě druhého předkola Stromce zvítězil 3-1. V pátek bude nadále horko, večer v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek, přes den ale bude jasno až polojasno a naměříme 32 až 39 stupňů. Meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Přeji krásný večer. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři. Města v Plzeňském kraji nabízejí ochlazení. Plzeň ve vedrech sází napítka a mlžítka. Totachov rozšiřuje klimatizaci ve veřejných budovách.
4: Mikroklima v centru Plzně osvěžují kromě kašen a fontán také pumpičky pítka a mlžítka. Ta lidé najdou například v Mlýnské strouze nebo pod divadlem Jakátila. Další dvě přibudou na náměstí Republiky v rámci jeho rekonstrukce. Když se teploty vyšplhají nad 30 stupňů, projíždí ulicemi kropicí vůz. Dvě mlžítka na náměstí nabízejí i Klatovy. Ve vedrech se tam lidé mohou schladit ve vestibulu radnice. Tachov ve veřejných budovách rozšiřuje klimatizaci. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomorský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit i na českých pumpách. Řidiči by za litr benzínu a nafty mohli zaplatit zhruba o desítky haléřů až korunu navíc. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
5: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
3: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu přibližně 47 tisíc korun. Naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Kapitánka Barbora Strýcová totiž nominovala Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syniakovou. V záloze je navíc i Barbora Krejčíková. Finálový turnaj se odehraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu a naše hráčky vstoupí do čtvrtfinále proti Velké Británii. Češky budou útočit na 12. titul v historii soutěže. Fotbalová Sparta má první body v nové ligové sezóně. Letenští porazili doma Zlín 3-1 a napravili úvodní porážku v Brně. Premiérovou trefu ve spartianském dresu si při svém debutu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se teď může soustředit na úterní úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

že si tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Vedra dnes lámala rekordy po celém Česku. Teplotní maximum pro 31. červenec padlo na více než stovce meteorologických stanic a v Plzni Bolevci naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Pětina stanic přitom zaznamenala nejvyšší červencovou teplotu v historii měření a na několika místech padl dokonce rekord pro celý rok. Doplním, že zítra se v Čechách mírně ochladí, ale na Moravě a ve Slezsku teploty zůstanou až kolem 36 stupňů. Impuls situaci sleduje. Krušnohorská Šindelová se vrací do hornické minulosti. Nově zprovoznila repliku zařízení, které pohánělo někdejší zpracování železné rudy. Historická huť má zpátky 3,5 metru velké vodní kolo. Replika patří mezi největší v Česku.
2: Klapající obr je v historickém areálu mezi vysokou pecí a přípravnou pod zavážecím mostem. Snadněji se tak dá pochopit, co se v Šindelové s vytěženým materiálem dělo. Vodní kolo bývalo srdcem vysoké pece, pohánělo drtičky, výtah i měchy. Vyrobit a vrátit ho bylo přitom víc než těžké. Torzo náhonu z nedalekého rybníku se nedalo využít a tak dnes voda cirkuluje v uzavřeném okruhu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Mimořádnou událost na dráze ohlásil Moravskoslezský kraj. Na nádraží v Ostravě Svinově vykolejil osobní vlak. Po nárazu do zarážedla vyjela poslední část soupravy jednou nápravou z kolejí. Dva lidé utrpěli lehká zranění a záchranáři je ošetřili na místě. Nehoda podle zprávy železnic naštěstí neomezila provoz vlaků. Do španělské Ceuty na severu Afriky dnes pronikly 10 000 migrantů. Španělská vláda ale oznámila, že se situace uklidňuje. Zhruba 3/4 utečenců už se vrátili zpátky do Maroka. Situaci na místě uklidňuje socialistický premiér Sanchez. Připomenu, že Ceuta je enkláva na severu Afriky a dlouhodobě patří mezi hlavní migrační trasy do Evropy. Při pokusu překonat hranici se podle místních úřadů utopilo během dneška nejméně 34 lidí. Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Krejčího a spol povede Španěl Santi Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santim a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Podle spekulací médií si měsíčně přijde zhruba na 1 070 000 korun. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy, teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. No a bouřky mohou ojediněle přinést nárazy větru kolem 70 km za hodinu a až 30 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než stovce meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
2: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
3: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
2: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
4: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
2: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Prázdniny se půlí a školáci ze Vsetína některé školy od září téměř nepoznají. Město v nich totiž investuje desítky milionů korun.
5: 32 milionů spolkne z městské kasy oprava střechy velkého školního komplexu základní školy Ohrada. 2/3 plochy nově osadí fotovoltaickými panely. Na další základce v Rokytnici zmodernizují za 16 milionů venkovní hřiště. Zajímavá je mimo jiné rekonstrukce skladu učebnic, vstupního schodiště, vzduchotechniky školy. Kuchyně a za milion budou mít v jedné ze základních škol velkokapacitní myčku. Jan Čada, Radio Im.
1: Do španělské Ceuty ve čtvrtek pronikly z Maroka 10 000 migrantů. Španělské úřady večer oznámily, že téměř všichni se už vrátili zpátky a v Ceutě zůstávají jen stovky lidí. Krize ale dál vyvolává silné politické reakce. Třeba český premiér Andrej Babiš kvůli situaci vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Americký prezident Trump zase varoval, že podobná migrace vlna by mohla v budoucnu zasáhnout i Spojené státy pod demokraty. Při pokusu dostat se do Ceuty se podle španělských úřadů utopily desítky lidí. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým poprvé v historii povede zahraniční kouč, 52-letý Španěl Santi Denia. Na lavičce střídá Miroslava Koupka a s fotbalovou asociací podepsal smlouvu na 2 roky s opcí. Dnes dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane vedro. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Trend s rádiem Impuls.
1: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V České národní bance se řeší krádež za desítky milionů korun. Policie zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle vyšetřovatelů dlouhodobě obcházel interní pravidla a odnášel z banky peníze. Na podezřelé transakce upozornil před 2 měsíci finanční analytický úřad. Muž je obviněný z krádeže a s policií spolupracuje. Kriminalisté navrhují jeho vzetí do vazby. Česká národní banka kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Podle vedení banky ale incident nijak neovlivnil její běžný provoz ani služby pro veřejnost. Policie dál pátrá po odcizených penězích. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
2: Středoškoláci mají díky absolvování cvičení snazší cestu do armády nebo jejich aktivních záloh. Nárok mají také na finanční odměnu, a to přibližně 47 tisíc korun. 9. třídy základních škol zůstávají. Ministr školství Robert Plaga po jednání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že vláda jejich zrušení nechystá. Odmítl také návrh předsedy SPD Tomia Okamury, podle kterého by změna ušetřila státnímu rozpočtu 50 miliard korun ročně. Podle Plagy jsou takové odhady nereálné a o podobných změnách se musí nejdřív vést odborná debata. Revoluce v hubnutí pokračuje. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu nebo cukrovku. Lékaři hlásí zlomový rok. Nové studie ve Spojených státech amerických potvrzují, že tyto injekce a tablety chrání srdce i ledviny. Medicína teď zkoumá, jestli přípravky dokážou zastavit také chuť na alkohol.
4: Přípravky typu Ozempic už američtí lékaři nepředepisují jen na obezitu a cukrovku. Nové studie ukazují jejich masivní přínos při léčbě srdečních chorob a onemocnění ledvin. Experti navíc potvrzují překvapivý vedlejší efekt. Tato medicína dokáže údajně tlumit i touhu po alkoholu. Z léku na hubnutí se tak stává univerzální zbraň moderní medicíny. Američané doslova žasnou a hromadně hubnou. Jestli přestanou pít úplně alkohol, zůstává zatím otázkou. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Fotbalová Sparta dál posiluje kádr pro novou sezonu. Na Letnou přichází norský obránce Tobias Gudal z Tromsø a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy. Gudal ještě ve čtvrtek nastoupil proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy. Macek se loni vrátil ze zahraničí a v uplynulé sezóně patřil k oporám Mladé Boleslavy. A po představení 2 posil slavila Sparta první výhru nového ročníku ligy. Letenští porazili doma Zlín nakonec 3-1 a premiérovou trefu ve spartianském dresu si při debitu připsal norský útočník Jonathan Brunes. Další góly dali Andrew Irving a z penalty Adam Karabec. Sparta se tedy může soustředit na úterní úvodní zápas 3. předkola ligy mistrů proti Lyonu. V sobotu dorazí od severozápadu bouřky a v Čechách se mírně ochladí. Na Moravě a ve Slezsku ale zůstanou tropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Předseda SPD Tomio Okamura zaútočil na prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro server Novinky.cz ho označil za podrazáka a křiváka a vytkl mu, že se podle něj chová jako opoziční politik. Připomněl také Pavlův výrok z prezidentské kampaně, kdy o Okamurovi mluvil jako o možném mravním ohrožení výchovy mládeže. Okamura tvrdí, že se mu prezident za tato slova dodnes neomluvil. Kancelář hlavy státu necítí potřebu Okamurova slova komentovat. Vedra dál svírají celé Česko. Pátek přinesl teplotní rekordy na více než 100 meteorologických stanic. V Plzni Bolevci třeba naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu platí v několika krajích smogová situace a téměř v celé zemi hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc komplikuje železniční dopravu, protože se přehřívá zabezpečovací zařízení a prověšuje trakční vedení. Záchranáři zároveň zaznamenali více kolapsů z přehřátí a hasiči upozorňují i na vyšší riziko otravy oxidem uhelnatým. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale teploty zůstanou hodně vysoko. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
3: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
4: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
3: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
5: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
3: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zeman.